0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecanty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásnej, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovar a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 400letí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým se popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: vytažené. To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například z drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i s vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lilopkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano?
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatice a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labyrintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí.

takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazby,

0: a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě k vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, to houka se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věn toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
0: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
0: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
0: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být, a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
2: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
2: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
2: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
2: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
2: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhletu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle to funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiče v našem regionu zaměstnali odpolední bouřky. Chlumecký zámek zve na den otevřených dveří. Němečtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Pobřeží slonoviny. A počasí polojasno až jasno, odpoledne další bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlřábek, hezké ráno. Na východě Čech udeřily bouřky, doprovázel je silný vítr a déšť. Hasiči odpoledne a večer zasahovali kvůli počasí hlavně na Hradecku, Trutnovsku a Náchodsku. Odstraňovali popadané stromy ze silnic a čerpali vodu ze zatopených míst, píše to agentura ČTK. Podobné počasí jako v sobotu bude podle meteorologů i dnes. Obyvatelé u Byslavic na Jičínsku mají další možnost, jak se dozvědět informace o dění v obci. Na budově úřadu je nově nainstalovaná elektronická úřední deska.
2: Ovládá se pomocí dotykového displeje a nabízí mnoho více než klasická úřední deska. Občané si na ní mohou prohlédnout úřední dokumenty, aktuální hlášení obecního rozhlasu nebo připravované kulturní a společenské akce. Hledat mohou také v jízdních řádech veřejné dopravy. Subislavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Tisíce lidí v Londýně si připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se podle dat agentury YouGov domnívá, že vystoupení z unie byla chyba.
3: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Den. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní lejbristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dnes bude den otevřených dveří. Kromě interiérů si prohlédneme opravený areál zámecké jízdárny, konírny a kočárovny. Podle kastelána Lukáše Klečala tam chystají i doprovodný program.
4: Během dne se mohou návštěvníci těšit na velké množství aktivit a soutěží. K dispozici bude také fotokoutek, virtuální realita, ukázka knihtisku nebo dětmi oblíbené malování na obličej. O doprovodný program na pódiu se postarají olešnické mažoretky a základní umělecká škola Mária Klemence Chlumec nad Cidlinou. Sport.
0: Fotbalisté Německa otočili na mistrovství světa zápas s Pobřežím slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0 a duel Tunisko-Japonsko začne za hodinu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až jasno, odpoledne čekáme bouřky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, objízdná trasa vede přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno je po dešti, vzduch je vlhký, chladnější, než tomu bude za pár hodin, než tomu bylo opravdu i před těmi pár hodinami, příjemně se dýchá. Určitě máte také okna do kořána, pouštíte ten příjemný vzduch do místnosti, aby se vyvětrali před dalším tropickým dnem, který nás čeká. My jsme v Českém rozhlase Hradec Králové rádi, že ho začínáte s námi. Za chvíli vás vezmeme do podzámeckého parku v Pardubicích. Návštěvníkům se tam tento týden naskytl neobvyklý zvyklý pohled. Louku tam pomáhali sekat dva plemení hřebci, kteří táhli sekačku z poloviny minulého století. Proč se město i v době moderní techniky vrací k tomuto způsobu údržby, to uslyšíte v reportáži. No a samozřejmě budeme i příjemně hrát a ladit vás do toho 21. červnového rána, kdy má svátek Vít, tedy živoucí veselí nebo dobré vášně znající, což znamená toto jméno, tak snad se v duchu tohoto jména ponese celý dnešní den. Tu veselost i vášeň vám dnes od mikrofonu přeje Pavla Kindernajová.

0: 13 minut po 5. hodině už míříme na louku pod Pardubickým zámkem, kterou pomáhali sekat koně zapřaženi do historické sekačky. Stroj z poloviny minulého století táhli tedy konkrétně dva čtyřletí plemení hřebci z Dolního Jelení. A proč se to dělo? Tradiční způsob je totiž k přírodě šetrnější a díky němu se na louce daří většímu množství pestrobarevných bylin. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, jde o jediné místo v Pardubicích, kde se tráva upravuje právě tímto způsobem.
1: Jsme z Dolního Jelení, hřebčin mezi lesy. Ten náruční je Dexter, český norík, ten podsední je Sheron z Vozna, český norík. Jsou to plemený hřebci oba dva, čtyřletý letos byli a poprvé sekají vlastně. No.
2: Josef Hradec, ošetřovatel koní spolu s mohutnými hřebci, přijel do Pardubic, aby tady v parku pod zámkem posekal louku tradičním způsobem, žacím strojem z poloviny minulého století.
1: Tak je to Knotek Jičí, normálně sériová výroba, která se dělala v 50. letech.
3: A já tam najedu.
2: Jak to funguje? Koně to táhnou?
1: Jasně, má to klasickou převodovku jednoduchou, má to těhlici, která pohání kosu a jak koně jdou, tak to seká. Jo. Musí v tom jít svižně, nesmí jít pomalu, protože pak se to cpe a musí jít hlavně rovně, protože jakmile se kroutěj, tak zajedou do posádu a ucpe se to. No.
2: Sečení trávy s pomocí koňského spřežení je k loukám šetrnější a pomáhá zachovat pestřejší skladbu rostlin. Potvrzuje to botanička Východočeského muzea v Pardubicích Lenka Šafářová.
4: Chrastavce, zvonky, hlaváčky, ale dominantou té louky jsou tedy trávy. Tím, že se ta tráva a kvetoucí byliny posekají takhle na vysoko, to seno se tady usuší, pak ty byliny mají šanci ještě dozrát a vysemenit se a vlastně ta louka se tím obohacuje a stává se druhově bohatší.
2: Právě zachování druhové pestrosti a pak také zdejší podmáčený terén jsou důvody, proč služby města Pardubic nesečou tuto louku moderní technikou. Koně sem k sečení povolali už po čtvrté. Potvrzuje vedoucí divize Agroservis Vlastislav Šanda.
5: Pomocí koňského spřežení se seče v Pardubicích jenom tady v parku. V Pardubicích je přes 100 hektarů ploch k sečení.
2: Koně by se měly v podzámeckém parku objevit ještě zhruba dvakrát. Tentokrát s jiným strojem, který posekanou trávu obrátí, aby dobře proschla. Seno pak poslouží jako krmení. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Píseň Mandy je jednou z nejznámějších balad zpěváka Barryho Manilowa. Málo kdo ví, že se původně jmenovala Brandy. Nejedná se o autorskou skladbu, ale tedy o cover verzi. A možná se vám při té melodii hned vybavila i česká melodie, protože tato píseň se dočkala i českého přespívání s textem Zdeňka Borovce pod názvem Jsou svátky. Naspíval ji Karel Gott. No ale teď už se podíváme i na teploměry na východě Čech. Už jsou poměrně vysoké na to, že je čas z rána. V Hradci Králové a Vrchnově už 19 stupňů, Náchod Trutnov 17 a v Jičíně aktuálně 18.
1: Počasí.
0: Dnes se budeme dostávat k tropickým hodnotám polojasno až jasno, odpoledne s bouřkami. Teploty v maximech tedy na východě Čech vystoupají ke 30 stupňům Celsia, v Polabí to může být opět až 33 stupňů Celsia. No říkám až opět, ale je to trošku méně, než tomu bylo včera. Biozátěž opět s ohledem na ty vysoké teploty na Trojce. Vysoká zátěž.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hrad.

0: Skupina Elán dospívala, no nemáme to do tečky, tuto píseň, je to vždycky ošemetné, jak na to moderátorsky navázat, ale nebudeme to natahovat, je tady čas pro spotřebitelský servis a právě do něho nám píšete, že máte problémy s novým autem. Upozornění, na co si dát pozor při reklamaci, má pro vás Josef Černý.
1: Pan Zbýněk si koupil auto, protože mělo ale vysokou spotřebu oleje. Došlo na reklamaci, kde bylo konstatováno, že bude potřeba vyměnit motor. To ale prý bude chvíli trvat. Pan Zbýněk by rád věděl, jaká jsou v takové situaci jeho práva, jestli může požadovat vrácení peněz. Pane posluchači, vaše nároky mají určité pořadí. Na prvním místě je oprava, kterou ale prodejce nebo servis musí stihnout do 30 dnů. Pokud nestihne, teprve potom máte nárok na výměnu vozu nebo na vrácení peněz. Je pravděpodobné, že na vás budou zkoušet podepsání souhlasu s prodloužením termínu, ale nic takového nepodepisujte.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči v našem kraji zasahovali odpoledne a večer u víc než 120 událostí spojených s bouřkami. Na Hradecku, Trutnovsku a Náchodsku jednotky odstraňovaly hlavně popadané stromy a čerpaly vodu ze zatopených míst. Výstraha před bouřkami platí v našem regionu i dnes. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezónu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to v týdnu hygienici. Kemp zůstává v provozu. Rychnov nad Kněžnou udělil výroční ceny města. Náleží lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, reprezentaci nebo záchranu lidského života. Cenu za rok 2025 získala hraběnka Andrea Kolovrat-Krakovská. Oznámila to radnice. Ve švýcarském letovisku Birkenstock by dnes měly jednat americké a íránské delegace o trvalém míru. Rozhovorů se mají zúčastnit i vysocí představitelé obou zemí. Dialog ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto2. Na Masarykově okruhu v Brně nestačil na Kolumbijce Alonza. Hlavní závod kategorie Moto2 začne ve 12 hodin 15 minut. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, odpoledne další bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Hořický chlum nad město Hořice, kde jsou základy věže, které se začaly kopat na jaře roku 1925. Počítalo se s tím, že ještě v červenci téhož roku prezident Masaryk poklepe na základní kámen. Jeho návštěva ale byla z neznámého důvodu zrušena a uskutečnila se až v červenci roku 1926. V Hořicích si proto letos připomínají 100 let od této události, která patří k historii budoucí Masarykovy věže samostatné. A dnes se v podkrkonošském městě uskuteční i celodenní oslavy. Víc se o nich dozvíme od Vlaďky Vildové a také od historičky Oldřišky Tomíčkové.
1: Program připravuje město Hořice ve spolupráci s klubem českých turistů. Dopoledne začne turistickým pochodem na Zvičinu. Jsou vypsány trasy jak pro pěší, tak pro cyklo. Na Zvičině budou mít návštěvníci možnost se seznámit s historií i současností Rajzovy turistické chaty a také s její budoucností. Bude tam výstava automoto veteránů. Ještě bych dodala, že vlastně bude zajištěna i kyvadlová autobusová doprava z Hořic na Zvičinu a zpět.
2: Jaký program čeká dál? Určitě hudební a určitě také nějaké slavnostní zahájení.
1: Program odpolední začne tady u věže samostatnosti v 15 hodin koncertem Green Dolphin Orchestra. Od 16 hodin potom bude slavnostní zahájení. Proběhne tady scénka ochotnického spolku Josef Kajetán Tyl. Tam se vlastně účastníci dozví, jak to tenkrát bylo nebo jak to mohlo být. Potom bude následovat v 16.15 příjezd prezidenta Masaryka a bude přivezen právě jedním z těch automobilových veteránů.
2: Ano, taky vernisáž výstavy. Oldřiško, ta bude také tady ve věži samostatnosti anebo dole ve městě?
1: Výstava válečných fotografií Jendy Reimana, které pořídil v době první světové války na italské frontě. A ta výstava bude nainstalovaná v suterénní místnosti, která byla až doteď pro návštěvníky uzavřená, takže prošla takovou základní rekonstrukci a budou tam umístěny ty válečné fotografie a samozřejmě i další doprovodné materiály na panelech. Budou tady od 17 hodin vystupovat žáci základní umělecké školy Melodie. Od 18 hodin bude následovat koncert skupiny České srdce, který celý ten program uzavře. Ještě tady nezaznělo, že vlastně registrace účastníků toho turistického pochodu bude probíhat mezi 8 a 11 hodinou.
2: 100 let Masarykovy věže samostatnosti je tady.
1: Koná se tady a na Zvičině.
2: Děkujeme Oldřišce Tomíčkové. Přijďte si vzpomenout na to, jak to s Masarykovou věží samostatnosti nad Hořicemi bylo.
1: A já bych tady měla ještě jednu malou pozvánku, která se týká 9. července do Hořického muzea, kde bude zahájena výstava věž, která přečkala věky. Bude věnovaná právě historii Masarykovy věže samostatnosti a Masarykovy návštěvě v Hořicích před 100 lety.

0: počasí.
1: Horké a dusné počasí s přeháňkami a bouřkami je před námi i v tento nedělní den. Ráno bude polojasno až jasno zpočátku s mlhami, které teď leží, povalují se i na území krajského města, ale během odpoledne už by se to mělo vyčistit na polojasno až oblačno a začnou se tvořit i zmiňované přeháňky, později i bouřky, k večeru i velmi silné bouřky, což určitě s meteorologem Tomášem Popelkou ještě upřesníme po 8. hodině. Teploty dnes v maximech 28 až 31, v Polabí 33 stupňů. Na horách to bude příjemnější, tam bude teplota do 27. Vítr ten bude slabý, proměnlivý, v bouřkách by mohl zesílit a je tady i komentář s tím, že bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až kolem 35 mm, takže bude to opět možná nepříjemná záležitost. Rozptylové podmínky, ty máme teď mírně nepříznivé, přes den už by měly být dobré a biozátěž zůstává na trojce. Takže i dnes raději opatrně.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: rád to říkám si, když zpěvák zpěvačka písněmi reaguje na své životní zkušenosti, možná proto to tak Evě Farné všechno funguje a vyprodává jeden koncert za druhým. Zpívá hodně o tom, co prožívá, to je znát a myslím, že je i důležité to, jaký má přístup, kdy se z urážek od ostatních zkrátka nesype, z urážek na postavu. Pomáhá to určitě i ostatním, takže určitě mnozí držíme Evě Farné palce na té její další cestě. Ale teď úplně jiné zamyšlení, které se bude týkat, předpokládám, zvířat, podle toho, co píše Dagmar Ruščáková, která připravuje nedělní zamyšlení. No a dnes ho pojmenovala kočičí hodnocení. Tak co si pod tím představit? Pojďme si to poslechnout.
1: Vycházíme z Ary Zvrátek. Na cestě před námi jsou dekorativně rozložené sousedovic kočky. Leží, hledí, vyhodnocují situaci. Zůstat nebo se psu radši vyhnout? S napětím čekám, k čemu se která z nich rozhodne. Po fenčině nedávné zdravotní krizi ji pořád s obavami pozoruju a kočičí instinkty mi umějí dodat další informace. Moje chlupaté měřící pomůcky však nemají stejnou váhu. Nemyslím tu v kilogramech, spíš tu vypovídací. Oba kocouři jsou podstatně jemnějším a přesnějším měřidlem než kočky, které mají už roky s Ary uzavřený pakt o neútočení. Což samozřejmě neznamená, že by je Ary při vhodné příležitosti s chutí neprohnala. Obě strany však vědí, že jde jenom o hru. Nicméně dnes, kdy je Ary už opravdová psí babička, si především trojbarevná Cecilka umí fenku vychutnat. Lehne si jí do cesty, sleduje jí přivřenýma očima a neuhne. Uhne pes. Pravda o Aryně aktuálním stavu to moc nevypovídá. Cilka totiž stejným způsobem vyzývá i auta. Ne, zatím není placatá. Asi nejlepším a nejcitlivějším měřidlem na kočičí hodnotící škále je kocour Lojza. Drzí, ale opatrný. Podle jeho reakcí mohu vcelku přesně určit, jak se naše bílá vlčice aktuálně cítí. Dnes ráno jsem si jen povzdychla. Když jsme vyšli z vrátek, Lojza seděl na posekané části louky jen kousek od našich vrat. Ary však zahnula na cestu, aniž by ho zaregistrovala. Nebo ho vidět nechtěla? Tohle se nikdy předtím nestalo. Pomaloučku jsme došli po cestě až ke kaštanu a otočili to zpátky. Dělala jsem si starosti, že by dnes bylo Ary hůř, přece jen se významně oteplilo. Když jsme přicházeli k našim vrátkům, Lojza tam stále ještě seděl a vyzývavě hleděl. Najednou si Ary artriticky poskočila a pomalu, leč s radostným výrazem, vystartovala za kocourem. Lojza nečekal a bleskově zmizel ve vysoké trávě. Musela jsem se smát a srdce se měla na okamžik lehčí. Hurá! Ary právě prošla kočičím hodnocením na výbornou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon. Obyvatelé Hořic budou rozhodovat o veřejných projektech. Tenistka Linda Nosková si zahraje ve finále turnaje v Berlíně. A počasí polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Novinka je součástí vznikajícího zákona o sportu. Upravit má i jejich pracovněprávní vztahy s klubem.
3: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
4: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
3: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi. Vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz. Řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
3: Zákon počítá taky s jasnějším vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Hořic poslali radnici 12 návrhů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu a volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu v takzvaném participativním rozpočtu a bude realizován, rozhodne hlasování. Začne v srpnu.
6: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování discgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizaci travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických Lům. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Na území Krkonošského národního parku jsou 2 až 3 vlčí teritoria. Odhadem jde minimálně o 11 vlků. V obou teritoriích byla potvrzena úspěšná reprodukce vlka obecného. Oznámili to v týdnu zástupci správy parku.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková bude hrát v finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. V anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové.
2: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude polojasno až jasno, odpoledne bouřky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda teď ráno komplikuje provoz v Hradci Králové. Pozor, v Brněnské ulici nedaleko obchodního centra Futurum. Tam havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čeká nás další díl seriálu Hradecké minuty a v něm budeme mluvit o pohádkách, o bajkách, jak je využívaly školy za první republiky, to nám řekne historička Pavla Korytenská. A taky se zeptáme, co se vám na první dobrou vybaví, když se řekne dětský tábor. Ve vzpomínkách Ivana Mládka hraje prim Knedlík. No a díky rozhlasovému archivu před 6:30 určitě to zábavné vyprávění uslyšíte víc. Máme neděli 21. června, svátek má Alois a taky všichni tátové, protože je den otců.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 12 minut po 6. hodině, teď už nabídneme pokračování víkendového seriálu k dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtíšková, Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle ta pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech, která pro dnešek vybrala pohádkové téma.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes se v Hradeckých minutách podíváme do světa pohádek a bajek, které za první republiky našly děti na nástěnných školních obrazech. Tato dnes již téměř nepoužívaná učební pomůcka se tehdy objevovala v každé třídě a našli bychom ji i v královéhradeckých školách. Byly využívány v řadě vyučovacích předmětů a to nejen při výuce českého jazyka a literatury, ale prvouce, názorném vyučování nebo výtvarné výchově. My se dnes zaměříme na projekt nakladatelství Josefa Ungra, které v průběhu 30. let vydávalo soubor nástěnných školních obrazů s motivy pohádek a bajek, které byly ministerstvem školství a národní osvěty schváleny jako učební pomůcky. Do roku 1938 jich toto nakladatelství vydalo celkem 11. Vzhledem k tomu, že se jednalo o učební pomůcky, nebylo na většině obrazů důsledně uváděno ani jméno autora, ani jméno ilustrátora. V souboru ale najdeme známé pohádky inspirované předlohami českých spisovatelů Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, například Dlouhý, široký a bystrozraký, o Budulínkovi, o Palečkovi, o Veliké řepě nebo Jak se Honza stal králem. Děti si ale mohly přečíst také bajky a příběhy, ve kterých byly hlavními hrdiny zvířátka a ze kterých plyne pro čtenáře nějaké poučení. Takže tam najdeme Olenošné myšce, Dlouhé uši, Žabákovi radosti a strasti nebo Vrána a liška. Výtvarně byl každý obraz rozdělen na tři části, podle kterých se děti měly učit samostatně vypravovat děj pohádky nebo bajky. A zkrácené texty původních pohádek a bajek byly umístěny na zadní straně obrazu a sloužily jako metodická pomůcka pro učitele. A co možná nevíte, Muzeum východních Čech v Hradci Králové využilo náměty školních obrazů a zmenšilo je do podoby netradiční publikace nazvané Pohádky a bajky první republiky, která se dočkala už druhého vydání. A posluchači se tedy můžou sami přesvědčit o půvabu prvorepublikových školních pohádek.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V Hradci Králové v krajském městě je zatím v ulicích lidu prázdno. Neděle zkrátka mají své kouzlo, jak jsou pomalejší. Ptáci ti už ale ohlašují, že nový den je tady a mlhy, které se teď v Polabí hodně povalují, ty se i dnes nakonec rozpustí.
1: Počasí.
0: Je první letní den, který teplotám nebude určitě nic dlužen a léto se nám ukáže v té pro mnohé možná méně příjemné tropické podobě, protože bude to podobné tomu včerejšímu dni. Meteorolog Tomáš Popelka už aktualizoval předpověď počasí a ty teploty jsou neměnné, to zůstává stejné, že je před námi den v maximech 28 až 31 v Polabí 33 stupňů Celsia. Zpočátku tedy mlhy, polojasno, ale odpoledne už i oblačno, kdy se začnou vytvářet přehánky, později bouřky k večeru a večer velmi silné. A je tady upřesnění, že ty nejčetnější srážky budou na severu našeho kraje. Předpokládané množství srážek do 10 mm v bouřkách až kolem 35. Rozptylové podmínky by měly být ale přes den dobré a biozátěž s ohledem na teploty na Trojice.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Doba letních táborů se blíží, děti před sebou mají poslední týden školy, ale známky už jsou uzavřené, takže budou hodně výletovat. No a potom na ty tábory určitě zbyde spousta vzpomínek a některé z paměti nevymažou ani v dospělosti. Ty tábory zmiňujeme záměrně, protože to tak má i Ivan Mládek, který si před lety v našem zábavném pořadu jeden konkrétní zážitek právě z toho tábora vybavil.
1: Já jsem se vždycky snažil jako být hodnej, dobrý, vzorný. Já vždycky jsem udělal nějaký malér, jo. Si vzpomněl, jednou jsem byl na táboře nějakým a měli jsme tam strašně přísného učitele, vedoucího toho našeho oddílu a jako dusil nás tam celý ty prázdniny a hlavně nás strašil, když jo, měl takový notýsek, tam si dělal čárky, když někdo něco udělal špatného, když někoho viděl, jak já nevím, třeba někde, někam šel na záchod, kam se nesmí, nebo někam plivnul, jo, nebo udělal nějakou nespůsobnost při jídle, tak pořád čárky, říkal, kdo bude mít 10 čárek, tak hned, že to půjde do školy a hned dostaneme první už čtvrtletí dvojku z mravu, jo, takže jsme se všichni báli a nejvíc těch trestných bodů vždycky jsme schytali při jídle, že on dával čárku, cinkli v otalíř lžící, nebo když jsme mlaskli, nebo když jsme něco vyli, nebo tak, takže ale hlavně nejvíc bodů trestnický schytali ty, který seděli vedle něj, to byl takový dlouhý stůl, že? Takže jsme v umejvárnicky strašně spěchali, aby jsme tam byli co nejdřív, protože kdo přišel poslední dva vždycky seděli vedle něj a ty měli jednu čárku za druhou, že? Za mlaskání a za krkání. A ta, no a jednou jak jsem se zdržel v umejvání díla, měl jsem tu smůlu, že prostě já vzorný šplhoulek, takový jsem seděl vedle něj a teď jsem si dával hrozný pozor, abych nemláskne cink, jo, a měli jsme knedlíky nějaký a samozřejmě jedlo se tam lžící jenom, jo, a tak jsem si dával strašný pozor a když jsem krájel ten knedlík, tak jsem mu vstřelil ten můj knedlík do jeho talíře, když on se nedíval zrovna, jo, a otočil se naspátek, když jsem se obral zpátky, jo. No a tak vůbec nemělo cenu mu vysvětlovat, že byl můj, že ne. Prostě tak řval, já jsem v životě ho tam neslyšel tak řvát, jo, na mě, který byl tak hodný, jo. A on se tak vytočil, že zapomněl mi udělat tu čárku, jo.
2: To je dětství Ivana Mládka, jo. Tohle.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na východě Čech udeřily bouřky, doprovázely je silný vítr a déšť. Hasiči odpoledne zasahovali kvůli počasí hlavně na Hradecku a Trutnovsku. Odstraňovali popadané stromy ze silnic a čerpali vodu ze zatopených míst, píše to agentura ČTK. Výstraha před bouřkami platí v našem regionu i dnes. Univerzita Hradec Králové nově nabízí přihlášky do programu celoživotního vzdělávání. Kdokoliv si může vybrat vysokoškolský předmět a následně získat takzvaný mikrocertifikát, uznávaný v Evropské unii. V Rychnově nad Kněžnou začal festival Poláčkovo léto. Program potrvá do příští soboty a nabídne 8 divadelních představení a 5 koncertů. Umělci vystoupí mimo jiné v Kolovratském zámku nebo v amfiteátru na Studánce. V Česku se od července rozšíří jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Firmy budou muset evidovat nástupy nových zaměstnanců. Zatím tak museli informovat jen v případě cizinců. Fotbalisté Německa otočili na mistrovství světa zápas s pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1 a Ekvádor remizovalo s Curaçaem 0-0. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, odpoledne bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravu na mnoha místech regionu teď komplikují mlhy, nutná je maximální opatrnost. Řidiči by zároveň měli zapnout během snížené viditelnosti potkávací světla.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hokejový útočník Adam Novotný se příští týden vydá do Buffala, kde by měl letos nejvýše draftovaným Čechem do NHL. Jaký bude mít 18-letý rodák z Nového Bydžova, který hrál extraligu za Hradec Králové už v 15 letech doprovod? I to se dozvíte, pokud zůstanete dál s dobrým ránem Českého rozhlasu Hradec Králové. Dozvíte se detaily před sedmou, ale teď s přáním příjemného vstávání i Leona Machálková. Hezké nedělní ráno.

0: dělají je oni sami. Pokud jste pravidelnými posluchači, tak víte, že všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Dnes bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky, jakési perníčky spojené nádivkou z mandlí a marmelády od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy. Vítězný recept posluchačů roku 2022 šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal tedy zjišťoval, co je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletínské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletínské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není, to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
0: Perníčky, tedy miletínské modlitbičky, se povedly. Šéfkuchař Roman Paulus peče zkrátka rád, jak se mu to povedlo, si můžete poslechnout se všemi souvislostmi dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale ten recept, ten najdete už i teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později samozřejmě i na stránkách www.pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, je 6:45 a jdeme se podívat na výhled počasí.
1: Počasí.
0: Asi tušíte, nebude se to příliš měnit proti tomu včerejšku, ty tropické dny budou pokračovat, takže jak doporučují odborníci, chtělo by to nějakou lehkost a možná lidé, kteří na tom nejsou zdravotně úplně nejlépe, opravdu opatrně a vyvětrané místnosti a tak dále, jak upozorňují odborníci lékaři. Polojasno až jasno, odpoledne bouřky, to zůstává, teplotní maxima se tedy dostanou opět k 30 až 33 stupňů Celsia v Polabí. Mohou hrozit i nějaké přívalové deště v bouřkách, ale bude se to týkat zejména severu našeho regionu Královéhradeckého kraje, což znamená horské lokality, jako jsou Krkonoše. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: sport.
1: Velmi důležitý moment čeká příští týden na hokejového útočníka Adama Novotného. 18-letý odchovanec Hradce Králové absolvuje v americkém Buffalu draft do NHL, kde by mohl být vybrán v první dvacítce. Zástupci jednotlivých klubů si talentovaného hráče omrkli už během nedávných fyzických testů.
2: Většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce. Takže i to vás hrozně vyhecuje, že vy se podíváte na tu tribunu tam a tam ty GM z klubu, scouti a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
3: Figurujete v možné první dvacítce pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
2: Podle mě můžou stihnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
3: Komunikace, pohovory, samozřejmě v angličtině.
2: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
3: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
2: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová. A sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně co nejskutečnější. Většinou ten první meeting takový, že jste nervózní a pak víceméně to všechno stejný.
3: S kým pojedete do Ameriky?
2: Celá moje rodina, samozřejmě. Pak tam budu mít agenty svoje, přítelkyně, trenérský štáb s Peterborough, ale hlavně, že nejhlavnější je moje rodina a agenti, který mi třeba v té cestě pomohli úplně nejvíc.
3: Draft už zažil online verzi, jak to bude letos?
2: Stejně online. Nevím, jestli co je lepší, co horší. Samozřejmě chtěl bych hned vidět prostě ty zástupce toho klubu a podat si z něho třeba ruku. Ale to se nedá dělat. Samozřejmě hned potom je ten development camp, kam bych měl být pozvaný a tam všechny potkám, takže to bude zase online jako minulý rok.
3: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
2: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco, protože jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro mě to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená. To už známe několik případů. Prostě z minulých draftů, když jste draftovaný, tak to samozřejmě se znamená a je to jenom prostě motivace k další práci. A hrozně se na to těším samozřejmě. No. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
3: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Český rozhlas. Medicine man.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Aktivita klíšťat v těchto dnech stoupá. Chlumecký zámek zve na den otevřených dveří. Němečtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Pobřeží slonoviny. A počasí polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Hygienici v našem kraji evidují první letošní případy klíšťové encefalitidy. Aktivita parazitů navíc v těchto dnech stoupá.
4: Klíšťová encefalitida může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Hradec Králové si nechává podrobně zmapovat městskou zeleň. Specializovaná firma bude následujících 10 let evidovat stav stromů a navrhovat potřebnou péči, vysvětluje nezávislý náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba.
5: Vybraná firma by měla provést prohlídku všech zhruba 50 tisíc stromů nebo více než 50 tisíc stromů, které město má na svých pozemcích. Cílem je, abychom měli zeleň v co nejlepším stavu, abychom se vyhnuli jednak rizikům, jednak i třeba zbytečným kácením, takže asi od toho slibuju, že se bude méně kácet, více pečovat.
2: Město je účastníkem soudního sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu na městském pozemku. Zraněný muž požaduje náhradu bezmála 3 miliony korun. Děti na letních táborech často sdělují osobní problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaně s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila je organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí vytvořili mimo jiné karty, které mají pomoci vést podpůrné rozhovory. Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dnes bude den otevřených dveří. Kromě interiérů si prohlédneme opravený areál zámecké jízdárny, konírny a kočárovny. Podle kastelána Lukáše Klečala tam chystají i doprovodný program.
6: Během dne se mohou návštěvníci těšit na velké množství aktivit a soutěží. K dispozici bude také fotokoutek, virtuální realita, ukázka knihtisku nebo dětmi oblíbené malování na obličej. O doprovodný program na pódiu se postarají olešnické mažorety a základní umělecká škola Mária Klemence Chlumec nad Cidlinou. Sport.
2: Fotbalisté Německa otočili na mistrovství světa zápas s Pobřežím slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0 a teď hraje Tunisko s Japonskem. Po prvním poločase je stav v duelu 0-2.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude polojasno až jasno, odpoledne čekáme bouřky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na Trojice.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Provoz na východu českých silnicích je teď ráno plynulý, přesto dejte pozor, na mnoha místech teď komplikují dopravu mlhy, nutná je maximální opatrnost, řidiči by zároveň měli zapnout během snížené viditelnosti potkávací světla.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 7 hodině, hezké nedělní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme 3. červnovou neděli, která se už celé jedno století slaví jako Den otců. My vám tedy už za chvíli připomeneme i osobnost, které se říkalo otec Krkonoš. No a povzbuzení do nového dne snad bude i v podobě ranní soutěže, ve které si tentokrát zahrajeme o knihu Dívka v bouři. Takže hodně štěstí, pokud budete hrát, a hezké ráno vám všem.
7: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Mezinárodnímu dní otců dnes nabízíme i připomenutí výjimečného příběhu Prospera Pieta de Rivage, zvaného Otec Krkonoš. Jako jeden z prvních cizinců se rozhodl investovat v krkonošských horách a zapsal se do krajiny východních Krkonoš i svými pokrokovými názory a činy.
1: Silnice ze Svobody nad Úpou do Jánských Lázní a nad ní, nad schody, do svahu deska, na zdi bronzová, zajímavá štíhlá tvář, Prosper Piet de Rivage, říká se mu Otec Krkonoš. Znalec jeho života, badatel Antonín Tichý.
2: Byl synem zakladatele Sobotské papírny, vynikající odborník na papírenskou výrobu a zasloužil se o rozvoj Krkonoš. Kamkoliv se člověk podívá, najde jeho stopy. To byl velký propagátor turistiky, mecenáš kultury.
1: Budoval turistické cesty, finančními příspěvky i sbírkovými dary pomohl vytvořit základy budoucího Krkonošského muzea.
3: Za námi známá papírna s vlaštovkou ve znaku pětka. Oni byli specialisté na cigaretový, ten nejjemnější papír, a byli první výrobci v monarchii.
2: A s označením typické vlaštovky se vyvážel do celého světa.
3: Rod Pietů pochází z lucemburské části Belgie.
2: Z přímořského městečka Rivage, takže si vzali do znaku mořskou vlaštovku. Ovšem na třeba fasádě továrny dodnes můžeme najít vlaštovky naše typické.
3: Když si představím, jaké byly podmínky pro život dělníků i tady všude v okolí, tak sociální vymoženosti, které zavedl Prosper Piet v letech?
2: Dejme tomu od roku 1866. Piet zemřel v roce 1928, čili je to třetina století. Tady plánoval sídliště pro zaměstnance papírny od garzonek po kompletní rodinný byt. Bohužel se zachoval jenom jeden blok a celá ta lokalita se jmenuje Nový svět a určitě to má něco symbolického do sebe. Zaměstnanci firmy Piet měli nemocenské pojištění, závodní pokladnu, jesle.
1: První útulek pro děti zaměstnaných matek v Rakousku-Uhersku.
2: Takže v době, kdy stávkovali textilky v celém Ubském údolí, kdy ze solidarity se k ním přidávali pracující i jiných podniků, tak u Pietu se nikdy nestávkovalo.
3: Dokonce stará Pietka stávala v zelení a přes Úpu potom navazoval ten tovární prostor na parkovou úpravu a přímo na přírodu.
2: To bylo i záměrem starého pána, aby ty dělníci se v práci cítili dobře. Tak splínulo to civilizované prostředí s volnou přírodou.
1: Ze Svobody nad Úpou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Na 20. června, kromě toho, že si připomínáme Den otců, tak máme také Evropský svátek hudby, Mezinárodní den jógy, no a také první letní den, který bude opravdu hodně, hodně letní. Ale když se dívám na minima a maxima, tak k rekordům dnes směřovat nebudeme, protože v pražském Klementinu byla pro tento den naměřena ta nejvyšší teplota v roce 2000, kdy teploměry ukazovaly 35,6 desetin stupně Celsia.
1: Počasí.
0: Dnes tedy bez rekordů, ale ta teplota bude opravdu opět vysoká, dosahovat by v Polabí měla až 33 stupňů Celsia, takže doporučení pro tyto teploty určitě všichni znáte. Chce to nějakou lehkost, opatrnost. Teď po ránu ještě teploty jsou příjemné, takže my tady v rozhlase máme okna do kořán a snažíme se nasát i ten trošku příjemnější vzduch. Ráno dopoledne na východě Čech polujasno až jasno, zpočátku s mlhami, během odpoledne bude polujasno až oblačno a začnou se tvořit přeháňky, později opět i bohužel ty nebezpečné bouřky, k večeru večer i silné bouřky. Nejčetnější srážky by přitom měly být na severu kraje, takže počítejme s těmi horskými polohami a lokalitami. Teploty tedy 28 až 31, Polabí 33, na horách teplota do 27 stupňů.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Ano, jdeme si hrát a dnes si zahrajeme o knihu z nakladatelství Kazda Dívka v bouři, tak se kniha jmenuje a je to všechno, co by dívky a taky jejich rodiče prý měli vědět o pubertě, tak bude to určitě zajímavé čtení. Kdo má chuť, může zabojovat, to asi netřeba příliš zdůrazňovat, protože nevíte otázku a už se nám to tady všechno rozblikalo. No, pustím vám na naladění dynamickou hudbu, myslím, že kapelu hned poznáte.

0: Kapela Kabát umí to rozjet, má spoustu fanoušků, kteří jako jedno tělo zpívají na koncertech, které jsou bouřlivé, ale víte, jak se jmenuje zpěvák této kapely? 726 3x46, to je kontakt k nám do studia, takže zdravíme prvního z vás, kdo se dovolal. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Zdravíme, paní Jano, no a povídejte, zpěvák kapely Kabát.
1: No, já si myslím, že je to Josef Vojtek.
0: Vždycky se mi líbí, jak se ptáte. No, je to Josef Vojtek, je to Josef Vojtek. Všichni říkají Pepa teda, Pepa Vojtek. Narodil se 21. června 1965, takže dnes slaví narozeniny. Je mu 61 let, přejeme všechno nejlepší a vám určitě, paní Jano, gratulace. Budete to dneska roztáčet po vzoru tohoto interpreta Kabátu?
1: Nebudu.
0: Nebudete. Já jsem záměrně vybrala ukázku o tom pekle, ono je to takové trošku pekelné, to počasí, že? Zvládáte to? Jak si pomáháte? Doporučte něco.
1: No tak, jelikož bydlíme na vesnici, je to poměrně starý dům kamenný, tak tam je ještě pořád příjemný.
0: Vy tam máte příjemně, tak užívejte chládku celého dne, ať vám všechno vychází, co si naplánujete, tak jako v té dnešní ranní soutěži. Krásnou neděli. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Hasiči v našem kraji zasahovali odpoledne a večer u víc než 120 událostí spojených s bouřkami. Na Hradecku, Trutnovsku a Náchodsku jednotky odstraňovaly hlavně popadané stromy a čerpaly vodu ze zatopených míst. Výstraha před bouřkami platí v našem regionu i dnes. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezónu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to v týdnu hygienici. Kemp zůstává v provozu. Rychnov nad Kněžnou udělil výroční ceny města. Náleží lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, reprezentaci nebo záchranu lidského života. Cenu za rok 2025 získala hraběnka Andrea Kolovrat-Krakovská. Oznámila to radnice. Ve švýcarském letovisku Birkenstock by dnes měly jednat americké a iránské delegace o trvalém míru. Rozhovorů se mají zúčastnit i vysocí představitelé obou zemí. Dialog ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto2. Na Masarykově okruhu v Brně nestačil na Kolumbijce Alonza. Hlavní závod kategorie Moto2 začne ve 12 hodin 15 minut. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, odpoledne bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Je neděle a každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. Minulou neděli si povídala se zpěvačkou a herečkou Markétou Hrubešovou. Pojďme si to připomenout.
1: Když pročítám

0: úžasný a bylo to vlastně, já si myslím, že to byl osud, no. Já jsem o tom přesvědčená, že prostě to byl osud a mělo to tak být a musím říct, děkuju za plať pambu za to a děkuju tomu hereckému bohu nahoru, že mi dal tu příležitost, protože dneska už i po těch neuvěřitelných x letech od natáčení si to lidi pamatujou a pamatuju si dokonce i ten těžký název toho filmu Oznamuje se láskám vašim, což je velmi docela komplikovaný, protože si myslím, že si nevzpomenete ani na jeden název filmu, který se natočil loni. A vlastně tohle to si fakt lidi pamatujou, bylo to tak jako do dneška. Dneska právě mi říkal nějaký pán, se mě v metru za motočkou potkala a říkal, právě si vzpomněl na Oznamuje se láskám vašim a říkal, vy jste byla moje hormonální vzpruha, jo, tak... Takže to jsem teda se pobavila, to je pravda. Takže byl ten film, ale myslím si, že nebyl pamatovatelný a zapamatovatelný jenom tímhletím, ale tím, že to byl krásný film.
1: Každý režisér má jiný přístup. Kachyňa byl, říkali mi herci na vašem místě, kteří seděli v mnoha ohledech geniální. Jakou jeho vlastnost, třeba i ve vztahu k mladým herečkám nebo ve vedení hereckého týmu, jemu připisujete jako tu nejdůležitější, kterou měl?
0: Byl kliděst, nebo já co se pamatuju, on byl absolutní kliděst, on byl taková ta tichá, klidná síla, jo, tak víte, že prostě přesně věděl, co chce. Vůbec, já si nepamatuju, že by někdy zahřval, nebo že by někdy zvýšil hlas, prostě jenom tak tiše mluvil, ale v podstatě člověk dělal to, co on chtěl, nebo byl ho schopen dovíst tam, kam on chtěl a nepustil něco, co prostě nešlo nebo nelíbilo. Si pamatuju, že jednou jsme dokonce, vlastně už bylo dotočeno, a protože že tenkrát se dělali ty denní práce, se kontrolovaly až ex post, to nebylo jak dneska všechno
1: online.
0: Máme jako na kameře a na digi a něco. A vlastně už se to jako zbouralo, ta dekorace, nebo se bourala ty lodi a on byl na těch denních pracech a vlastně ten, jako pouštili si to a najednou on zjistil, že mu tam chybí jeden velmi důležitý záběr, tak jsme mě vesli na faje, vytáhli mi z fundusu ještě kostým, učesali mě, nalíčili a v tom torzu té dekorace ještě ten jeden záběr si dotočil, protože přesně věděl, že mu tam prostě pasuje, že toho potřebuje, takže on byl přesně až takhle jako dokonalej, no.
2: Takové bylo připomenutí povídání s Markétou Hrubešovou. Dnes dopoledne už nás čekají nové zálety Aleny Zárybnické, která si tentokrát bude povídat s moderátorkou a spolumajitelkou restaurace v Chocni Monikou Leovou po 9. hodině.

0: 21. červnový den, první letní den, kdo má rád teplo, i dnes si určitě přijde na své. A velký obdiv musíme říct před těmi, kteří v tomto počasí i sportují. Mnozí se plouží, řekněme, na rovinu, ale včera v Trutnově například lidé i běhali. V těch tropických teplotách, jak píší Trutnovinky, je jasné, že to nebyl závod zadarmo. Slunce pálilo, asfalt hřál a každý kilometr bolel o něco víc než obvykle. Přesto se na start 11. ročníku Olfin Kart Trutnovského půlmaratonu postavili rekordní 400 běžců. Ne všichni běželi celou 21-kilometrovou distanci, někdo startoval na 5, 10 nebo spojil síly s dalšími parťáky do štafety, ale výkon určitě parádní od všech.
1: Počasí.
0: Pokud je člověk zdravý, určitě ty teploty zvládá snadněji. I dnes počítejte s tím, že to bude chtít nějaké vypětí na to, co je před námi. Ráno dopoledne polujasno až jasno, zpočátku s mlhami, během odpoledne polujasno až oblačno a začnou se tvořit opět přeháňky, později i bouřky, které budou k večeru a večer velmi silné. Nejčetnější srážky by měly být na severu kraje. Maxima teplotní 28 až 31 v Polabí do 33, maxima na horách se budou točit kolem 28 stupňů. Vítr k tomu pouze slabý proměnlivý, přes den severozápadní až severní.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V modních trendech si představíme práci modní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Vodní záchranáři varují před riziky koupání v přírodě. Malou hokejovou halu v Hradci Králové čeká oprava střechy. Tenistka Linda Nosková si zahraje v finále turnaje v Berlíně. A počasí polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Vodní záchranná služba varuje před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku utopí v řekách, rybnicích a v bazénech zhruba 200 lidí. Často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je důležité sledovat ve vodě své okolí.
5: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
4: Město Hradec Králové nechá v létě opravit střechu malé hokejové haly u zimního stadionu. Do objektu zatéká. Tréninky hokejistů by neměly práce výrazně omezit, říká investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
6: Je to i patrné z vnějšího pohledu, celá ta hala, ale především střecha je v naprosto havarijním stavu, takže jsme řešili nějakou formu kompletní rekonstrukce, ale vzhledem k tomu, že město také uvažuje a má studii proveditelnosti na celý areál a je možné, že v budoucnu dojde k ještě zásadní jako rekonstrukci celé lokality, včetně haly 1, tak nám nepřišlo efektivní dělat generální opravu.
4: Obec Sinkov Slemeno na Rychnovsku otevřela v těchto dnech novou budovu základní a mateřské školy. Součástí areálu je hřiště, komunitní park a taky parkoviště. Žáci zahájí výuku v nové dřevostavbě od září. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jde o součást většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností dětí. Za notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. Polsko patří mezi evropské země s nejnižším podílem uživatelů umělé inteligence.
7: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková bude hrát finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. V anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové.
7: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude polojasno až jasno, odpoledne čekáme bouřky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na Trojce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Neděle se nám hezky rozbíhá, už jsou 8:04, nebo možná ne už, ale teprve, možná podle toho, jaké má kdo životní tempo a rytmus toho víkendového rána, ale snad je vám příjemně, vám, kteří jste vzhůru a třeba už jste dali i pusu nebo vzpomněli na tatínka, na tátu. Tátové dnes slaví, mají svůj den a my vám tak jednoho skvělého, jako něm říká jeho rodina, za chvíli v našem vysílání také trochu představíme. Není to nikdo slavný, je to zkrátka muž, kterého jsem potkala na divadelním festivalu, ale když ho člověk viděl radostného s dětmi, tak byl to přesně ten moment, kdy si řeknete, tady to funguje, tak snad vás ta jeho tatínkovská energie také potěší.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Divadelní festival Regiony, ze kterého jsme včera živě vysílali, i dnes pokračuje. I dnes vás čeká takřka nevyčerpatelná zásoba možností, kam vyrazit. Město dýchá festivalem, kulturou, hudbou, divadlem, pouličními představeními, které vás vtáhnou hned do děje. Mezi největší taháky dnešního dne patří i španělský soubor El Patio s představením Entrañas Nitro, které vás provede tajemnými zákoutími lidského těla i života. Představení bude v Draku ve 14 a 17 hodin. Na Malém náměstí můžete zajít na festivalový projekt Tohle město není pro starý, který jsme vám při přenosu také představovali, a na hlavní scéně Klicperova divadla budou Městská divadla pražská. Dostat se na tato doporučená představení je složitější, protože tam je to o té rychlosti, ale to neznamená, že nemůžete vyrazit do centra. Ono si vás to divadlo a úsměvy určitě najdou. Dnes je navíc Den otců, jak ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připomínáme. A proto mě už včera zaujala i jedna rodina, která zářila, řeknu to na rovinu, která zářila dobrou náladou a tou krásnou pospolitostí. A tak jsem je oslovila. Tatínka Václava Nováka jako prvního.
1: My tady máme pár představení, na který jdeme vybraný.
0: Vybraný. A s dětmi? Tady jste držel, kolik jich máte?
1: Tři děti.
0: Chodíte pravidelně do Draku?
1: Jsme tady po třetí asi. Nejsme přímo hradecký, ale...
0: A vybírali jste konkrétní představení nebo úplně náhodně?
1: Manželka.
0: Manželka vybrala. V neděli bude Den otců, tak je to i pro vás odměna.
1: Určitě.
0: Jak to prožíváte, tu otcovskou roli?
1: Velmi pozitivně.
0: Co vám dělá největší radost?
1: Když můžu s dětmi strávit nějaký takovýhle zážitek.
0: A k umění je vedete cíleně, anebo to je bonusová záležitost?
1: Máme k umění, dá se říct, blízko, takže je to radost pro všechny, včetně rodičů.
0: Ty děti jsou malé, jsem koukala ještě, takže to je školka nebo už školní věk?
1: Od 11 do 5.
0: Co ještě byste poradil, kdybyste mohl teda i poradit otcům, jak to tak vést, kdyby měli uchopit správně tu otcovskou roli?
1: Najít si co nejvíc času s dětmi. Nesnažit se dělat něco proti svým přesvědčení a spíš si hledat společný záliby.
0: Můžu se tady kluku? Ahoj kluci, chodíte rádi do divadla?
2: Jo.
0: Poprvé nebo po kolikáte?
2: Hodněkrát už jsme byli.
0: Hodněkrát. A táta se stará, táta s váma jde?
2: Jo.
0: Ahoj, taky mi něco řekne. Jak se jmenuješ?
2: Rudy.
0: Tak ať se ti líbí představení. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Můžu se ještě zeptat, já jsem zjišťovala, tatínek v divadle, jak to tak vnímáte? Tak jak je to, tatínek, budete slavit Den otců?
3: Určitě budeme slavit Den otců, tak jako slavíme Den matek, tak vždycky připravíme nějaký dáreček i pro tatínka.
0: Jak to vnímáte v dnešní době role otců?
3: Úplně zásadně. Upřímně si neumím představit, že kdyby nebyl jako ohodnocený a angažovaný, tak bych to těžko zvládala, tu rodinu. A...
0: Je to dobrý táta?
3: Je to skvělý táta.
0: Ono je to vidět, že to funguje. Kluci nadšený, že jdou do divadla, chodíte pravidelně a vnímáte ten umělecký život jako součást toho dospívání nebo vyrůstání celé rodiny.
3: Zásadně. Jo, chodíme často. Děti navštěvují i základní uměleckou školu a několikrát tady byli divadle Drak na představení a vždycky si to hodně užijou i u představeních, který vlastně já vnímám tak jako náročně, tak oni si z toho odnesou to svoje a líbí se jim to.
0: Co byste popřála tatínkům do toho dnešního dne?
3: Aby byli pořád tak skvělí. Ti, kteří skvělí jsou.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi. Krásné ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak tropy na nás útočí. Dnes tomu asi nebude jinak. Pojďme na ty detaily.
2: No, tak začíná stále ještě hodně oblačnějšího tlaku vzduchu, ale chodí k nám se takové mělké brázdy, které budou vytvářet přehánky. Snaží se teďka ráno a dopoledne polojasno až jasno, ještě z počátku teďka doznívají mlhy, ale ty se během nejpozději do půl hodiny rozpustí. No a odpoledne už bude takové polojasné až oblačné počasí. A ještě v jasek večeru se začnou od západu přibližovat přehánky a jak to vypadá největší, asi intenzita měla být mezi tou 6. až 9. večerní.
1: Mm-hmm, 18 až 21, ano.
2: No. Ale rozhodně oproti včerejšku by to mělo být podstatně méně.
1: No to je dobře, sledoval jste ty radary včera, já jsem sledovala na sociálních sítích, kde se co dělo. V Jaroměři tam museli ukončit předčasně, bohužel, festival, byly tam královské slavnosti, tak to bylo po vzdechu. Muzikanti tam drželi hudební nástroje a stany, ale hold větru dešti neporučíme ještě.
2: No, zatím už opravdu ne.
1: Naštěstí. Takže dnes to bude mírnější, zkrátka naznačujete.
2: No, vypadá to, že jo, hlavně ta nejvíc těch srážek by mělo být v podstatě z té severní části našeho kraje.
1: Mm-hmm.
2: Teploty dneska 28 až 31, v polabí v těch nejnižších polohách až 33 a vítr bude foukat teďka po ránu ještě slabý proměnlivý a přes den to bude severozápad až sever do 4 metrů. No a tam, kde se objeví bouřka, tam vítr bude zesilovat. V noci zase polojasno až oblačno a postupně se bude pomalinku vyjasňovat a hlavně zase, jak to vypadá na horách a na severu kraje, tam by ještě doznívaly přehánky a bouřky. Kráno se opět objeví ojedinělé mlhy a teploty klesnou na 20 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metrů, nebo bude úplně bez větří.
1: No pak tady máme ten nový týden, bude to poslední pro školáky, kteří tu výuku ukončí s předstihem trošičku, bude celý týden v tom tropickém duchu, nebo nějaká úleva tam nastane?
2: Tak trochu chladnější, relativně chladnější bude pondělí, úterý, středa, kde by se teploty pohybovaly tak maximálně do těch 30 stupňů, ale od čtvrtka už zase teploty půjdou nahoru a v závěru týdne tam by se mohly pohybovat se kolem 35-36 stupňů. No a přehánky, jak to vypadá, by se objevovaly ještě zítra, hlavně na horách a v dalších dnech už by se prakticky srážky nevyskytovaly. Další to vypadá, že nejdříve v neděli a hlavně na začátku příštího týdne.
1: Jste mě pobavil, pane Popelko, chladnější dny, pondělí, úterý, středa do 30 stupňů.
2: Ale relativně.
1: Já nevím, jestli vy to poznáte, jestli je 30 nebo 34 stupňů. Je to pekelné. Oboje ty teploty.
2: Hodně záleží na vlhkosti vzduchu.
1: Pokud to je pravda.
2: Ta vlhkost vysoká, tak dneska tam, kde byly mlhy a víc napršilo, tak ta
1: bylo příjemně, bylo příjemně.
2: Ten prádelný jako během dne byl celkem reálný.
1: No musíme to zvládnout, vydržet, jsme na to díky vám psychicky minimálně mírně připraveni a budeme to spolu s vámi dál sledovat. Pane Popelko, krásné ráno i vám, hezký víkend, nashledanou.
2: Díky a hezký den.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
2: Běž domů, Ivane.
1: A šel, ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
3: Do svídání, ne, s Bohem.
1: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Na východě Čech udeřily bouřky, doprovázely je silný vítr a déšť. Hasiči odpoledne a večer zasahovali hlavně na Hradecku, Trutnovsku a Náchodsku. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených míst. Výstraha před bouřkami platí v našem regionu i dnes. Univerzita Hradec Králové nově nabízí přihlášky do programu celoživotního vzdělávání. Kdokoliv si může vybrat vysokoškolský předmět a následně získat takzvaný mikrocertifikát uznávaný v Evropské unii. V Rychnově nad Kněžnou začal festival Poláčkovo léto. Program potrvá do příští soboty a nabídne 8 divadelních představení a 5 koncertů. Umělci vystoupí mimo jiné v Kolovratském zámku nebo v amfiteátru na Studánce. V Česku se od července rozšíří jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Firmy budou muset evidovat nástupy nových zaměstnanců. Zatím tak museli informovat jen v případě cizinců. Fotbalisté Německa otočili na mistrovství světa zápas s Pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0 a Japonsko vyhrálo nad Tuniskem 4-0. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou teď pozor na nehodu na pražské třídě, kde se srazila dvě auta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A po zprávách už opět hezky česky budeme hrát. Karel Gott, pak Václav Neckář zaspívají a následovat bude i rozbor jazyku vědkyně Dagmar Magincové, se kterou si dnes posvítíme na slovesa.
4: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Půl deváté a 8 minut, teď už vám nabídneme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Novák, který bude klást otázky. A dnes bude řeč o časování sloves.
1: Hezky česky.
2: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí? Co je správně?
3: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
2: Od kterého roku?
3: To vám řeknu úplně přesně. Když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar oni rozumějí ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
2: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
3: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
2: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost,

Dnes už je to opět jinak, takže chybějí oboje, je správné, jak upřesnila Dagmar Maginsová. Pokud máte něco, co byste chtěli také zkonzultovat, tak budeme samozřejmě rádi, když se podělíte. Můžete se na nás obrátit buď písemně po staru na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, nebo pokud jste na internetu, je to samozřejmě rychlejší, jednodušší, využijte našeho mailového spojení studio.hradec@rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Horké a dusné počasí s přejáňkami a bouřkami budeme mít i dnes na východě Čech. Ráno dopoledne polojasno, jasno, zpočátku s mlhami, během dne polojasno až oblačno a začnou se tvořit avizované přehánky, později i bouřky, které k večeru a večer mohou být silné, ale jak avizoval meteorolog Tomáš Popelka, už by to nemělo být tak dramatické, jako to bylo včera. I ty teploty budou trošičku nižší, v maximech v Polabí by měly dosahovat 33 stupňů Celsia, na horách do 27. Vítr ten bude slabý, proměnlivý, ale v bouřkách samozřejmě může zesílit. Rozptylové podmínky, ty by měly být přes den dobré a biozátěž s ohledem na ty vysoké

0: Vysoké teploty samozřejmě zůstává na trojce. Já jsem hledala, jak to odlehčit, ty tropické dny, protože určitě mnozí to nesnášíte úplně nejlépe. Tak snad máte rádi humor. Našla jsem, že se říká, že venku je takové horko, že i asfalt prosí o milost a mravenci nosí sluneční brýle, takže co s tím? Máme plán na přežití. Krok 1. Vodu pijte po litrech a ne, vychlazená dvanáctka se nepočítá jako pitný režim, alespoň ne předpolednem. Za druhé, zatáhněte závěsy a předstírejte, že vaše ložnice je ledová jeskyně. Ta představa možná bude příjemná. A krok 3, pokud musíte ven, pohybujte se výhradně ve stínu a rychlostí líného lenochoda. Smažit se budeme až v pekle, takže dnes zůstaňme raději v chládku.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Za 10 minut bude 9 hodin, už jste si protažení, snad i usměvaví a připravení uskutečnit, co jste si na ten dnešní den naplánovali a připravili. Po 9 hodině s vámi bude určitě Alena Zárybnická, která si v našem studiu v Záletech popovídá s Monikou Leovou, tak si nás určitě nechte zapnuté. Před námi je ten, připomínám, vůbec nejdelší den v roce, co se světla týče. Třeba tady v Královéhradeckém kraji bude světlá část dne trvat neuvěřitelných 16 hodin a 22 minut. To je spousta času na všechno, co máte rádi. Naši předci Keltové i Slované tento čas oslavovali zapalováním ohňů, pouštěním věnců po vodě nebo hledáním bájného kaparadí, ale dnes můžeme najít možná i mnohem větší poklad, protože je ten už zmiňovaný Den otců. Kdo máte tu možnost, jistě strávíte tento dlouhý letní den se svou rodinou, s těmi nejbližšími a nezapomenete dát svému tátovi pusu a třeba ho obejmout. Krásný den podle vašich představ, zaplněný jen a jen dobrými zprávami a tou dobrou energií vám přeje Pavla Kindernajová. Český rozhlas Hradec Králové zůstává dál s vámi.

Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Záchranáři varují před horkem, důležité je pít hodně vody. Chlumecký zámek dnes otevře opravenou jízdárnu a kočárovny. Fotbalisté Německa postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. A počasí polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Českou republiku sužuje tropické počasí. Záchranáři doporučují omezit pobyt na přímém slunci, nosit lehké oblečení a vyhýbat se sportovním aktivitám, například jízdě na kole, říká mluvčí záchranářů Michaela Botová.
2: Klíčové je pít, děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
0: Autobusy a vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Změny ovlivňují dopravu i na regionálních linkách. Autobusové spoje v našem kraji mají upravené jízdní řády z důvodu lepší návaznosti obvykle o několik minut. Na železnici jsou změny větší.
3: Pro všechny vlaky platí, že prázdninový režim nezačíná letos 1. července, ale už v pondělí 29. června. Další změny mají pomoci především těm cestujícím, kteří využívají pozdně večerní a noční spoje. Například páteční večerní vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nově nekončí v Hořicích, ale pokračuje až do Hradce Králové. Odtud budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí. Večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. David Macháček, Český rozhlas.
0: Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou je den otevřených dveří. Kromě interiérů si můžeme do 16 hodin prohlédnout opravený areál zámecké jízdárny, konírny a kočárovny. Podle kastelána Lukáše Klečala tam bude i doprovodný program.
4: Během dne se mohou návštěvníci těšit na velké množství aktivit a soutěží. K dispozici bude také fotokoutek, virtuální realita, ukázka knihtisku nebo dětmi oblíbené malování na obličej. O doprovodný program na pódiu se postarají olešnické mažoretky a základní umělecká škola Mária Klemence Chlumec nad Cidlinou. Sport.
0: Němečtí fotbalisté porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0, Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až jasno, odpoledne bouřky. Teploty kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní komplikace teď máme hlášené v Hradci Králové. Pozor v části Kukleny. Na pražské třídě se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně. Tolik informace z východu českých silnic. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Znáte ji z hlavních televizních zpráv jedné soukromé televize i přehlídkových mol. V poslední době ji spíš potkáte ve vietnamské restauraci v Chocni. Se dvěma malými dětmi, na dovolené, pak třeba v obytném autě. Monika Košínová-Leová. Ptát se budu na to, jak složité je obstát v dnešní době při výchově dětí, jaký nejmilejší recept můžete ochutnat v jejich restauraci a taky na to, jak jednoduché anebo složité bylo opustit velkou televizi a žít v rodné vesnici.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Praze, vyrůstala ve Dvořsku, nedaleko Chocně. Maminka je Češka, tatínek vietnamského původu. Do školy chodila v Chocni, obchodní akademii vystudovala také v Chocni. A teď v asijské restauraci v Chocni pracuje. Moniko, díky, že jste přijala moje pozvání k záletům. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Když zůstanu v Chocni, přírodní rezervace Peliny, zámek s Orlickým muzeem, barokní kostel svatého Františka Serafínského a také důležitá železniční křižovatka anebo oblíbené chocenské pomazánkové máslo. Takovou asociaci mám já. Co byste přidala?
1: No, krásně se to vyjmenovala. No tak samozřejmě i naši restauraci. Teďka to je takový největší tahoun gastronomický, ale tak to, že tam máme tu hezkou přírodu, řeku, opravdu ten klid, kterým jakoby s tím rodinným životem prostě hledáte, tak my jsme tam moc spokojení a já všechny zvu do Chocně.
0: Určitě rádi přijímáme pozvání, navíc když bude chutné ve vašem podání v dnešním záletovém rozhovoru. Ta obec Dvořisko, dívala jsem se, že je to vlastně jakási, a teď v nejlepším slova smyslu, okrajová čtvrt města?
1: Ano, je to vlastně 3 kilometry necelé vlastně od Chocně a my tam jako máme i takový ten dovětek, že Chocň Dvořisko, takže my opravdu patříme k pod Chocň a tak je to super.
0: Víte, jak se seznámili vaši rodiče?
1: Vím právě kousek od Dvořiska, my tam máme takovou kegel firmu a tatínek tam začal pracovat a maminka tam taky nějak začala na brigádu, nosila tam nějaký svačiny, no a tam přeskočila jiskra. A no, maminka je trošičku taková na, takzvaně na exoty, takže dědeček neměl radost, babička taky moc ne, ale nakonec jsou velice rádi, že to takhle dopadlo.
0: A vy s manželem, brali jste se v roce 2018?
1: Ano, správně.
0: A seznámili?
1: Ježíš, no, 2010, my jsme spolu přes 16 let.
0: A kde jste se potkali? Co bylo tím místem, které vás dva spojilo dohromady?
1: Byl to bar. Byl to v Litomyšli, na diskotéce jsme se poznali, ale tak nějak jako jsme o sobě, ani jsme se tak jako nelíbili jeden druhému, my jsme spíš křenili, tak vlastně mojí sestře a jemu nejlepšímu kamarádovi, kteří jako se chtěli právě víc poznávat a tvořit pár a my jsme byli takový ti křeni, kteří jim vlastně jenom sekundovali u toho rande, aby nebyli sami a pak jsme se do sebe zamilovali my, takže my to měli takové jako pozvolné.
0: Je krásné, jak ryze českou formulaci křenili používáte. Myslíte si, že by existoval analog k tomu křenili, stáli tedy v řeči vašeho tatínka?
1: Jo, tak to, jelikož moc neumím právě, neovládám vietnamštinu, umím opravdu základní věci, tak nedokážu říct.
0: Pojďme do roku 2013, světové finále soutěže Miss. Máte nějaké fotografie z té doby? Máte je někde v albumu uložené? Povídejte, vyprávějte.
1: Mám i album. Právě i jako když jsem to tvořila, to album to už jakoby je díl, nějak hnedka po Miss, tak jsem jakoby i vzpomínala a chtěla jsem právě to připravit své dceři, že prostě zaspomínáme spolu, že budu mít tu korunku, tak se mi to i ukazovala a nějak to přešlo. Říkám, maminka byla královna, podívej se. A ona, jo, dobrý, půjdem se číst jiný princezny. Takže pro mě to byla krásná jako životní cesta, zkušenost a vzpomínám na to opravdu jenom v dobrém.
0: Soutěž se tehdy odehrávala na Filipínách?
1: Jo. Ta světová soutěž, jelikož jsem vyhrála na Miss Earth, tak jsem reprezentovala Českou republiku právě na Filipínách.
0: Byla to doba, kdy se, a dnes samozřejmě je taky správně, že tomu tak je, upřednostňoval ten, řekněme, ekologický způsob zacházení s přírodou. Četla jsem v nějakém starším rozhovoru, že jste tam sázeli stromy, čistili pláže.
1: Ano, tak jelikož celá ta soutěž je vlastně hodně o životním prostředí a i my, jak jsme se sami angažovali do všech tady těch různých ekologických aktivit, jo, tak jsme sázeli stromečky, opravdu jsme si nehráli na ty princezničky, takže jsme strkali ruce do hlíny a já mám vlastně přírodu i taky jako strašně moc ráda, tak já jsem jako byla pyšná, že jsem vyhrála právě ten titul a mohla jsem mít i nějaký jako malej díl třeba pro to, abych jsem zlepšila životní prostředí, protože já jsem to snažila jakoby komunikovat ten svůj titul i na vietnamskou komunitu, protože Vietnamci a obecně Asie jako netřídí odpad. Jo, tak to vypadalo třeba i na SAPě, že tam prostě se hází všechno do jednoho kontejneru, tak já jsem se snažila i třeba promluvat k té vietnamské komunitě, že u nás se třídí odpad, jo, minimálně plasty, jo, a sklo, tak to bylo takový moje gro, za kterým jsem se jako stála.
0: Monika Košínová-Leová, posloucháte Zálety.

0: Hostem v Záletech je dnes Monika Košínová Leová, moderátorka televizních zpráv, dáma, kterou můžete potkat v jedné restauraci v Chocni. A když dovolíte, já bych teď do té hospody na malý okamžik vstoupila. Jak vznikl ten nápad?
1: No, tak asi na můj popud, protože ty prostory, teda, kde máme restauraci, tak ty vlastní můj tatínek, my jsme se to snažili tak nějak jako dlouho pronajmout, protože tatínek byl vybíravý na to, co tam bude. A on už je v důchodu a já jsem vždycky tak na sociální sítě sdílela chutná jídla jeho, protože on je vynikající jako kuchař, jako neskutečný. A tak jsem dostávala super zpětné vazby od vlastně mých sledujících. Ježiš, ať je tvůj táta otevře restauraci, my bychom přijeli. Tak jsem ho začala tak jako popichovat. Hele, tati, prostě máš spoustu volného času, ty by se stejně nudil. A on říká, ne. A pak... tak to otevřem ale spolu. Jo, takže když do toho jsme šli společně, tak určitě byl za a musím teda říct, že to bylo neskutečně dobré rozhodnutí, nás to i stmelilo a vlastně to byl i jeho jako sen a asi i můj mít něco společně, protože přece jenom Vietnamci jsou zvyklí, že děti jim pomáhají od malička v práci, my jsme měli taky obchod s oblečením, ale když jsme byli malí, tak maminka měla tu českou výchovu, že chtěla, aby jsme měli kroužky a prostě takovou tu volnější výchovu a tatínek zase chtěl, aby jsme, co se naučíme počítat, aby jsme počítali prostě zboží a byli s ním a pomáhali mu, tak tam se to trošičku nesetkalo s úspěchem, takže až teďka jsme se potkali, že vlastně máme spolu biznis, budujeme rodinné podnikání, lidem chutná a my můžeme trávit čas spolu.
0: Když zůstanu u toho, co jste řekla vlastně první větou. První byla moje komunikace s lidmi přes sociální sítě a pak teprve náš podnik. Já jsem si vždycky myslela, že je to spíš obvyklé obráceně, že nejdřív se vytvoří produkt a pak se o něm mluví na sociálních sítích.
1: No, tak tohle to bylo právě tak jako opačně, ale zafungovalo to neskutečně, protože už o tom lidi jako věděli a ještě než jsme to otevřeli, tak a pak začali na to konto, na ty sociální sítě jako jezdit a sdílí to a ono se to tak organicky prostě šíří a ani vlastně pak člověk nemusí dělat tak velkou reklamu.
0: Že se to vlastním životem, rozumím. Jaká je vaše současná práce v rámci rodinné firmy?
1: Já mám na starosti tak jak sociální sítě, tak nějakou i administrativu, že tatínek pořádně neumí některé jako české věci, takže mu tam obstarávám nějaké maily a pak hlavně provoz v restauraci jako takový, jako servírky, rozdělování služeb, zaučování prostě holek. Tatínek má na starosti takovou tu kuchyň a já to, co je vepředu, tak jako si vždycky takhle říkáme, je to takhle rozdělené. Tím, že to tatínek opravdu dělá hrozně poctivě, že všechny omáčky jako vaří, takže prostě je tam všechno úplně autenticky. I ta výzdoba je přímo z Vietnamu, on přitáhl jako různé dekorace, aby se tam opravdu, když tam člověk přijde, tak aby vstoupil do Vietnamu. Tam to prostě už tak voní, vypadá a aby to byl takový komplexní zážitek, nejenom vlastně to jídlo, ale i on tomu přidává takovou tu hodnotu, že chodí mezi lidmi. Není to ten šéfík, který jenom schrábne jako peníze, ale ne, on tam je 24/7 v té restauraci, lidem poradí, je tam s nima a je to takový ten bonus tomu zážitku, jo, že buď to se potkají se mnou, anebo s tatínkem, vyfotí se s námi a lidi z toho mají zase jako úplně jiný zážitek, jako, jo, protože my asi samozřejmě nejsme nejlepší restaurace, nemáme nejlepší chutě, ale my se snažíme to dohánět něčím třeba jiným, jo.
0: Tou vlídností, která je ale bez pochyby taky důležitá pro to, co děláte. Kolik lidí dokážete za den obsloužit?
1: No, ono se to docela liší, jestli je to všední den nebo víkend. Víkendy opravdu to u nás se takzvaně dveře netrhnou, kdy bez rezervace pomalu si ani nesednete. Ty jo, tak 200 třeba lidí určitě minimálně jakoby obsloužíme, jo. A je to prostě různý a my jsme za to opravdu strašně moc vděční. Teďka jsme museli i rozšiřovat prostory, protože se k nám to úplně trhalo srdce, když se k nám lidi nedostali. Musím říct teda, že na Malou Choceň je to velký úsměch a já jsem na něj velice pyšná, protože je opravdu, když věci děláte kvalitně, tak lidé se vrací a poznají to.
0: Tatínek, s jakou profesí vlastně do Česka přišel?
1: Ježiš, no, to bylo nejlepší vždycky, když mě vypráví, že on vůbec vlastně nevěděl, že jde do Česka. On původně si myslel, že jde do Německa. Až tady začal říkat, jo, tohle není asi němčina. No, tak on sem přijel jako svářeč a on vždycky všechno dělal poctivě, takže z mnoha Vietnamců se vypracoval prostě na toho hlavního a pak začal jako mít teda to podnikání, co se týče, prostě oni jsou taky podnikají ve všem. Měli prostě kazety prodával, pak prodával džíny. Jo, on je takový jako všeho chuť, všechno mu jde, na co sáhnete, taková, někteří lidi takový jsou. Jo, je nesmírně komunikativní, takže pak měl i nějaký i sportbar měl, protože strašně taky furt jakoby pracuje rád s lidmi. Jo, takže kdybych měla jako říct, čím jako tatínek přišel, tak asi přišel s kufem jenom s obrovskýma zkušenostma a tady se nějakým způsobem jako vypracoval a je to skvělý.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Monika Košínová Leová, moderátorka dřív televizních zpráv, nyní spolumajitelka, říkám-li správně, vietnamské restaurace v Chocni. Posloucháte další vysílání Záletu a jsem za to ráda. Vrátila bych se, když dovolíte, Moniko, do roku 2013, 23. březen roku 2013, Fórum Karlín. Vy na pódiu, kdo tady moderoval mis?
2: Libor Bouček. Pro mě Libor, já jsem ho vlastně brala i tak jako vzor, že nesmírně pohotový, opravdu úžasný moderátor a já jsem měla tu čest teda s ním jako být a hovořit a i kamarádit se snad i chvilku, tak pro mě Libor je jeden z nejlepších moderátorů tady u nás v Česku.
1: A když přišla nabídka na moderování zpráv, bylo to automaticky a v souvislosti s mis?
2: Ano, nějak hnedka, dejme tomu dva měsíce po mis, se mi právě ozvali z televize, že přichází nový projekt, nebo že připravují nový projekt odpolední zprávy a že bych se jim tam jako líbila. A tomu jsem jako by nejdřív nechtěla věřit, vlastně ani vedení České mis tomu nechtělo věřit, protože moje mluva a byla taková jako hrozně roztikaná a rychlá a říkali, že no nikdo tomu nechtěl věřit. Tak mi dali potom intenzivní nějaký tříměsíční kurz, kdy jsem každý den chodila, takzvaně se jako rozmlouvala a pak byly ty zprávy a to už jsem musela být připravená a doufám, že jsem obstála.
1: Jak dlouho jste působila v televizi?
2: 8 let, jak jsem to nějak počítala, 8 let necelých. No.
1: Ve dvojici s Tomášem Drahoňovským?
2: Ono to bylo takový různý, protože ze začátku s Tomášem Drahoňovským, to byl teda, musím říct, prostě neskutečně skvělý parťák, on je to matador, podržel mě kdykoliv, protože přeci jenom jít a říkat zprávy nebylo úplně jednoduché z mé pozice, a protože jsem se vždycky schovávala za čísla. A pak jsem moderovala s Romanem Fojtou a pak už ty odpolední zprávy jsme moderovali sami. Jo, že jsme se vždycky vyměnili se Sandrou Parmovou, s kolegyní, protože jsme zjistili, že oni totiž jsou o něco kratší než večerní zprávy, tak na to stačil jeden člověk a aspoň se něco ušetřilo.
1: Jste s někým, s kým jste se potkala právě s Tomášem Drahoňovským, s Romanem Fojtou v kontaktu? Oba kolegové vlastně svého času. Roman doteď působí v České televizi. Potkáváte se?
2: Moc se nepotkáváme.
1: Víte o sobě?
2: Víme o sobě, ale nejvíc se vlastně vídám se Sandrou Parmovou, s tou jsme teda veliké kamarádky. Tam mi zůstala taková jediná.
1: Moment, kdy jste měla úplně černo před sebou, kdy jste nevěděla, co se bude dít v další pikovteřině.
2: Ve zprávách? Ježiš, těch tam bylo. Já v tom právě nejsem úplně jako nejpohotovější člověk, začnu vždycky hrozně zmatkovat, ale vedení jako primi mě nějak jako vždycky podrželo, a i když jsem něco spletla, já jsem si to třeba hrozně moc brala, ale vždycky se řeklo, hele, stalo se a jde se dál, vůbec si z toho nedělej hlavu, jo. Myslím, že to bylo opravdu, ale pro mě úplně neskutečně skvělá zkušenost a já jsem za ní vděčná.
1: Co vám to dá pro normální život?
2: Moderace v televizi. Tak vůbec, myslím si, že tu komunikaci s lidma, jako to tam je už prostě daný a to jenom, že jsem moderovala třeba potom pro stovky lidí, to bylo pro mě něco nepředstavitelného. Já jsem vždycky spíš byla ten introvert a já jsem byla nervózní před každou prezentací ve škole. Jo, neuvěřitelně to posunulo v tomhletom směru, i když teďka třeba dostávám nabídky a zase se toho bojím, že teda jako to odmítám, protože jsem už přece jenom 5 let to nedělala, vypadla jsem z toho. Ale myslím si, že pořád to tam někde vzadu je a jenom to, že jsem to dokázala, pro mě udělalo jako silnějšího člověka, protože vím, že jsem to zvládla a teďka mně přijde, že už potom zvládnu cokoliv.
1: Monika Košínová-Leová, jste hosty naší dnešní Záletu.

0: Monikou Košinovou Leovou si moc ráda povídám dnes v Záletech zpátky, když dovolíte k vám do restaurace. Když jsem hledala její webové stránky, automaticky na mě vyskočil QR kód.
1: No to je daný, jakože tam máme prostě meníčko, no, ale není to, že byste měla hnedka něco platit, nebojte.
0: Jasně, však jsem se taky přesvědčila. Je důležité, když vlastně připravujete to vaše denní menu, který jeden v týdnu, jestli je víkend, nebo jestli je zkrátka pondělí, středa, pátek?
1: Máme polední meníčka, ale vaříme všechno. A vaříme opravdu i, co si takzvaně zákazník jako usmyslí. My jsme v tomhle hodně takový otevření a děláme na přání i lidem.
0: A jaké je to přání nejčastější, které se opakuje?
1: No tak u nás nejvíce vlastně si lidé dávají to je ta polévka, takový ten silný tradiční vietnamský vývar a potom u nás hodně jde bumbo nambo. Ono teda je zajímavé, že třeba ve Vietnamu si bumbo nambo tak nedáte, oni tam třeba spíš prodávají bunča, ale tady se nějak v České republice bumbo nambo úplně rozmohlo, lidé si ho zamilovali a je to jedno z našich nejprodávanějších jídel. No a to, co si lidé třeba dávají jako něco jiného, tak my spíš třeba jako měníme přílohy, jo, že třeba lidi nemají rádi rýži. Jo, sice nemáme hranolky, to teda jako se spoustu lidí vždycky ptá a že by chtěli prostě nudle s hranolkama, říkám, tak bohužel u nás tak to ne, my jsme autentická jako restaurace, vím, že to třeba někde mají, ale tomhle tom tatínek jako nechce upustit, že opravdu se drží té zdravé rýže.
0: Rozumím, vy jste říkala před malým okamžikem, že vlastně tatínek se postaral o kompletní design toho prostředí, ve kterém jste, že tam nic není, jako všechno je pravé, poctivé. Mimochodem, jak dlouho je tatínek v Česku?
1: No, podle jeho češtiny by se dalo říct tak 5 let, ale už je tady skoro 40 let.
0: Jaké místo v rámci restaurace máte nejraději?
1: Ježíš, já nejradši jsem jako za barem. Nebo vlastně i před barem, kdy můžu vlastně být s lidmi v kontaktu, můžu jim nabídnout, doporučit nějaké jídlo, protože tím, jak je to malé město a je to město, kde jsem vyrůstala, tak tam nám jakoby spoustu známých, až tam jsou opravdu stálí zákazníci, já už pomalu vidím na očích, co si dají a prostě ten pocit, když jako zákazník odchází spokojený, to teda musí říct každý, kdo pracuje v gastru, je prostě neskutečný. Proto mě vlastně baví jak práce v té restauraci, tak i sociální sítě, protože tam máte tu zpětnou vazbu okamžitou a já asi na tom, to je asi nějaký můj pohon. Já asi potřebuju pochvaly a prostě jako třeba tohle mi v práci jako v televizi chybělo. Protože tam mluvíte samozřejmě do nějakého čtecího a nemáte tu zpětnou vazbu a možná proto jsem tady mnohem šťastnější a taková jako naplněná.
0: Vaše děti jsou s vámi v práci. Kolik jim vlastně je teď?
1: Mionce starší, to je 5 let a pak mám 2,5letýho Maxíka. Tam je to ryze česká výchova. Protože jako už i moje výchova byla taková šmrcnutá tím Vietnamem, protože můj tatínek opravdu byl pořád takový ten pracující Vietnamec, že s náma netrávil moc času, takže právě proto ani neumíme jako vietnamsky, protože se nám jako neměl kdy věnovat. A takže děti moje taky neumí vietnamsky, umějí výborně názvy jídel, tak to, kdyby přijeli do Vietnamu, tak to zvládnou úplně skvěle. No, chtěla bych ještě víc je naučit třeba vietnamsky, aby neudělali, nezopakovali tu mou chybu, že já nemám ten druhý jazyk jako zadarmo, takže já pořád jakoby na tatínkovi tak nějak jako naléhám, aby na ně mluvil vietnamsky a aby neudělal stejnou chybu dvakrát.
0: Když zůstanu ještě u jídelního lístku, ve vietnamštině jsou, my máme háčky čárky nad písmeny a ve vietnamštině jsou taky takové znaky, které jsou připojeny k písmenu. Můžete mi to nějak vysvětlit nebo nějak jednoduše popsat, abych se v tom orientovala? V češtině háčky čárky, jasně, rozumím.
1: To je vlastně intonace. Jak vy podle těch háčků, čárků, klikaců různých, vy intonujete to slovo, protože a každý slovo má právě jinou intonaci, že i slovo bo může mít nahoru bo rovně a bo dolů. A jedno znamená noční, kráva nebo tatínek. Jo, takže vy si opravdu musíte dát pozor, jak to řeknete, protože a já jsem právě potom, i třeba když jsem byla ve Vietnamu na 3 měsíce, kde jsem se jako intenzivně učila, tak jsem spíš jenom jako rozuměla, ale nechtěla jsem mluvit, protože jsem prostě na tátu volala krávo a vůbec mi tam jako moc lidi nerozuměli, pokud nevěděli takovou tu souvislost, o které já se bavím. Jo, takže je to opravdu v tomhletom ta vietnamština velice těžká, že musíte to správně jako zaintonovat, nebo je průšvih. Mm-hmm.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes Monika Košínová-Leová. Mluvíme o práci televizní novinářky, zprávařky, té, která čte televizní zprávy, nyní spolumajitelky

0: restaurace v Chocni. Cestujete obytným autem, ale máte za sebou i větší, delší dovolené. Kolikrát jste se vrátila do rodné země vašeho tatínka?
1: No, myslím si, že jsem tam byla 4x. Mohla bych asi častěji tam lítat, ale nějak se nepoštěstilo a já jsem hlavně ráda, že i můj manžel tam byl jednou, se tam jako se mnou vydal, protože za těch 16 let tam byl vlastně po 13 letech, ale vietnamskou kuchyni miluje a on má všechno úplně tak jako najetý, že vždycky jakmile se s někým jako bavil, že prostě zná ty tradice a zvyky a všechno, oni se vždycky zeptali, a kolikrát vy jste tam byl? No ještě jsem tam nebyl, jo, že to všechno věděl, takže až teďka po 13 letech se tam se mnou podíval a samozřejmě moje rodina z něho byla nadšená, protože já nevím, jak to jako říct, ale když jako je ve Vietnamu někdo bílej, tak je hrozně zajímavý a je to hvězda a lidi chodí a chtějí se s ním fotit, dávat autogram, protože tatínek bydlí v oblasti, kde není jako moc turistů, tak tam byl opravdu za hlavní hvězdu, když přijel.
0: Když udělám první krok do vaší restaurace, ucítím vůni. Jaká je nejsilnější vůně?
1: No, zajímavý, ucítíte vůni, ale někomu to třeba úplně nevoní. Ale já, když tam vejdu, tak pro mě to je jako domov. Já prostě cítím domov a i když pak přejdu domů, tak člověk, já si vždycky říkám, že voním jak závitek. Ale mě to na tom baví, jo, že i teďka lidi, že my tam máme takový, jako jsme udělali lepší systém, aby jako, když samozřejmě lidi jdou pak pracovat, tak aby nebyli cítit úplně naší kuchyni, tak se to snažíme pořád jako vylepšit, ale mě to voní, jako když mám voní koriandr, půlce republiky, jako ty ho nemá rádo, že jo, protože koriandr rozděluje lidi, ale mě to voní a to je taková jako naše nejsilnější vůně, když se prostě ten vývar nebo křupavá kachna, kterou nosíme na horkém kameni, tak když se to rozvine, tak pro mě to je úplně jako, že já cítím i dětství, jo, ale někoho, kdo to třeba nezná, tak to třeba úplně vonět nemusí, ale musím zaklepat, že takových lidí tam máme minimum.
0: Když máte hlad, na co si vzpomenete? Na jaké jídlo?
1: No, tak pro mě jako tím, že polívka je pro mě jídlo i taky jako z dětství, tak miluji tu polívku a bumbo, nebo teďka jsem si oblíbila, i když to není vietnamská kuchyně, tak ale máme vlastní omáčky a tatínek to vyňuňal do posledního detailu, tak pataj a udon. Jo, to je zase jako japonská a tajská kuchyně, ale to bumbíčko, protože tam je i ta zelenina, kdy jako u mě je hrozně těžký sníst právě nějaký jako určitý počet jako zeleniny na den, tak já vždycky právě radši tíhnu k té vietnamské kuchyni, která jako je, tam je to 100% vždycky musí být k jídlu zelenina. A tatínek to takhle má a já se nedivím, že jsou tak zdraví a tak jako fit, protože to kvantum zeleniny, které oni snědí, to bychom si měli z toho brát příklad.
0: Jsou vitální nesmírně. Mají i delší délku života? Tušíme?
1: Myslím si, že ano. Jo, nebo aspoň to, můj dědeček vlastně, ten už mu bude 90 teďka a pořád vypadá jak, no, tak na 75 bych mu řekla.
0: Kdybychom měli vybrat jedno místo, kam bychom měli ve Vietnamu jet, abychom pochopili Vietnam, kam byste nás poslala?
1: Já bych vás možná poslala na, protože ten Vietnam je taky různorodý. Jo, mně se třeba líbilo i v Hai Long Bay, to je taková zátoka, kde plují kameny nebo skály, tak se tomu říká. A tam je taková ta klidná, to je takový ty klidný Vietnam, ale poslala bych vás i do Ho Chi Minhu, kde právě nasájete ten ruch velkoměsta a ten biznis veškerý všude kolem vás a dobré jídlo a i takový těžký vzduch, jo, to tomu Vietnamu patří. A pak bych vás poslala na romantiku do Hoi Anu, to je město lampionů, tam je neskutečná energie, tam opravdu nasájete takový zase turistický, ale vlastně krásný Vietnam.
0: Monika Košínová Leová, posloucháte Záhlety.
2: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: vlnách Českého rozhlasu běží Zálety. Mým hostem je dnes Monika Košínová-Leová. Moniko, mluvíme o restauraci, o vietnamských chutích, o vietnamských vůních, o tom, jak pracujete pro své hosty, ale nemluvili jsme o nejzásadnějších surovinách, které je třeba do vietnamské kuchyně mít a předávat. Mm-hmm. Na co nesmíme zapomenout, pokud chceme sami třeba podle vašeho receptu něco uvařit?
1: Na rybí omáčku, ale s tou prosím opatrně, protože je taková výrazná a ne všem také voní, takže určitě bych zmínila tu, potom koriandr, ten je velice důležitý a pak ta vietnamská kuchyně právě naopak, tam se až tolik třeba ani nekoření. Tam opravdu sůl, pepř a nechat vyniknout ty chutě jednotlivých surovin. Jo, že třeba v jiných kuchyních tam opravdu se koření a dává se kary a všechno možný, ale ne. Tady opravdu nechte vyniknout sílu té dané prostě potraviny a nějakým způsobem to nepřeplácávat.
0: Hmm. Oblíbený rychlý recept?
1: Ježiši, závitky, ale je to oblíbený, ale není to vlastně rychlý recept. Ty závitky, to je tak na půl dne, ale jsou vynikající a já třeba v té restauraci ho mám tak minimálně jednou za den si dám závitek, ukradnu tam z kuchyně.
0: A závitek je v jaké podobě, protože známe nejrůznější podoby závitku, tak který je váš oblíbený?
1: No jsou takový letní, což jsou nesmažený závitky v rýžovém papíru, ale já ráda ty smažený, kde máte vepřové maso, zeleninu a pak si to namáčíte do takové sladkokyselé omáčky a na tom se opravdu pozná vlastně, jestli ta kuchyně je dobrá, nebo ta daná restaurace, protože je spousta receptů a musím si říct, že k nám se opravdu lidi vracejí s tím, že to byly u nás nejlepší závitky, které měli. Takže to byl náš rodinný recept a zatím si stojíme.
0: Když je něco rodinným receptem, tak se nevyzrazuje poměr surovin. Je tam ale něco, co bychom mohli přeci jenom vědět?
1: Asi ne, tak ono, ty poměry tam jsou asi jako jiné, ale nic speciálního. I když nás toho jako dost podezírají naši zákaznice, vy do toho něco dáváte, prosím vás, že se sem prostě pořád musíme na to vracet.
0: No, kéž by tohle fungovalo, vy do toho totiž dáváte srdce, a to je za mě nejpodstatnější. A je jasné, že v jednoduchém chemickém chuťovém rozboru tam to srdce těžko najdeme, že jo? Protože může mít nejrůznější chuť i nejrůznější vůni. Poslední otázku v Záletech vždycky kladem Moniko, umělá inteligence. Ptá se vás, když srovnáte, je těžší ukočírovat, nebo bylo těžší ukočírovat živé televizní vysílání plné nečekaných zvratů, anebo hladové hosty v restauraci během polední špičky?
1: Tak asi pro mě bylo těžší v té televizi, ale zase mě nejvíc baví vlastně v té restauraci. Pracovat pod tlakem, v té restauraci jsem se právě to naučila. Že tam vám vlastně nic jiného ani nezbyde. Ukočírovat všechny možné povinnosti, co tam máte a mít ještě pořád úsměv je velice obtížné, ale tím, že to děláte s radostí, s chutí a vlastně vás to baví, tak na jednu stranu to pak jde samo.
0: Ať se vám ve všem, čemu dáváte úsměv, radost a srdce, Moniko, daří. Pozdravte své děti, pozdravte svého tatínka, maminku a dobrou chuť.
1: Přesně tak. Moc krát děkuji za pozvání.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Na stříbrném rybníku v Hradci Králové skončila koupací sezóna. Aktivita klíšťat v těchto dnech stoupá. Filip Salač odstartuje do velké ceny třídy Moto 2 ze druhého místa. A počasí polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Na stříbrném rybníku v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončili v tomto týdnu sezonu. Voda podle hygieniků není vhodná ke koupání. Kemp zůstává v provozu. Ostatní přírodní areály v našem regionu mají kvalitu vody v pořádku. V Česku jsou hlášeny první letošní případy klíšťové encefalitidy. Aktivita parazitů navíc v těchto dnech stoupá.
3: Klíšťová encefalitída může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Novinka je součástí vznikajícího zákona o sportu. Upravit má i pracovně právní vztahy s klubem.
4: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
5: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
4: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
4: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet má rozhodnout, kdo pojede na červencový summit NATO do Ankary. Spor mezi vládou a prezidentem trvá několik měsíců. Petr Pavel na své účasti trvá. V případě, že nebude součástí delegace, zvažuje podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že prezident by součástí delegace být neměl. Výdaje státu na obranu podle něj obhájí vláda. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do velké ceny třídy Moto 2 ze druhého místa. V sobotní kvalifikaci byl rychlejší jen kolumbiec Alonso. Závod začne na okruhu v Brně ve 12 hodin 15 minut.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku teď pozor na nehodu na trase Borohrádek-Čestice. V lesním úseku se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku, Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 32. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli, jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teďka bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky, a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásnej, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
0: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
2: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
0: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
0: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
2: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
0: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Nadinka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
2: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
0: Je to opravdu mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
0: ale,
1: no.
0: No právě, ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
2: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
0: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
0: vrátím
1: k tomu...
0: Takovou? Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
0: Já jsem většinou, trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
0: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
2: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
0: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
2: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
0: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek, těch rukojetí držadel, opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Obyvatelé Hořic budou rozhodovat o veřejných projektech. Němečtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Pobřeží slonoviny. A počasí polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
3: Letní slunovrat si lidé od pradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: V Ležákách na Chrudimsku si dnes připomínají 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel. Zachránili se jen dvě dívky. Obyvatelé Hořic poslali radnici 12 návrhů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu a volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu v takzvaném participativním rozpočtu a bude realizován, rozhodne hlasování. Začne v srpnu.
4: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování diskgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizaci travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických Lům. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Němečtí fotbalisté porazili Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0, Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne pak čekáme bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
5: Další červnový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Hezký den. 21. červen není jen první letní den, ale také den otců. Je to ideální příležitost udělat tatínkům radost a poděkovat jim za vše, co pro rodinu dělají, tak na to nezapomeňte. My dnes také jednomu dvojnásobnému tatínkovi zavoláme. Bude to televizní moderátor Daniel Stach, který je další nominovanou osobností v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A co dalšího magazín nabídne? V současné době se hodně mluví o inzulinové rezistenci, která údajně postihuje postihuje až třetinu žen po 40. V čem je problém, o tom si budu povídat s výživovou poradkyní Petrou Henichovou. V kosmetickém rádci probereme bělení zubů, v módních trendech představíme práci módní policie, i grilování má svá společenská pravidla, jaká poví expert na etiketu Daniel Schmidt. A taky se vypravíme mezi milovníky jídla do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme na akci k poctě Magdaleny Dobromily Rettigové zastihli herečku a autorku několika kuchařek Markétu Hrubešovou. Tak jako vždy přeji hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností Šarmu je televizní moderátor Daniel Stach. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Danieli, poslední zastávkou vašeho nového televizního diskusního měsíčníku Na dosah byl náš královéhradecký festival Rock for People. Ta beseda byla o vztazích a vaše poslední otázka adresovaná hostům byla, co si odnášíte z dnešního setkání. No a tak by mě zajímalo totéž, co jste si vy jako moderátor diskusního pořadu na rockovém festivalu odnesl a odvezl z Hradce?
1: Radost toho, jak úžasní nejenom Hradečáci, ale všichni, kteří do Hradce dorazili byli, protože se ptali, protože se zapojovali, protože chtěli přemýšlet. A to je strašně moc důležité, že se chtěli bavit z očí do očí o vztazích, o tom, jak spolu lépe vycházet, jak situace lépe zvládat, jak si poradit třeba s internetovými hejty, jakým způsobem si poradit s útoky. Takže pro mě je to hlavně radost toho, jak úžasní lidé byli.
0: Měl jste také možnost vidět některou tu rockovou hvězdu, anebo to bylo jen o práci?
1: Bylo to jenom o práci, ale abych byl úplně přesný, slyšel jsem 3 písničky večerního headlinera, ale více nechtěl, protože to bylo opravdu o práci a pak o lidech, protože já jsem strávil ještě po natáčení spoustu času s diváky, kteří přišli, chtěli se vyfotit, chtěli se popovídat, chtěli se ještě na něco zeptat v rámci toho mého v úvozovkách vystoupení na Rock for People.
0: Takže velká radost. No, pořad Na dosah moderujete od května. Je to pořad, kdy vyjíždíte za svými posluchači do regionu. Kam se chystáte příště?
1: Chystáme se na Karlovarský filmový festival, kde budeme natáčet 7. července, kde se budeme bavit mimo jiné o filmech, o filmovém průmyslu, hudebním průmyslu a také vlivu umělé inteligence a lidi si zase budou moci přímo na místě zapojit.
0: No takže zase velice zajímavé téma. A koho můžeme vidět nebo na koho se můžeme těšit v Hyde Parku civilizace? Také už máte plán na prázdniny nebo na další měsíce?
1: Máme teď nachystané jedno natáčení muže, který má Fieldsovu medaili, to je taková Nobelova cena za matematiku. Máme předpřipravená i místa, na která bychom diváky rádi vzali. Neprozradím úplně všechna. Některá se můžou týkat třeba zvířat, jiná se můžou týkat třeba atomů. Chtěli bychom je vzít na zajímavá místa, kam se normálně vůbec nepodívají.
0: Tak se necháme překvapit. No o tomto víkendu je také Den otců. Vy jste tatínkem, jestli se nemýlím, 2 dětí. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Syna a dcery. A tak se nabízí otázka, jak vás tahle nová role ovlivnila ve vaší práci a v životě vůbec?
1: Úplně, to je největší změna, kterou jsem kdy zažil a kterou zažiju k dobrému samozřejmě, protože to je úžasná role, ale nesmírně zodpovědná. U mě rozhodně platí, že u žádného z témat, které jsem kdy pokrýval, nemám tolik otázek, jako mám u výchovy. Tam těch nezodpovězených otázek zůstává víc než u kvantové fyziky.
0: Já jsem se chtěla zeptat, to vaše slovo proč vy říkáte, že ho považujete za hlavní slovo v diskusi, takže těch proč od dětí asi je hodně a už jste mi odpověděl na to, že tam jsou i ty někdy nezodpovězené odpovědi, ano, je to tak.
1: Musím odpovídat a mě to teda musím říct nesmírně baví. Mě opravdu baví ten kolotoč proč. Z toho já mám hroznou radost. Mě to opravdu těší. A zároveň si pořád říkám, jestli všechno, co dělám, dělám dobře, jestli bych to mohl dělat lépe. Takže to pochybování o tom, jestli já nedělám chybu, ne oni, ale já, tady zůstává pořád.
0: Pojďme k letu, k prázdninám. Dá se vůbec u vás o nějaké dovolené mluvit?
1: Bude. Chystám se, že vyrazíme někam mimo civilizaci. A my vždycky rádi jezdíme do hor a bude to samozřejmě hodně o tom, aby jsme to užili celá rodina. Takže nic velkého, dalekosáhlého, že bychom mířili do dalekých exotických krajin, mě nečeká, ale spíš, že my to užijeme. Vyrazíme na kolo, vyrazíme do lesa, vyrazíme do kopců a myslím, že to užijeme možná ještě dokonce o něco víc.
0: A bude také čas na vaši sportovní disciplínu číslo 1, tedy vodní slalom, ve kterém jste bývalým úspěšným reprezentantem.
1: Jenom juniorským, ale kolegové se mě na to hned ptali, protože jsem teď komentoval závod světového poháru v Praze 3. Tak hned říkali, tak co, kdy půjdeš na vodu? A říkám, no mě trochu trápila záda, tak jsem nemohl, ale v létě si chci jít zajezdit a moc se na to těším, protože ta divoká voda je úžasné místo, které mě dává takovou krásnou svobodu a uvolnění, jako snad jenom snowboarding dokáže.
0: Tak přeji radostné léto a budu doufat, že další výjezd do Hradce Králové bude na říjnovém vyhlášení naší ankety Šarmantní osobnost roku, ve které máte opět velké množství příznivců, Danieli.
1: Moc krát za to děkuju, moc všem děkuju a moc děkuju za to, jakou práci Český rozhlas i v Hradci Králové odvádí a díky všem, kteří se do těchto anket i vůbec do celého vysílání jako takového zapojují. Díky vám a mějte se krásně.
0: Vy se mějte také krásně a my děkujeme Danielu Stachovi. Mějte se hezky a děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dalším hostem našeho Šarmu dnes výživová poradkyně Petra Hennichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: Dnes jsem vás pozvala, protože v poslední době se hodně mluví o inzulínové rezistenci. Můžeme ji tedy našim posluchačům představit?
1: Ten pojem inzulínová rezistence nemusí být třeba všem na první pohled jasný, ale když si to vezmeme jakoby laicky, tak dost často tam bývá únava po jídle, chutě na sladké, bývá tam přibírání v oblasti pasu, i třeba taková mozková mlha a další projevy, které vlastně třeba na začátku nemusí být v takovém jakoby kontextu, ale později třeba i rozhozený menstruační cyklus, může tam být i vlastně problémy s mikrobiomem, mozkovými problémy a podobně.
0: Co je příčinou té inzulinové rezistence?
1: Příčinou, mnoho lidí si myslí, že to vlastně příčinou je cukr, nebo to, že to souvisí s cukrem, ale hlavní problém je inzulín. To je vlastně hormon anabolický, který produkuje slinivka břišní. A ta inzulinová rezistence může se projevovat třeba u mladých dívek jako takzvaná reaktivní hypoglykémie, kdy třeba po sladkém jídle stoupne vysoce hladina cukru v krvi, na to přehnaně reaguje slinivka břišní a dojde zase k pádu toho cukru v krvi dolů, takže my máme takový ten pocit, jako teďka mám obrovský hladák, teď se něco děje, teď se celá klepu a potřebuju další sacharidy. Já to říkám, protože vlastně samotnou mě toto potkalo někdy kolem 20. roku života a já jsem byla na sebe naštvaná, že mám slabou vůli, že nevydržím bez jídla hodinu a vlastně až teďka s odstupem let si uvědomuji, že to nebyla slabá vůle, ale že tam právě byla ta reaktivní hypoglykémie. U někoho jsou ty schody takhle jako postupný. Je tam přehnaná reakce té slinivky, reaktivní hypoglykémie, inzulinová rezistence a může to vyústit prediabetu až diabetu. Je to hlavně o stravě. Je to o nastavení stravy, je to o pohybu a další věci, můžou tam i nějaké doplňky stravy pomoci. Nicméně základem je ten talíř, aby v každé porci byl zdroj bílkovin, to znamená maso, vejce, ryba nebo luštěniny, aby tam byla zelenina a právě případně nějaký sacharidy. Určitě není potřeba vyřazovat zcela sacharidy, ale třeba v podobě přílohy nebo kvalitního kváskového chlebu určitě tam může být menší podíl. Důležitý je i pohyb, protože ten nám pomáhá vlastně, aby zase buňky byly více citlivé vůči tomu inzulínu.
0: Poznám tu inzulínovou rezistenci laicky jen tak, anebo musí být nějaké vyšetření, abychom na to přišli?
1: No, vyšetření nám pomůže, ale třeba zhruba 10-20 let, než se ta rozjede vlastně jakoby do formy prediabetu, tak tělo dokáže kompenzovat ty nárůsty hladiny cukru v krvi právě vyplavením toho inzulínu, takže z krve byste měla zjistit spíš inzulín nalačno. Tam je ten hlavní prvek ta hyperinzulinémie, že je zvýšená hladina inzulínu v krvi.
0: A jinak tedy to poznám, jaké jsou ty příznaky, už jste se o tom zmínila, mohou být všechny, nebo může to být jenom některý z nich?
1: Může to být různé, někdo popisuje, že právě přibírá v pase, aniž by se navýšila váha, někdo má opravdu přehnané reakce po té, co si dá nějaké sacharidy, jo, sladké, nebo i třeba zdravé sacharidy, ale přesto je tam vlastně rychlý nárůst a rychlý pokles, takže další potřeba si něco dát sladkého nejlépe, vidíte, aby přišla ta energie. Může tam být únava i po jídle. Jsme najedené a přesto jsme takové unavené. Nemáme tam takový ten elán, jo, tu chuť. Je tam většinou chuť na sladké, to nás provází dost často. A i u mladších generací ročníků je tam právě třeba taková ta neschopnost se soustředit. Tak, jo, říká se tomu ta mozková mlha.
0: Ještě otázka, může být příčinou toho nehubnutí právě tenhle problém?
1: Určitě, protože ta hladina inzulínu v krvi způsobí, protože inzulín je anabolický hormon, že tělo je spíš v módu ukládání, nikoli v spalování, jo? A vlastně to spalování je úplně jako zastavený. My nemáme k tomu úplně přístup, protože lidé s tímto nastavením musí docela často jíst, jo? Třeba po 1,5 hodině dost často a vlastně tam je pořád přítomen ten inzulín.
0: Dobře, tak my se těšíme na ten váš talíř na našich stránkách.
1: No.
0: Kde tedy nechybí zelenina, bílkoviny a vše, o čem jste mluvila. A děkuji, že jste nám přiblížila inzulinovou rezistenci. Naschledanou.
1: Já také děkuji. Naschledanou.

0: V našem kosmetickém rádci si dnes budeme povídat o zdravém a zářivém úsměvu. Technologie pokročily i v bělení zubu a tak už nemusíme trávit čas při opakovaných procedurách v ordinaci. Pomocí gelu a formičky, která připomíná neviditelná rovnátka, to prý zvládneme i sami. A tak jak dlouho to trvá a proč je přece jen nutný dohled odborníka, na to se dentální hygienistky Markéty Marušanové zeptala Jana Kudivejsová.
1: Samozřejmě ty prostředky si můžete opatřit z různých a ne zrovna třeba i zdravotnických internetových stránek. No a pak je to bělení u odborníků. Můžeme si způsobit nějaké vážnější problémy, když se o to budeme pokoušet sami doma?
2: Rizika tam určitě jsou. Pokud chceme změnit opravdu barvu zubu, tak na to funguje pouze peroxid. A to je něco, co legislativa Evropské unie neumožňuje ve volném prodeji. Patří to jenom do ordinace buď dentální hygienistky nebo zubního lékaře. A všechno to, co vlastně je ve volném prodeji, funguje na principu odstraňování povrchových pigmentů. Takže jsou v tom různé leštící látky, abrazivní částice a pokud neznáme to přesné složení, nebo je tam třeba těch abrazivních částic moc, tak se může velmi lehce stát, že si poškodíme povrch těch zubů, sklovinu, poškrábeme a je to proces, který není vratný.
1: Každý má na těch zubech jiný pigment, někdo má sklon k tomu, že víc žloutnou, víc mění barvu. Co na to má všechno vliv? Káva, červené víno, co ještě dalšího?
2: To je právě to, co způsobuje ty povrchové pigmentace, což znamená potraviny a nápoje, které obsahují nějaká barviva, ale vlastní barva zubů tímhle ovlivněná není. To máme dáno, protože vždycky záleží na tom, jak máme silnou vrstvu skloviny a jak moc je ta sklovina průsvitná a jsou vidět vlastně ty tmavé součásti zubů, které jsou pod ní.
1: A mě by zajímalo, jestli je bělení zubů dnes výhradně estetická záležitost, nebo jestli je to ošetření i něčím prospěšné pro naše zuby?
2: To je právě taková jako revoluce, kterou už pár let na trhu máme i ve světě, kdy ty gely na bělení zubů neobsahují jenom peroxid, ale i nanohydroxyapatit, vitamíny a podobně, což znamená, že v rámci toho bělení nedochází jenom k té estetické úpravě, ale zároveň tu sklovinu dokážeme i velmi intenzivně vyživit, posílit, opravit třeba nějaké povrchové mikrodefekty, které v těch zubech jsou. Takže dá se svým způsobem říct, že už je to i léčba.
1: Jaké metody se dnes používají?
2: Ty metody se používají obě dvě. Jak teda přijdete do ordinace a absolvujete to bělení v ordinaci, ale my to zároveň kombinujeme i s bělením, které probíhá doma, kdy se ten bělící gel dává do takových na míru zhotovených nosičů. Je to vlastně taková jako kopie jenom korunek těch zubů, je to gumové, takže není to žádný jako nepříjemný tvrdý plast. A nebo se dají obě dvě ty varianty kombinovat. Ono to právě záleží na tom, nejenom jaká je ta výchozí barva těch zubů, ale pokud chceme použít i nějakou remineralizaci a péči pro tu sklovinu, tak i jaký je výchozí stav a kvalita těch zubů. A podle toho vám to už vlastně doporučíme na míru.
1: Takže tento přípravek si budeme dávat na noc.
2: Ano.
1: A vy asi podle stavu zubů, právě podle té barvy, podle požadavku nám vyberete nějaký přípravek, potom se udělají něco, jako jsme říkali, že se to dá asi přirovnat k neviditelným rovnátkům.
2: Vypadá to vlastně úplně stejně. Mm-hmm.
1: A pak si to dáváme pravidelně na noc. A teď, já vím, že to je hodně individuální, ale jak třeba dlouho to musíme vydržet?
2: Záleží to přesně na té výchozí barvě zubů, ale v průměru je to někde okolo 10 až 14 dnů.
1: A po dobu toho cyklu musíme dodržovat nějaká omezení, abychom si nepokazili ty výsledky?
2: Nemusíme. On už s tím moderním složením těch gelů, právě tím, že obsahují ty vyživující látky, tak už ta takzvaná bílá dieta moc žádný smysl nemá. Co znamená, že v dnešní době my, když pacientovi dáváme bělení, tak už krom doporučení, jak ho má používat, tak žádné zákazy, co nesmí, už prostě nedáváme. I po tom bělení vlastně není potřeba dodržovat žádný speciální režim, jenom je prostě potřeba čas od času to zopakovat, aby jsme si ten hezký odstín udrželi, protože ty zuby mají tendenci trošičku se vracet jako barevně zpátky, ale jakmile ty zuby jednou vybělíte, tak na tu původní barvu už se to nevrátí nikdy.
1: To je asi častý dotaz právě na trvanlivost účinků. Po jaké době? Plus, minus.
2: Ono za
1: záleží, to zobecníme.
2: S jakým tím bělením začínáme, ale všeobecně se doporučuje, že ten první rok po bělení by to mělo být každé 2 až 3 měsíce a po tom roce, když už ta barva se krásně stabilizuje, tak podle potřeby klasicky to bývá před dovolenou, před svatbou, před nějakým důležitým životním momentem a podobně, ale už to nikdy nebudete bělit třeba těch 14 dní. Při tom opakování je to prostě vždycky

0: trendy.
1: Asi jste to také zaznamenali, v poslední době se hodně objevuje termín módní policie. Podstatou je, že by odborníci znalí módy měli čtenáře, posluchače nebo diváky seznamovat s problematikou módních dress kódů a také vhodnosti outfitu k dané příležitosti. Tedy, že by měli pomáhat hledat cestu, radit, jak pracovat se siluetou a ukazovat to na konkrétních příkladech. Určitě by nemělo jít o zesměšňování osobností anebo dokonce i jejich postav. Přesto se to občas děje především v módních bulvárních nebo společenských časopisech nebo občas i na sociálních sítích. Ale víte, že základ módní policie vznikl v první módní rubrice, která byla založena 3. března 1907 v nedělní příloze konzervativního deníku Národní politika. Tehdy novinářka Madame Ivona, do té doby neznámá módní referentka, radila v úvodu svého sloupku, co se bude na jaře nositi, a jedním dechem podotýká, že ve svých příspěvcích nebude pamatovat pouze na dámy majetné, které si mohou dovolit každoročně obměňovat šaty dle posledních trendů, ale i na ty, které si mohou na základě jejich rad přešít staré šaty na nové. O módní policii jsem se zmínila, protože za malou chvíli bych vám ráda představila muže, který se také s nadsázkou pasoval do role módní policie. Je to ředitel mateřské školy a také příležitostně moderátor módních přehlídek Ondřej Macháček, kterého přímo na jedné z módních přehlídek oslovila Vlaďka Vildová.
2: Podívejme se na dámskou módu. Jaké šaty u dam máte rád, obdivujete?
3: Celkově v životě vyznávám jednoduchost, takže já obdivuju to, když někdo dokáže v jednoduchosti najít tu správnou sílu. Mám na to takové rčení, že lepší je lžička medu než kýbl hnoje. A myslím si, že i v tom oblékání to platí, že jednoduchost, čistota, taková ta nepřeplácanost je ten nosný prvek módy za mě.
2: Zkusil jste si někdy to přehlídkové molo také sám?
3: Rozhodně ne. Ani má postava, ani můj zevnějšek tomu neodpovídá. Ne, já jsem se vždycky spíše prezentoval pouze svým audiovizuálem, ale ten vizuál je takový hodně jako upozaděný, takže ne, na tohle bych neměl.
2: A vzděláváte se nějak v módě, abyste mohl třeba glosovat a doplnit ty informace?
3: Patřím mezi výhradní členy a předsedenstvo módní policie samozřejmě, ale nějak odborné vzdělání nemám. Já jsem totiž povoláním učitel mateřské školy. V současné době působím ve staré Pace v mateřské škole.
2: A neměnil byste asi?
3: Já už jsem změnil třikrát a v současné chvíli v ředitelském postu jsem asi takový nejspokojenější.
2: Tak vám přeji, ať vám to vydrží. Módní policie v Pace?
3: Ne, myslím tím obecné lidi, kteří nadávají na to, jak si mohl někdo tohleto vzít na sebe, Ježíši Maria. Ale už nedokážu moc říct proč. Je to taková ta klasická česká brblačka.
2: A ten první pohled u vás rozhoduje? Nebo...
3: Ano, zpravidla já mám hrozně rád, když mě někdo vysvětlí, proč a na co dávat pozor. Jaký jsou souvislosti? Já si myslím, že málo kdo je v běžné společnosti tak jako vzdělaný ve světě módy, že o tom může jako adekvátně rozhodovat. Myslím si, že takový ten první dojem je ta berná mince všech nás, módních policistů.
2: Co si myslíte, že se té naší české módě v minulosti moc nepovedlo?
3: Já si myslím, že se celkově nepovedl přístup k vhodnosti oblečení na různé akce. Trošku jsem si vždycky říkal, že je krásný jít například do divadla, do opery nebo i na nějakou společenskou akci a koukat na krásně oblečené lidi. Proto moc nerozumím tomu, že jsou v dnešní době lidé, kteří si třeba do divadla vezmou mikinu nebo si do divadla vezmou ležérní oblečení typu krásné drahé tepláky.
2: A že se teď často nosí, je to teď taková tepláková móda?
3: Každá doba má určitě svoje módní špičky. Já si pamatuju kalhoty s patentama na straně, pamatuju si, že se museli nosit co největší nafouklý věci, protože to nosili skejťáci, pak ta móda úplně opadla, takže si myslím, že každá doba má svoje takové jako highlighty. Zároveň s tím teplákovou módu prostě nepovažuji za něco, co by prostě mělo patřit nikam jinam než ke krbu, k televizi nebo na zahradu.
2: To byl módní policista.
3: Ondřej Macháček, děkuji vám.
2: Z Nové Paky,
3: ano.
2: Ale také ředitel mateřské školy ve Staré Pace. Tak ať je vám s těmi dětmi dobře.
3: Velmi děkuji za milý rozhovor. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: number five.
1: Hostem našeho šarmu opět expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Děkuji.
1: Máte rád grilování?
2: No popravdě řečeno, já, jak se říká lidově, nejsem masožravec, nejím maso a grilování je velmi často spojeno s masem, to znamená dnes tomu nedávám nějak extra pozornost, ale v časem, kdy jsem maso jedl, tak to je pro mě a byl oblíbený způsob, jak trávit takový ten letní podvečer, bych řekl.
1: Ptám se na to, protože dnes probereme garden party a také grilování, což je velká radost pro mnohé naše posluchače a hodně často i ve vysílání mluví o tom, co si ten den ugrilovali a jaký prožili den. Pojďme tedy povědět, jestli i tady platí určitá pravidla právě na takovýchto setkáních.
2: Každopádně, pokud jsme, je to uzavřená rodina, pokud nikoho nezveme, tak je to přece jenom jídlo, je to setkání u stolu. Důležité je, že každé to grilované sousto je součástí potom nějakého servisu, takže měli bychom si to ugrilované maso nebo pokrmy obecně dávat na talíře. V rámci příprav na grilování bychom také neměli zapomenout na lidi, kteří nás obklopují, a tím mám na mysli naše sousedy. Važte tu krátkou cestu k vašim sousedům a informujte je o tom, že v následujícím dni nebo večeru budete mít party, budete grilovat, taky na to připravte, protože není nic horšího, než když někdo začne sušit prádlo a vy k tomu dáte grilovaná žebírka.
1: Když jsem pozvaná na takovou party, měla bych určitě něco přinést. Co je vhodné přinést na takové setkání, kdy se bude grilovat a bude se pít?
2: Můžete klidně vynechat, zase mluvím trošku obráceně, ale můžete klidně vynechat alkohol.

0: není větším prohřeškem proti etiketě než opilost.
1: Ano, o tom už jsme tady mluvili. Co přinést květinu hostitelce? Tím asi nikdy nic neskazíme.
0: Naopak, pokud umíte vybrat květiny, pokud na tom nechcete nutně šetřit, tak vyberte květiny, které jsou hodné toho, že vás někdo zve na jídlo, to znamená, mělo by to být pořádná kytice, a pokud do kytice nechcete investovat, tak raději jeden stonek, jedna květina, jedna kytička, než nějaký takový to trojspřeží, které není ani atraktivní.
1: Říká Daniel Schmidt. Dnes, kdy jsme si povídali o tom, jak by měla vypadat garden party nebo grillování barbecue, který si asi užíváte i vy, milí posluchači, v letošním roce dost a dost. No tak my děkujeme a těšíme se na další rady zase za týden. Naschledanou.
0: Děkuji a naschledanou.

0: šarmem do společnosti.
1: Nejen grilování, ale i další kulinářské speciality si určitě užili všichni, kteří přijeli na velkolepé slavnosti Magdaleny Dobromily Retykové do Rychnova nad Kněžnou začátkem června. Zároveň si připomněli neuvěřitelných 200 let od chvíle, kdy tato první dáma české kuchyně dopsala na tamní staré radnici svou domácí kuchařku. Na slavnostech nechyběla ani herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová, která tam také představila svou další knihu receptů. No a nechyběla u toho ani má kolegyně Zuzana Boučková. Tak pojďme všichni společně ochutnávat.
2: Teď jsme se potkali a než jsem vás požádala o rozhovor, tak už jsem od vás držela mističku s nějakým jídlem v ruce. To jste uvařila, co to bylo?
3: Protože jsme na slavnostech Magdaleny Dobromily Retykové, tak to je jeden z jejich receptů, který mám ve svý kuchařce. Markéta vaří Retykovou a je to telecí kýta s majonésovou omáčkou, jak psala paní Magdalena. Je to vlastně recept, který jsem si trošičku přizpůsobila, ale který je udělaný samozřejmě s láskou.
2: Je tam hodně chřestu. Je pro vás oblíbený chřest? Když vaříte.
3: Chřest je jedna z mých nejoblíbenějších surovin, já teda miluju jídlo komplet, ale když je sezóna chřestu, tak chřestím opravdu od začátku až do konce a až tak moc, že moje rodina už ho skoro odmítá jíst, protože mě to nevadí ho jíst v podstatě denně, ale je to geniální na všechny způsoby, jednoduchý, krásný, ale výrazný, to mám ráda.
2: Pod pódiem máte vystaveno mnoho knížek. Co se vám píše líp, pro ty dospělé nebo pro ty děti?
3: Tak já jako primárně píšu pro dospělí, nebo protože vařím, tak se s tím pojí jako psaní receptů. A ty recepty, ty kuchařky pro děti vznikly vlastně úplně náhodou, protože já jsem vyprávila před spaním vždycky svý dceři pohádky a jí se strašně líbily takový, který jsem si vymýšlela. To je ty klasický taky, ale ty, který jsem vymýšlela. Mě napadly takový pohádky o zelenině. A jí se to strašně líbilo. No a já jsem potom, jako když trošičku povyrostla, tak jsem si říkala, vlastně, když se to líbilo jí, tak bych možná to mohla zkusit nabídnout i nakladatelství, že by se to líbilo i jiným a opravdu se to líbí, jak jsem k tomu ještě přidala recepty, protože jsem si říká, no tak když vlastně píšu recepty pro dospělí, tak proč ne pro děti, no takže se takhle krásně nabalilo a vlastně už mám dvě pro děti, no.
2: Co vaříte vůbec nejraději?
3: Já vařím nejradši pro někoho, koho mám ráda, anebo pro lidi, kteří to jako aspoň trošku se na to těší a ocenějí to. Jako nejhorší je vařit, když musíte, a to já vždycky radši říkám, radši nevařte, jestli musíte, jestli vás to nebaví a jestli z toho nemáte aspoň minimální jako základní radost, tak to nedělejte, protože na tom jídle je to vždycky hrozně poznat a jako nezasloužíte si to ani vy, ani to jídlo, ani to vaše okolí. Když jste nešťastný, naštvaný, a tak netřískejte těma nádobíma doma. Radši si nechte teda buď něco přivíst, nebo si prostě namažte dobrý chleba dobrým jednoduchým máslem s trochou soli a dejte si k tomu řetkvičku a nemusíte vymýšlet nic. Jako.
2: To je pěkný. A nějaký váš ryze oblíbený recept?
3: A ježiš, kolik máme času? Já miluju opravdu skoro všechno jídlo, kromě já nejím sladký, protože mě prostě nechutná chuť sladkého jídla. Já to musím dělat na vařeních svých, tady budu mít apropo kaštanový takový krém s jahůdkama, takže to dělám, ale já nemám radost ze sladký chuti, já mám radost ze slaný chuti, takže já prostě miluju těstoviny, miluju ryby, hodně miluju maso, práci s masem mám opravdu ráda, ale jako čím jsem starší, tak miluju českou klasiku. Takový ty opravdu ty dlouhý tažený masa, ty omáčky, máme geniální omáčky, ty polívky prostě naše český, máme fakt skvělou kuchyni.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes tu na jednoho z vás čeká knížka. Tentokrát ji posíláme Haně Bolečkové za hlas pro Daniela Stacha. Takže děkujeme a doufám, že se s Danielem Stachem 23. října také uvidíme na našem gala večeru, jak jste slyšeli z úvodu našeho vysílání. Paní Haně, samozřejmě tedy blahopřejeme a loučíme se s ní i s vámi a dnes také s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Hezké léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s Českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kvůli včerejším bouřkám měli hasiči stovky výjezdů, výstraha platí i dnes. Ve sportovních třídách Vrchlabské základní školy školní má být víc dívek. V Praze dnes začne olympiáda dětí a mládeže a odpoledne bude až 33 stupňů. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Hasiči kvůli včerejším silným bouřkám vyjížděli k víc než 700 případů. Nejvíc zasažené byly střední Čechy a Královéhradecký kraj. Další silné bouřky můžou podle meteorologů přijít i dnes odpoledne.
2: Výstraha je platná pro celé území Česka, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
3: Odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky s nárazy větru kolem 75 km za hodinu, intenzivními srážkami kolem 40 mm a kroupami.
2: Bouřky se objeví hlavně na západě Čech. Nejvíc výjezdů kvůli bouřkám měli včera středočeští hasiči. Večer zasahovali hlavně na Říčansku, odpoledne taky kolem Příbrami. Pokračuje jejich mluvčí Jan Sýkora.
4: Příbramští hasiči vyjeli ke dvou osobám, které uvízly v Altánu a nebyly se schopny z Altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
2: Hasiči je museli zachraňovat na člunu. Nejčastěji včera pomáhali s odčerpáváním vody a s odstraňováním polámaných stromů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Základní škola školní ve Vrchlabí chce zvýšit počty dívek ve sportovních třídách, kde zatím převažují chlapci. Upravila proto talentové zkoušky. Dosud zájemci absolvovali 4 silové disciplíny a dívky byly podle ředitele Jaroslava Plevy v nevýhodě.
5: Přidali jsme tam třeba překážkovou dráhu, přidali jsme tam výdrž ve schybu, což holkám šlo taky perfektně, a přidali jsme tam předklon, aby jsme věděli výdrž v předklonu, aby jsme věděli flexi, protože ty děti jsou hodně zkrácený, takže to taky holkám hodně pomohlo.
1: Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové vstupuje do třetího dne svého programu. Ten dnes nabízí 60 produkcí v kamenných divadlech i pod širým nebem. Kromě hostů z Česka se představí i soubory a umělci ze zahraničí. Na komorní scéně Klicperova divadla můžou lidé od 17:30 večer navštívit inscenaci francouzské La Compagnie Babel, která otevírá téma otcovství a rodinných vazeb. V divadle Drak se představí loutkáři ze Španělska a Nizozemska. Sport. Vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Například na Chodově, v Řepích a nebo v Podolí. Počasí. Odpoledne bude polojasno až oblačno, později a k večeru se začnou tvořit přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, v Polabí až na 33, na horách bude maximálně 27. Vítr fouká slabý severozápadní až severní a v bouřkách zesílí. A biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S krátkým zdržením počítejte mezi Horním Maršovem a Temným dolem na Trutnovsku, kde opravují opěrnou zeď u silnice. Provoz je v místě až do října řízený kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Dneska je 21. června a máme tady první letní den. Vzpomínáte si, když jsme si v zimě říkali, už aby bylo to léto, je nám zima, tak dneska jsme se konečně dočkali, protože jak můj občanský průkaz, tak tady teploměr v Hradci Králové ukazují stejné číslo 1,30. Tak doufám, že si společně odpoledne pořádně užijeme, třeba už za malou chvíli písničkami od srdce.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
4: Za svídání, ne, s Bohem.
2: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: 14 minut po 12. hodině stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme, že jste s námi. Teď už nastává vaše chvíle, kdy v následující hodině budete playlist Českého rozhlasu Hradec Králové řídit přímo vy. Dneska máme Den otců, tak můžete nechat zahrát svým tatínkům a tátům pro lepší náladu nebo jen tak, že jim chcete udělat radost. Napsat o písničku si můžete na naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tam je k dispozici písničkový formulář. No a pokud nejste na internetu, můžete nám samozřejmě poslat i SMSku na číslo 900 1104. Pozor, do zprávy je ale nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím, nepoužívejte žádné háčky, čárky, vůbec žádnou diakritiku, aby nám sem dorazil přesný název písničky a interpreta, kterou si budete přát. Zavolat samozřejmě můžete i na naše telefonní číslo 726 46 46 46. No a protože máme dneska první letní den, budeme rádi, když budeme hrát samé letní hity. No a o první letní hit si napsala naše posluchačka Jana, která by chtěla popřát paní Monice Jakičové z Dobrušky. Přejeme jí hodně zdraví, stala se také babičkou, tak ti přejeme, ať ti vnouček roste jako z vody. To ti přejí holky z práce a přejeme si zahrát pořádnou letní pecku od Verony. Tak tady je. Na mě.

0: pokračují písničky od srdce. Do studia se dovolala paní Karolína. Pěkné odpoledne.
1: Hezké první letní nedělní poledně vám všem. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro svou maminku, která dnes slaví své krásné půlkulaté narozeniny. Chtěla bych jí touto cestou popřát za nás všechny, kteří jsme se tu sešli. Především co nejpevnější zdraví, štěstí, nikdy nekončící lásku a v neposlední řadě i radost každého dne. Doufám, že tak jako si užíváme dnešní den, tak stejně tak si, maminko, budeš plnými doušky užívat i nastávající dny. Máme tě všichni opravdu moc rádi a věř tomu, že nikdy v ničem nebudeš sama a vždycky si v každém z nás najdeš oporu. Doufám, že to, co ti teď zahrají, se ti bude líbit. Děkuji ti za všechno, co jsi pro mě, pro nás, pro všechny za celou dobu udělala.
0: Děkujeme za krásnou zprávu. Slavíte doma? Jste někde na zahrádce?
1: Slavíme. Máme nádherný den.
0: Oběd? Něco dobrého?
1: máme opravdu slavnostní oběd. Užíváme si to.
0: Tak to je dobře.
1: Se nás opravdu hodně.
0: Nám přeje. Máme pěkné počasí, takže to je super.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, posílám si jednou písničku. Taky naschranou.
1: Děkuju, naschranou.

První letní den pokračují písničky od srdce a o další pěknou letní písničku si napsala paní Irena z Orlických hor, která zdraví do Mostku a zdraví také všechny posluchače, kterým by chtěla zahrát nějakou pěknou, veselou letní písničku. Tak tady je.

0: Tři minutky před půl jednou pokračují písničky od srdce. Krásné odpoledne, dobrý den, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady Eva Pardubice a já bych prosila Hradecký rozhlas o zahrání písničky pro paní svečnu Irenku Beňovou z Jaroměře a přeju jí hodně zdraví a štěstí a ať vydrží ty velký nárazy teplot a hodně ať pije hlavně, ale vodu.
0: Dobře, jasně. Ono s pivem nebo vínem by to bylo možná ještě horší.
1: Ano.
0: Jasně. Tak děkujeme za zavolání, tak přejeme pěkné odpoledne a mějte se hezky. Naschledanou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: minut po půl jedné v Českém rozhlasu Hradec Králové dozněla píseň Příběh nekončí. No a co rozhodně nekončí, jsou naše písničky od srdce. Dneska si tady společně připomínáme Den otců. No a hemží se nám to tady i blahopřáními. Třeba pan Martin by chtěl zahrát písničku svému tatínkovi Martinovi. Zdraví ho a moc mu za všechno děkuje. No a tatínkovi by chtěl také poblahopřát pan Karel. Prosím tatínkovi zahrát písničku k jeho dnešnímu svátku. Přeje tatínkovi také paní Eva a chtěla by oslavit s tatínkem krásné odpoledne nějakou pěknou letní hitovkou. Tak zdravíme a posíláme.
1: Check it out, check it out.

0: Pokračují písničky od srdce, dneska se vezeme na pěkné letní vlně, tak uvidíme, jestli i pěknou písničku tady do prvního letního dne vybere pan Antonín. Pěkné odpoledne, dobrý den.
1: No krásné odpoledne vám přeju všem u vás v Českém rozhlase Hradec Králové. No, já mám taky krásný první letní den, když je co jíst. Pitný režim je taky, mám minerálky doma, takže tak to fajn.
0: To je dobrá zpráva. Proložíte to i nějakým pivem, nebo jenom na té minerálce
1: ne,
0: dneska?
1: Ne. My alkohol nepijeme, cevičkou.
0: Tak to jo, dobře, dobře.
1: To vůbec ne. Tak. To je jenom minerálku pěkně.
0: Dobře děláte, ta je na tenhle ten, na tohleto vedro asi úplně nejlepší. Tak, jakou vybereme
1: tak,
0: píseň?
1: My pijeme nebo slazenou, to je nejlepší.
0: Dobře.
1: To není žízení.
0: Dobře, dobře. A jakou písničku si budete
1: ta
0: přát?
1: Ta písnička vyšla pro všechny tatinky, protože si to taky zaslouží s těma dětma, to je dneska čím dál tím horší. Je držet trošku zkrátka. No a jinak bych chtěl pozdravit paní Růženku z Rychnovska, protože mě strašně celičkou potěšila s písničkou a s Králíčkem opožděním sice. Ale bylo to úžasný. A paní Lidušku z Jičínska a jeho přítele Péťu, taky jim ta písnička a všem celý ty naší rodině, který mě poslouchají, který vždycky jsou rádi, úžasný, že se jim vozu. Tak tady jsem
0: tak
1: zdravý,
0: to je prima.
1: V pohodě, v pořádku.
0: Tak to je dobře.
1: A Evičku mojí, aby nežárlila, když tolik ženským posílám písničku, tak aj Evičce.
0: Výborně, tak posíláme všem, co jste vyjmenoval, užívejte krásné odpoledne, dneska opravdu sluníčko svítí, počasí je úplně ideální, tak ještě ta vámi vybraná písnička k poslechu. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

10 minut před 13. hodinou doznívá v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové ABBA. Další písničku od srdce vybrala paní Silvie Svitaková, přeje všem Alojzům a Alojzím k dnešnímu svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, všem posluchačům, všem tatínkům. No a s blahopřáním přispěchala také paní Ludmila, která by chtěla poslat písničku paní doktorce Ludmile Jánské z Náchoda. Přeje jí krásné léto.

Pár minut před 13. hodinou dozněla v éteru Českého rozhlasu Shakira. V rámci České republiky měla Shakira turné už v roce 2007, tak doufám, že se jí zase někdy v dohledné době dočkáme, nejenom třeba v pražské O2 aréně, kde právě vystoupila 3. března roku 2007, ale třeba i tady u nás ve východních Čechách. No a já tady mám pro vás zajímavou pozvánku. Pokud přemýšlíte nad odpoledním programem, tak až do 16 hodin probíhá na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou den otevřených dveří. Uvidíte tam nově zrekonstruovaný areál zámecké jízdárny, konírny a kočárovny. Navíc tady vystoupí olešnické mažoretky a základní umělecká škola z Chlumce nad Cidlinou. Celý program je pro všechny návštěvníky zcela zdarma. No ale my jsme rádi, že zůstáváte věrní i našemu Českému rozhlasu, kde po 13. hodině vyrazíme opět s Pavlem Kudrnou na zajímavá místa v rámci oblíbeného pořadu Výlety. Pokračuje písnička Českého rozhlasu Hradec Králové, dáme si Material Girl od Madony a potom už zprávy a slíbené výlety.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: 13 hodin. Hradecká radnice chce zachovat semafory na Moravském předměstí. Na letních táborech se děti často svěřují s náročnými tématy. Čeští fotbalisté se chystají na další zápas mistrovství světa v Mexiku a k večeru se začnou tvořit přehaňky nebo bouřky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. Provizorní semafory na dvou křižovatkách na Moravském předměstí v Hradci Králové zůstanou dál v provozu. Silničáři je v roce 2024 nainstalovali kvůli objížďkám při přestavbě křižovatky Mileta. Světelná signalizace podle náměstka primátorky Lukáše Řádka Stop 09 zlepšila bezpečnost i plynulost dopravy na největším hradeckém sídlišti, kde žije okolo 30 tisíc lidí.
2: Myslím si, že je jako korektní a že je správné je tam zatím ponechat. Mimochodem, na obou křižovatkách se plánuje jejich rekonstrukce, která počítá potom s trvalým signalizačním zařízením a nepřipadá nám ideálně, abychom ho teď odstranili, pak ho tam zase trvale vrátíme. To znamená, ten pronájem ještě bude prolongován až do té doby, než dojde k rekonstrukci obou křižovatek.
1: Hořice si dnes připomínají 100 let od položení základního kamene Masarykovy věže samostatnosti. Jeden z nejvýraznějších symbolů města navrhl architekt František Blažek. Stavba věže trvala 12 let. V budově teď sídlí muzeum a památník obětem válečným obětem. Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, Junák a písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru, pokračuje skautka Barbora Trojak.
3: Skautů obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Za skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Pro obránce Slavie turnaj nejspíš skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou čeká národní tým ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu domácí Mexiko. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. O tom, jak k ní dojít, mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
4: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičan a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
0: Počasí.
1: Dnes odpoledne bude polojasno až oblačno, později a k večeru se začnou tvořit přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů, v Polabí až na 33, na horách bude maximálně 27. Vítr fouká slabý severozápadní až severní a v bouřkách zesílí. Biozátěž je dnes na trojce. A v noci teploty klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiné. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Býtov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické Tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51, jeden byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky, hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci, třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně, jako by nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval, nebo s ním a potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jako by tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů, rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy, ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak, po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna. Ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu se necháváme na závěr, Perštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského perštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává pernštejnské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadaň v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodky Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobeví dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože věc, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9.45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9.45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídko.

0: Taková skála vlastně pod vyhlídkou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
1: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
0: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
1: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba polská jezera, Nyské, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
0: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
1: To byl sedlák z České vsi.
0: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
1: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
0: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudetského horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
1: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
0: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
1: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
0: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
1: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
0: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
1: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
0: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
1: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
0: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na Rejvíz.
2: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníkách nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu,

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety, příští sobotu, pak už v neděli pořád Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Je 14 hodin. Hořická radnice obdržela do participativního rozpočtu 12 návrhů. Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové bude znovu průchozí. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO a teploty v noci klesnou k 15 stupňům. U zpráv vás vítá a pěkné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Obyvatelé Hořic v Podkrkonoší poslali do participativního rozpočtu pro letošní rok celkem 12 projektů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu i volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu a bude skutečně realizován, rozhodnou sami občané v hlasování, které začne v srpnu.
2: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování diskgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizaci travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických Lům. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové dnes skončí týdenní uzavírka podchodu na třídě Karla IV. Od zítřka budou moct chodci na trase mezi vlakovým nádražím a centrem města opět využívat vymezený koridor z dřevěných desek. Stavbaři v uplynulých dnech pokročili s montáží vzduchotechniky a dalších sítí. Celková rekonstrukce podchodu za téměř 34 milionů korun potrvá do konce roku. S dalšími krátkodobými uzavírkami budou muset lidé počítat i v srpnu a v září. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
3: Potom se rozhodne jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP.
0: Sport.
1: České volejbalistky porazily v Lize národů Dominikánskou republiku po obratu 3-2 na sety. Češky si tak na závěr turnaje na Filipínách připsali první vítězství. Od 8. do 12. července je čekají na závěr základní části soutěže ještě zápasy v Bělehradě s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a domácím Srbskem. V neúplné tabulce jsou zatím 9., těsně za postupem do čtvrtfinále. A motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v Brně 3. místo v domácí Velké ceně České republiky. V kategorii Moto 2 se po druhé v sezóně prosadil na stupně vítězů. Z triumfu se radoval Španěl Ortolá, který v závěru porazil Kolumbijce Alonza.
0: Počasí.
1: Čeká nás teplá noc, zpočátku s přeháňkami, hlavně na severu kraje a na horách ještě budou doznívat bouřky. Teploty klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy, přes den bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, místy přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte na Jičínsku. Na silnici 501 mezi Lukavcem u Hořic a Šárovcovou Lhotou se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pár minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkné odpoledne všem posluchačům přeje od mikrofonu Marek Šinkora. V této hodině se společně podíváme na to, co si pro školáky připravila některá místa v našem kraji jako bonus za jejich hezká vysvědčení. Poslechneme si rozhovor s paní Petrou Dětkovou, trenérkou taneční skupiny Kreato Černilov, která bude v příštím týdnu reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy. No a už za malou chvíli společně vyrazíme s naší reportérkou na Mezinárodní divadelní festival Regiony. Vezmeme vás do centra dění a přiblížíme, jaký program návštěvníky čeká nejen po zbytek dne. Tentokrát se zaměříme na loutkové divadlo Drak, které festival spolupořádá.

První letní den posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, děkujeme, že jste s námi. V pátek nám končí školní rok a někteří rodiče a možná i prarodiče přemýšlí, jak odměnit své děti. Tak bych měl pro vás jeden zajímavý tip. Městské lázně Hradec Králové připravili pro všechny školáky do 10 let speciální akci na oslavu konce školního roku. Od pátku 27. do neděle 29. června budou mít po předložení svého vysvědčení a v doprovodu dospělé osoby vstup do akvacentra zdarma. Pokud byste dali dětem raději něco sladkého, můžete vyrazit do Futura v Hradci Králové, kde vám v pátek 26. června od 9 do 17 hodin darují po ukázání vysvědčení buď výbornou zmrzlinu a nebo cukrovou vatu. Takže všem školákům držíme palce, ať to ty poslední dny pořádně zvládnete a potom si užijte krásné prázdniny.

0: Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové vstoupil do třetího dne svého programu. My o něm každý den a ve stejném čase podrobně informujeme v seriálu Festivalové minuty. Seznam tipů, kam se vydat, má i dnes připravený reportérka Adéla Kavříková, kterou vítám ve vysílání. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, hezký den i ode mě. Tak já se dnes hlásím z divadla Drak, kde se festivalový program právě teď nachází v polovině takzvaného dračího víkendu. Připomeňme, že Drak je jedním ze tří klíčových spolupořadatelů festivalu Regiony a v 8 dnech nabízí na 8 desítek programových položek. Kromě hlavní scény můžou diváci vyrazit třeba do studia divadla Drak, do klubu, laboratoře, šapito, pod plachtu nebo do plenéru. Dá se říct, že se tady vlastně stále něco děje. No a právě v centru tohoto víkendového dění je teď se mnou ředitel divadla Drak a dramaturg festivalu Regiony Tomáš Jarkovský. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
1: Tak pokud sem rodiny s dětmi, anebo vlastně i kdokoliv jiný zamíří právě dnes, tak co všechno u vás ještě do večera může zažít?
2: U nás ještě může zažít teďka ve 3 hodiny naší inscenaci, to je Hračka, zároveň se tady venku hraje Popelka, v 5 bude taky další repríza španělské inscenace Entrañas, která patří do toho zahraničního programu, pak je ještě další představení, večer koncert orchestru posledního dne, zkrátka je to tak, že tak, jak to bylo po celý ten víkend, že kdykoliv sem přijdete do divadla nebo k nám před Drak, tak pořád se tady venku nebo vevnitř neustále něco děje a stačí si vybrat. A to samé vlastně platí i pro ty následující dny v odpoledních hodinách.
1: Já jsem zmínila v úvodu dračí víkend, ve kterém vy tradičně ukazujete lidem to nejnovější z vaší vlastní tvorby. Letos je ale ten program rozvržený trochu jinak a protáhne se vám až do pondělí. Tak co bude následovat zítra?
2: No to je proto, že my jsme letos vlastně měli všechny 3 premiéry na hlavní scénu. To znamená, že aby jsme tam byli schopni ten program vystřídat, tak včera byla repríza naší inscenace Krabat. Dnes hrajeme inscenaci To je Hračka, poetickou grotesku Veroniky Poldau-Friedlbauchové, hostující režisérky. Ta se ještě dá stihnout a zítra v 10.30 uvedeme poslední, respektive první z našich letošních premiér, která už měla vlastně premiéru v loňském říjnu na začátku sezóny, a to je inscenace Škola Hron, která bude v dění u nás na hlavní scéně v 10:30 a všechny ani srdečně zvu.
1: Kromě vaší tvorby se v dalších dnech festivalu chcete zaměřit i na to nejlepší, co České loutkové divadlo nabídlo v té uplynulé divadelní sezóně. Vy sám jste ale zmiňoval, když jsme spolu mluvili před festivalem, že osobně za ten vrchol považujete ten zahraniční program. Tak na co výjimečného ze světa byste diváky ještě v těch následujících dnech chtěl pozvat?
2: Tak o španělském souboru El Patio a jejich inscenaci Entrañas už jsem vlastně trošku mluvil, protože ta se dá stihnout ještě dnes, ale reprízy se dá stihnout také zítra. A pak bych rád v tomhle směru ještě zmínil 2 podle mě naprosto mimořádné inscenace, které u nás budou k vidění ve středu a ve čtvrtek. A jedna inscenace se jmenuje Bad Blocks francouzského souboru La Boisselle. A to je taková multimediální inscenace, kde vlastně hlavními hrdiny nebo tu inscenaci celou vedou desítky inteligentních autonomních reproduktorů, takových bedníček, speakerů, které vlastně vstupují do interakce s diváky a provedou vás vlastně takovým experimentem o tom, jak spolu můžeme také komunikovat v časech AI a moderních technologií. Je to taková kombinace vlastně multimediálního divadla a tradičních loutkářských principů. A ta druhá inscenace je kabaret nizozemského souboru Musiktheater Bot, který se jmenuje Brass. Ten se nebude hrát přímo u nás před divadlem, ale bude se hrát na plácku za Hradebkou, za střední odbornou školou Hradební. A to je pro mě vlastně úplně mimořádná záležitost, já tu inscenaci miluju. A je to takový do-it-yourself retro kabaret, tak trošku jako kdyby se Marcel Duchamp potkal se Sex Pistols s trochu punku, trošku meziválečné avantgardy. Je to opravdu strašně půvabná a intenzivní podívaná zážitek, který přitom, myslím, nese taky strašně důležitou společenskou zprávu.
1: Ředitel divadla Drak a dramaturg festivalu Tomáš Jarkovský byl s námi. Tomáši, děkuju, že jste přišel do festivalových minut.
2: Já děkuju, že vy jste přišli k nám před divadlo a přijďte zas.
1: Tak já ještě na závěr doplním, že těch programových bodů je dnes napříč festivalovým děním 60. Část už je za námi, ale pokud někdo teď ještě váhá, jestli má vyrazit do města, tak určitě bude mít z čeho vybírat z programu. V Kamenných divadlech zmíním inscenaci Otcové francouzského souboru La Compagnie Babel, která otevírá téma otcovství a rodinných vazeb. Od 17:30 ve studiu Beseda v městské hudební síni se večer představí Moravské divadlo Olomouc. To představení se jmenuje V hlavní roli já. Městská divadla pražská to budou na hlavní scéně Klitzperova divadla. Tam návštěvníci uvidí divadelní adaptaci francouzského románu Zničit. No a ani dnes nebude chybět hudba. Na letní scéně od 9:30 budou hradečtí Jazz Police.
3: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Minutka před půl třetí a já už mám na telefonu trenérku taneční skupiny Kreato Černilov, paní Petru Dětkovou. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám.
0: Paní Dětková, dočetl jsem se, že se věnujete především mažoretkovému sportu pompom. Mohla byste našim posluchačům vysvětlit, o co se jedná?
1: Určitě. Je to přesně tak, jak říkáte. Zabýváme se především mažoretkovým sportem, konkrétně v kategorii pompon, což jsou vlastně třásně. Trénujeme ve velké choreografii i miniformace a pravidelně se účastníme domácích i mezinárodních závodů.
0: Nabízíte i jiné druhy tanců, než je pompom?
1: Dá se říct, že ano. Naše choreografie zahrnují vlastně cviky z oblasti cheerleadingu, baletu, gymnastiky a tance. Takže rádi zkoušíme i nové věci, například moderní taneční styly spadající pod kategorii dance art neboli výrazový tanec.
0: Tak to je skvělé. A máte různé věkové skupiny tanečníků a tanečnic, nebo je to věkově omezené?
1: Ano, ano, máme, trénujeme děti ve všech věkových kategoriích. Ty kategorie jsou vlastně děti, kadetky, juniorky, seniorky a dokonce máme i grand seniorky, kde vlastně závodí naši skvělí rodiče, trenéři a kamarádi.
0: A jakého největšího úspěchu jste v letošním roce dosáhli?
1: Nám teda ještě letos sezona úplně neskončila, tudíž doufám, že největší úspěch teprve přijde. Nicméně zatím se radujeme například umístění na mistrovství České republiky, které bylo v Kutné Hoře a je to například první místo ve velkých formacích, kde vlastně naše kadetky i juniorky vyhrály. Jo, takže krásná umístění získaly i naše miniformace a co je asi nejdůležitější, takže právě všechny naše sestavy si vybojovaly postup na mistrovství světa, které se bude konat v chorvatské Crikvenici.
0: A když se do Chorvatska chystáte, teďka někdy v dohledné době?
1: Příští, no vlastně tuhle středu odjíždíme.
0: Takže to je úplně aktuální, no tak to je skvělý, tak to budeme moc držet palce. Určitě si nějakou medaili k nám do východních Čech potom přivezete.
1: Doufáme.
0: Můžeme vás vidět vystupovat právě i tady u nás ve východních Čechách?
1: Určitě ano, vystupujeme na různých jako dětských akcích, oslavách, různě po okolích. Zrovna včera jsme vystupovali ve Slatině u Hradce Králové na dětském dni, nebo i v Černilově přímo tady u nás také na dětském dni.
0: Zní to všechno hrozně super, ale pokud by měl někdo z našich posluchačů zájem se k vám přihlásit, má vůbec šanci se k vám dostat?
1: Samozřejmě, u nás má dveře otevřený, řekla bych opravdu každý, kdo má rád pohyb a tanec, takže kdo se rád hýbe a má rád kolektiv, tak ho rádi přivítáme.
0: Tak to je skvělé, tak věřím, že třeba někdo z našich posluchačů, když slyší, jaké úžasné úspěchy máte, tak zbystří a třeba se brzo přihlásí.
1: Budeme rádi.
0: A na jakou akci byste naše posluchače pozvala teďka v nejbližší době?
1: Takové ty akce právě, které se konaly ve východních Čechách, tak máme jako již za sebou. Já bych vás určitě hrozně ráda pozvala na již zmiňované mistrovství světa, ale chápu, že je to tak trochu z ruky, takže pak samozřejmě zase od září, až nám začne sezóna, tak vyvěsíme nějaké akce, kde se budeme pohybovat.
0: Výborně, tak se budeme těšit. Držíme palce na mistrovství světa, je to úžasný úspěch, takže na vás budeme moc myslet. No a budeme rádi, když nám potom dáte třeba vědět, jak jste dopadli, abychom se tady z toho i v Českém rozhlase mohli těšit.
1: Super, určitě dáme, moc děkujeme.
0: Děkujeme, pěkné odpoledne, mějte se hezky.
1: Vám také, naschledanou.

0: Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

Krásné letní odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Pokud jste milovníky amerického jídla, tak byste měli rozhodně vyrazit do Hradce Králové. Před futurem tam totiž probíhá do 20 hodin Burger Street Festival. Těšit se můžete na šťavnaté hovězí maso, domácí bulky i originální vegetariánské varianty, které doplňuje výběr řemeslného piva.

10 minut před 15. hodinou dospívala v Českém rozhlasu Hradec Králové Eva Farná, česká slavice, která v minulém týdnu třikrát vyprodala Eden. V Hradci Králové jsme ji měli možnost naposledy vidět v červenci roku 2024, kdy vystoupila jako hlavní předskokán na dvou koncertech Eda Sheerana v Parku 360. To tehdy byla velká sláva, no a budeme se těšit, že i v dohledné době někdy Evu opět uslyšíme. Teď si ještě do 15. hodiny dáme Mariku Gombitovou a Roxette.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí. Malšovická arena v Hradci Králové mění název. Motocyklový závodník Filip Selač byl třetí v závodě Moto 2 v Brně. A teploty v noci klesnou k 15 stupňům. Zprávy s Tomášem Myslivičkem. Hezké odpoledne. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šli do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
1: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé. Upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Fotbalový stadion v Hradci Králové mění název. Malšovická aréna se od 1. července stane Finep arénou. Nový nápis by se na fasádě měl objevit v nejbližších dnech. Developerská skupina se zároveň stává hlavním partnerem klubu. Ten v uplynulé sezóně lákal do hledišť v průměru přes 6 000 diváků a teď ho čekají i zápasy v evropských pohárech. Doplňuje hradecká primátorka a předsedkyně dozorčí rady klubu Pavlína Špringrová z HDK.
3: Není to přece nic překvapivého, druhým největším majitelem nebo akcionářem je zástupce této společnosti. Teď vlastně klub bude mít jako zajímavý určitě také finanční přínos z toho renamingu.
1: 3 týmy architektů urbanisticko-architektonické soutěže na nové centrum Špindlerova mlýna, které postoupily do finále, opět obhajovali své projekty před porotou. Vítěz by měl být představen začátkem příštího týdne. Co hodnotící hlavně sledují, vysvětluje architektka Eva Jiřičná.
4: Jakým způsobem ty projekty přistupují k dopravnímu řešení, k pohybu lidí, k celkovému pochopení situace, jak se tady život mění během zimy, léta, mezi sezóny, jakým způsobem ta nová výstavba zasáhne do života celého tohoto městečka.
0: Sport.
1: Motocyklový závodník Filip Selač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Kornfejl. Selač byl po závodě v Brně plný emocí.
5: Nejlepší den v životě. Se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
1: Závod Moto 2 ovládl Španěl Ivan Ortola. Vítězství v královské třídě MotoGP obhájil jeho krajan Marc Marquez. V kategorii Moto 3 triumfoval Hakim Danish z Malajzie.
0: Počasí.
1: Čeká nás teplá noc, zpočátku s přeháňkami hlavně na severu kraje a na horách ještě budou doznívat bouřky. Teploty klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů. Kránu ojediněle mlhy, přes den polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti hlavně na horách místy přeháňky nebo i bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S až hodinovým zdržením počítejte u Jičína na sjezdu ze silnice 16 do obce Popovice. Důvodem je porouchané auto, na místě je policie.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěknou slunečnou neděli do celých východních Čech přeje Marek Šinkora. Protože se nám pomalu blíží letní prázdniny, tak se společně vydáme za chvíli do letních kin, popovídáme si o zahájení olympiády dětí a mládeže, kde má náš kraj opět velké zastoupení, vydáme se do safari parku ve Dvoře Králové a čeká nás také další díl seriálu Hradecké minuty a v něm bude mluvit o pohádkách a bajkách. Jaké využívali školy za první republiky, to nám řekne historička Pavla Korytenská.

Dva roky prázdnina Iveta Bartošová zazněly právě teď v Českém rozhlasu Hradec Králové. No a už jenom týden zbývá do prázdnin i všem našim školákům. Nebudou to děti sice dva roky, ale dva měsíce jsou taky fajn. No a pokud přemýšlíte nad zajímavým programem, určitě můžete vyrazit do letního kina. Nejvyhledávanější letní kina v našem regionu bývají každoročně letní kino Širák v Hradci Králové, letní kino Bojiště v Trutnově, no a také letní kino v Zámecké zahradě v Jičíně. Na Širáku už máme dokonce dvě projekce za sebou, ale nemusíte smutnit. Prázdniny můžete odstartovat třeba hned teďka v pátek 26. června filmovou pohádkou Toy Story 5 Příběh hraček. To si myslím, že by mohl být docela prima start do letních prázdnin a třeba i hezká odměna za parádní vysvědčení.

0: Nejenom tatínkové dneska slaví svůj svátek, ale 21. června si připomínáme také Mezinárodní den trpaslíků. První letní den tak každoročně patří těmto pohádkovým postavičkám, kterými my, lidé, podle míry vkusu zdobíme své zahrady. Původně ale zahradní trpaslíci byli uměleckým dílem. Jejich svátek se slaví od roku 2002. Prosadila ho Fronta za osvobození zahradních trpaslíků a má učit toleranci k zahradní architektuře. Historici trpaslíků od pravěku přes starověk do současnosti se dlouhodobě zabývá Václav Houfek, ředitel oblastního muzea v Ústí nad Labem. Do světa trpaslíků s ním nahlédla i Vlaďka Vildová.
1: Čepičku má v ruce a je to člověk, který ví o trpaslících možná skoro všechno.
2: Tak trpaslíci jsou stále přítomní v našem životě. Já jsem si to taky dlouhá desetiletí neuvědomoval, ale když si to tak promítnu zpátky, tak když jsem byl malé dítě na konci 60. let, Sněhurka a 7 trpaslíků v obnovené premiéře, kreslený film od Walta Disneyho, ten mě hluboce poznamenal. Stejně tak ale sem patří třeba Večerníčky a Křemílka Vochomurka, abych zůstal jenom u jednoho typu těchto bytostí. Takže byla toho spousta. Nakonec samozřejmě, když jsem studoval historické vědy na Karlově univerzitě, tak měl jsem takové ty naivní ideály o tom, že se jednou proslavím jako člověk, který přispěje významně k nějakým podstatným zjištěním k historii, už českých dějin nebo světových. Bylo to v roce 2002, bylo to takový ten mezičas, bylo krátce po volbách a těsně před těma velkýma povodněma v létě, takže taková okurková sezóna pro média. A místní zpravodajka České tiskové kanceláře tenkrát byla u mě v muzeu a s tím, že nemá moc o čem psát a že potřebuje nějaké náměty takové kuriozní, tak aspoň o tom, kromě jiných témat, jsem jí říkal, že bych rád přichystal výstavu o továrně Mareš z Ústí nad Labem, což je vůbec nejstarší továrna na výrobu trpaslíků na světě. Oni už v roce 1841 začali vyrábět trpaslíky v podstatě sériově jako keramické zahradní figury. A že teda k tomuhle tomu tématu bych někdy jednou v budoucnu chtěl udělat nějakou výstavu. A paní dala tuto zprávu do zpravodajství Četky, od ČTK to přebírali jiné světové agentury, protože okurková sezóna nebyla jenom u nás, takže agentura Reuters a další. Ty si to trošku posunuli, takže najednou mi začaly chodit ze světa dopisy a maily ze Spojených států a z Británie a z Německa a z Itálie, že teda když my připravujeme tu světovou výstavu těch trpaslíků, že by rádi taky přispěli nějakým způsobem k tomu úspěchu toho počinu. Takže jsem byl nucen se stát trpaslíkologem, nastudovat si to, prostudovat vlastně všechny ty materiály.
3: Vyrobil jste někdy sám nějakého skřítka, ať už jakéhokoliv, z jakéhokoliv materiálu, nebo z toho jen nakreslil?
2: Nevyrobil, protože popravdě řečeno jsem opravdu velice nezručný člověk, ale o to víc si myslím, že jsem inspiroval různé autory, a kolegy. Trpaslíci jsou permanentně přítomni ve veškeré kultuře už od starověkého Egypta a starověké antiky. No a v českých dějinách to máme pod nejstarší dějin od příchodu Čechů.
0: Trpaslíci jsou už od nepaměti mezi námi a dosud se nám pletou do života, říká trpaslíkolog Václav Houfek, ředitel oblastního muzea v Ústí nad Labem. A společně s Vlaďkou Vildovou popřál k jejich dnešnímu mezinárodnímu svátku.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: na čase být.
1: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ne každý má šanci zažít africká zvířata ve volné přírodě, ale neznamená to, že je neuvidí na vlastní oči zblízka, a to i za svou mraku. Safari park Dvůr Králové teď takovou možnost nabízí každé pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu. Od 26. června do konce letních prázdnin pak budou safari busy jezdit denně. Je docela možné, že se na večerním safari ve Dvoře Králové nad Labem potkáte nejenom s lektorem Josefem Hotovým a kolegyní Danou Voňkovou, ale i s natěšenými dětmi.
1: Řekněte mi, co se vám tady nejvíc líbilo?
2: Opice, žirafy a jinak všechno. Zvířátka jsou hodný, se nesmějí trápit.
1: Děkuju.
3: Safari bus s návštěvníky večerního safari odjel a my máme teď s panem Hotovým čas probrat, co se na večerním safari děje.
4: Večerní safari je vlastně možnost zažít safari park úplně jinak, než jako známe přes den. Kopytníci se začínají pást a i mnohé šelmy, které přes den jsou schované, tak teďka ožívají. Ale neplatí to stoprocentně. Surikaty většinou už nevídáme, protože to jsou šelmy s denní aktivitou a ty už teď odpočívají. Třeba typicky noční šelma hyena žíhaná, rády se hyeny vyhřívají přes den na sluníčku. V noci má odrazovou vrstvu na spodní straně sítnice, jim svítí oči, ale oni nesvítí, to je jenom odraz světla, které my vrháme v noci, i to usnadňuje pak nalezení těchto zvířat.
3: A safari bus musí svítit?
4: Používá pouze krátká tlumená světla, aby ta zvířata nebyla zbytečně rušena. A úkolem průvodce je pomocí reflektorů zvířata vyhledávat, ukazovat návštěvníkům. Jedeme maximálně 4 jízdy, 2 začínají kolem 8 hodiny večerní, 2 kolem 9 hodiny večerní a do rána už pak mají klid. Nehledě na to, že ona jsou instinktivně zvyklá při prudkém světle strnout, takže my je aspoň chvilku vidíme v klidu. A poté, co pochopí, že to není zdroj nebezpečí, tak se procházejí.
3: No a kdo na té trase večerního safari je nejčipernější?
4: Jeden večer vidíme, jak se aktivně pase, případně mláďata, která si hrají, tak druhý den ta samá zvířata odpočívají a ani se nehnou. Je vidět mnoho druhů antilop, jsou vidět zebry, návštěvníci nejvíce reagují na žirafí samce. Někdy přijdou opravdu hodně blízko.
3: Popsal jste, jak se chovají některá zvířata. Jak by se měli chovat návštěvníci?
4: Už jsem zažil řadukrát skupiny návštěvníků, kteří byli hlučnější než motor autobusu. No a samozřejmě zatímco motor autobusu je pravidelný zvuk, na který jsou ta zvířata zvyklá, tak lidský hluk jim pořád ještě vadí a pokud ty zvířata vidět hodně zblízka, tak základem je být potichu.
3: Ale můžeme na závěr slíbit velký zážitek.
4: Tak velký zážitek je to vždycky i pro nás, kteří to jezdíme den do denně, protože jak jsem říkal, nikdy dopředu nevíme, kde ta zvířata zastihneme a v jaké situaci, takže mohu jenom vřele doporučit.
0: Romantickou pozvánku do safari parku Dvůr Králové už doplním jen dvěma údaji. Safari busy startují v uvedených dnech ve 20 hodin a v 21 hodin.

0: pár minut po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Pro dnešek vybrala pěkné pohádkové téma.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes se v Hradeckých minutách podíváme do světa pohádek a bajek, které za první republiky našly děti na nástěnných školních obrazech. Tato dnes již téměř nepoužívaná učební pomůcka se tehdy objevovala v každé třídě a našli bychom ji i v královéhradeckých školách. Byly využívány v řadě vyučovacích předmětů a to nejen při výuce českého jazyka a literatury, ale prvouce, názorném vyučování nebo výtvarné výchově. My se dnes zaměříme na projekt nakladatelství Josefa Ungra, které v průběhu 30. let vydávalo soubor nástěnných školních obrazů s motivy pohádek a bajek, které byly ministerstvem školství a národní osvěty schváleny jako učební pomůcky. Do roku 1938 jich toto nakladatelství vydalo celkem 11. Vzhledem k tomu, že se jednalo o učební pomůcky, nebylo na většině obrazů důsledně uváděno ani jméno autora, ani jméno ilustrátora. V souboru ale najdeme známé pohádky inspirované předlohami českých spisovatelů Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, například Dlouhý, široký a bystrozraký, o Budulínkovi, o Palečkovi, o Veliké řepě nebo Jak se Honza stal králem. Děti si ale mohly přečíst také bajky a příběhy, ve kterých byly hlavními hrdiny zvířátka a ze kterých plyne pro čtenáře nějaké poučení. Takže tam najdeme Olenošné myšce, Dlouhé uši, Žabákovi radosti a strasti nebo Vrána a liška. Výtvarně byl každý obraz rozdělen na tři části, podle kterých se děti měly učit samostatně vypravovat její pohádky nebo bajky. A zkrácené texty původních pohádek a bajek byly umístěny na zadní straně obrazu a sloužily jako metodická pomůcka pro učitele. A co možná nevíte, Muzeum východních Čech v Hradci Králové využilo náměty školních obrazů a zmenšilo je do podoby netradiční publikace nazvané Pohádky a bajky první republiky, která se dočkala už druhého vydání. A posluchači se tedy můžou sami přesvědčit o půvabu prvorepublikových školních pohádek.
1: Hradecké minuty.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Už dnes startuje v Praze olympiáda dětí a mládeže. Slavnostní zahájení proběhne v Edenu už v 17.30. Královéhradecký kraj sem vyslal 243 mladých sportovců. Výpravu povede snowboardová hvězda Jakub Hroneš. Na poslední letní olympiádě dětí a mládeže, která se konala v roce

Už je to přesně 22 let, kdy v červnu roku 2004 Aneta Langerová vyhrála Česko hledá superstar jako vůbec první vítězka této pěvecké soutěže. No a i proto jsme si ji tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové připomněli. Po 16. hodině nás opět čekají hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. Dnešek bude ve hvězdných návratech patřit herečce, malířce, zahradnici a naší kolegyni Ivě Hitnerové. V pořadu plném ukázek z filmů, divadla, televize i rozhlasu vám Patrik Rozehnal prozradí, kde Iva vyrůstala, jak se dostala k divadlu, malování nebo lásce ke květinám. Uslyšíte spoustu veselých historek od ní i kolegů a pobavíte se jako vždy mezi 16. a 17. hodinou.

jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74 a sleva je vaše.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové rozšiřuje síť kontejnerů na tříděný odpad. V Rychnově nad Kněžnou bude na jeden den k vidění vzácný obraz Františka Kupky. Závodům MotoGP v Brně klesla návštěvnost a zítra bude maximálně 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. Hradec Králové navyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. Odpadová společnost Hradecké služby už začala přidávat nové barevné popelnice na veřejná stanoviště na sídlišti Moravské předměstí a postupně je rozmístí i do dalších částí města. Radnice reaguje na to, že lidé do běžného směsného odpadu stále vyhazují recyklovatelné suroviny. Ty tvoří až 60% obsahu černých popelnic.
2: Město už loni na podzim rozmístilo na veřejná stanoviště hnědé nádoby na kuchyňský bioodpad a teď k nim přidává i zelené kontejnery na sklo. Pokud by Hradec množství recyklovaného odpadu nezvýšil, hrozí mu v budoucnu výrazné zdražení celého systému. Nové popelnice dostanou po Moravském předměstí taky obyvatelé farářství, Slezského předměstí, Malšovic a Věkoš. Příští rok navíc radnice nabídne vlastní nádoby na sklo i lidem v rodinných domech. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Muzeum a galerie Orlických hor na jeden den představí vzácné dílo světově uznávaného malíře Františka Kupky. Obraz Čáry plochy hloubka 2 z roku 1913 bude k vidění pouze během vernisáže výstavy Sacra Familia v pátek 26. června v Kolovratském zámku.
3: Výstava Sacra Familia představí tvorbu členů rodin Geislerových a Urbanových i jejich blízkých spolupracovníků. Návštěvníci uvidí malby, ilustrace, multimediální projekty i literární tvorbu napříč několika generacemi. Největší pozornost ale bude poutat právě Kupkův obraz, který bude v Rychnově vystaven pouze během vernisáže. Po jejím skončení se vrátí zpět do soukromé sbírky. Samotná výstava bude v prostorách Kolovratského zámku přístupná od 27. června do konce října. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni. Jde tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, budou příčiny ještě vyhodnocovat.
4: Teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulanbátaru v kategorii nad 100 kg pátý. Stejné místo obsadil v soutěži do 90 kg Adam Kopecký. Šlo o první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028.
1: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů. Ráno ojediněle mlhy, přes den polojasno až skoro jasno a odpoledne hlavně na horách místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zdržení očekávejte v Úlibicích na Jičínsku. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka. Srazil ten ptáček, leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba. Ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme nahrát. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase nahráti. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Božko, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady zůstalo.
2: Přesně, a ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
4: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
8: Ne, já taky
2: měla.
8: Jo, tak aha.
2: To máš teď sedláč.
8: Teď se to, jak to máš,
2: ty
8: sedláč?
2: S ním chodila?
4: Teď se to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
8: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
4: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků je dávno po smrti.
8: No,
2: a my
8: no,
2: pořád ještě tak jako...
4: A my je pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
8: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní, ano.
8: No, no, no.
4: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
8: No tak může,
2: tak
8: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
8: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
8: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano. Teď
4: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
4: Obě.
8: Obě, obě.
4: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
8: No jo, že... no jo.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal by to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučku příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním, ne?
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadelko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Iva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrah.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemáty z ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám kozám, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohužel. bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. V polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoř. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kuldu, to byl ten, co jsme měli teď předruženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkal, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6.

0: houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 000, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale...

0: Skřípnul jsem ho a 19 000.
1: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
2: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
3: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
4: Teď co, veď?
3: Jak dál, babičko?
4: Jo, hochu, to neví nikdo.
3: No a co klade Sibyla?
4: Sibyla?
3: Ano.
4: Sibyla klade.
3: Sibyla klade?
4: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče. A zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
3: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
4: To nepiš, to se rozumí samo sebe. 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
3: Čárka.
4: No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, ti se potěšil.
3: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
2: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
5: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9x. A já jsem vůbec netušila, proč 9x. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
6: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
5: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
6: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
2: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy V pořadu sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
5: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl 1 sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. takhle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
7: ona
5: představu.
7: Ona ještě vypadá zdravě.
8: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím.
5: Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Kostelci nad Orlicí narostl počet projíždějících vozidel. Spojené státy jsou podle viceprezidenta Vence připravené na proměnu vztahu s Íránem. České volejbalistky porazily v Lize národů Dominikánskou republiku a zítra bude maximálně 30 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Kostelcem nad Orlicí projíždí výrazně víc aut než loni. Podle měření dopravy na silnici 1/11 vzrostl letos na jaře počet vozidel oproti stejnému období minulého roku asi o pětinu. Největší nárůst město zaznamenalo při jarní uzavírce silnice mezi Častolovicemi a Solnicí.
5: Zatímco na jaře loňského roku projelo Kostelcem nad Orlicí po silnici 1/11 v průměru kolem 10,5 tisíce aut denně, letos to bylo mezi 12 a 13 tisíci vozidly. Nejvytíženější bývají páteční odpoledne. Rekord zaznamenali měřiče 7. května před státním svátkem, kdy městem projelo přibližně 17,5 tisíce vozidel. Město chce získaná data využít při jednáních s ředitelstvím silnic a dálnic i krajskou správou silnic o budoucím řešení dopravy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: V Sukových Sadech v Hradci Králové restaurátoři opraví pomník mistra Jana Husa. Technické služby se pro obnovu více než 100 let starého díla od sochaře Františka Fabianka rozhodli poté, co průzkum odhalil praskliny v materiálu. Odborníci 4-metrovou sochu zpevní, opraví poškozené části a ošetří její povrch. Práce vyjdou přibližně na 450 tisíc korun a hotové budou do konce letošního roku. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek, řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole jednání ve Švýcarsku. Rozhovory o míru na Blízkém východě označil za historické a řekl, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Washington dál trvá na tom, aby Teherán neměl jadernou zbraň. K situaci v Libanonu Vance dodal, že v posledních několika dnech vnímá velký pokrok v jednáních.
6: Spojené státy udělaly pro zastavení konfliktu v Libanonu v posledních několika měsících více než kterákoliv jiná vláda na světě. A my na tom budeme i nadále pracovat. Mír nikdy není snadný, ale americký prezident je odhodlaný nejen k míru mezi Spojenými státy a Íránem, ale i k regionálnímu míru. Proto jsme zde a pracujeme na prosazení našich zájmů.
4: Írán příměří podmiňuje ukončením izraelských útoků na Libanon. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hezbollah se v pátek dohodli na klidu zbraní. Armáda židovského státu i včera na jih Libanonu útočila.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy 3-0 na sety Gruzii a drží naději na semifinále. A volejbalistky vyhrály v Lize národů nad Dominikánskou republikou 3-2 na sety po obratu z 0-2. Zlom v utkání popsala smečařka Helena Grozer.
7: My jsme na začátku cítili, že podle mě to nejsme moc my, nějak nám nic nešlo, byli jsme takový nervózní, věděli jsme, že to je důležitý zápas. A pak mi prostě přišlo, jsme si řekli, že už nemáme co ztratit a že horší už to být nemůže a najednou jsme začali hrát úplně skvěle, takže já jsem hrozně pyšná, že i v takových dnech jsme schopni vyhrát a na takovým soupeřem, jako byla Dominikána, protože to bylo hrozně těžký.
0: Počasí.
4: Teploty v noci klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů. Zítra k ránu ojediněle mlhy, přes den polojasno až skoro jasno a odpoledne hlavně na horách místy přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Hradecku je do poloviny září kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný podvečer vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Dnes slaví svátek tatínkové a tatínci, dokonce i domácí trpaslíci, takže pokud chcete někomu z nich udělat dneska radost, můžete to už za malou chvíli využít a nechat jim zahrát třeba nějakou oblíbenou písničku. Jsou tady opět písničky od srdce, kde si sami řeknete, co budeme až do 18 hodin hrát.

Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na náš e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. Kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář a pokud zrovna nejste u internetu, můžete nám poslat SMSku na číslo 900 1104, ale pozor, do zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím, nepoužívejte žádný háčky, čárky a žádnou diakritiku. Ale samozřejmě můžete si i přímo zavolat, a to na číslo 726 46 46 46. Jako první nám napsali také třeba pan Gabriel, který přeje zahrát svým kamarádům oblíbenou písničku, a pak také blahopřejeme naší neteři Daně Oplové z Planice k dnešním 60. narozeninám. Přejeme si jí zahrát písničku Pro dobrou náladu a přejí to strejda a teta z Lánova. Tak posíláme pro zlepšení nálady a dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší.

0: Pokračují naše písničky od srdce. Pěkný podvečer, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila si nechat zahrát písničku od pana Černocha Popelky pro paní Jitku Mackovou ze Dvora Králové a pro sebe.
0: Dobře.
1: A pro svou netesu Cinku.
0: Tak děkujeme za zavolání a Popelky už letí k vám.
1: Hezky,
0: pěkný večer, naschranou.

0: Pokračují písničky od srdce. Dovolala se k nám další posluchačka. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, přeji pěkné odpoledne, krásné počasí a přála bych si zahrát od Milana Drobného Pojď se mnou, dívko má, projdem boubí, nebo tak nějak se to jmenuje.
0: Dobře, tak jo, posíláme.
1: A si poslechnou všichni. Já myslím, že se Milan líbil k každému.
0: Dobře, tak jo, děkujeme, naschranou.
1: Naschle.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pět minut před půl šestou pokračují písničky od srdce. O další písničku si napsala paní Anna Jechová. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Děti jsou nejvíc pro slečnu Sofii Procházkovou k jejím 14. narozeninám. To je skvělý věk, plný objevování a velkých snů. Proto ti přeju, aby se ti splnilo všechno, po čem toužíš a abys nikdy nestratila svůj úsměv. To ti přeji rodiče, mamka Iveta a taťka Pavel i celá rodina Procházkových a Anička z Kunic Praha Východ.

0: Pokračují naše letní písničky od srdce, tak doufám, že dobrou letní náladu bude mít i posluchač Jirka. Pěkné odpoledne, Jirko.
1: Pěkné odpoledne, Marku. No tak to víte, že jo, při vychlazeným pivečku sedět u vody, no to by bylo, aby se člověk měl blbě.
0: Tak to je ideální, to je super kombinace, tak dáme tam nějaký letní hit?
1: Ano, dáme tam určitě nějakou letní hitovku. Dneska jsem teda výběr nechal na vás, že mě doopravdy pak v tu chvíli nenapadlo. Ta písnička, kterou jsem prosil, bohužel nemáte, ale nevadí, ono na naštěstí těch letních pecek je doopravdy dost. A já bych teda, Marku, písničku věnoval nám všem, co teda nějakým způsobem přežíváme ty tropy, jak někde ve stínu, vody, no prostě, ať teda jakkoliv, tak hlavně to přežít, samozřejmě všem posluchačům vám. A jenom když vás mám ještě takhle na telefonu, je tam pak ještě, prosím vás, ode mě e-mail Jirka ze Suchovršic, takže to pak když tak smažte, abych tam pak neměl dvě písničky napsány.
0: Dobře, dobře.
1: A bylo i na další posluchače.
0: Tak děkujeme za zavolání, užívejte pěkný večer, dejte si ještě něco dobrého a tady je teda ta slíbená letní pecka. Tak paráda.
1: Mějte se
0: hezky, naschranou.

I po půl šesté pokračují naše písničky od srdce. Všem pejskařům by nechala ráda zahrát písničku paní Hanka. No a pak tady také mám jedno blahopřání. Blahopřejeme naší neteři Daně Oplové z Planice k dnešním 60. narozeninám. Vše nejlepší ti přeje teta a strejda z Lánova.

0: Pokračují naše písničky od srdce. Do rádia se nám dovolal pan Luboš. Pěkné odpoledne.
1: Já zdravím Marka Šinkoru.
0: Dobrý den.
1: Do rádia a vaše kolegy a posluchače. A já jsem si vzpomněl, já jsem tenkrát kupoval české skupiny, jako jsou skupiny Kern a Rakain. A teď jsem si vzpomněl, že už dlouho nikdo nedal zahrát písničku od skupiny Citron. To byla česká heavy metalová skupina, která hrála takový lehký heavy metalový nádech. Mm-hmm. Takže si připomeneme 80. a 90. leta. Já si myslím, že tam hrál Pavel Bartoň, Jindřich Kvita, Radim Pařízek a ještě asi jeden nebo dva lidi.
0: No, zvládl jste vyjmenovat krásně. Je pravda, že to zrovna není letní hit, ale ten Citron, no, jenom jako podle názvu, že jo, ten se nám do toho vlastně hodí.
1: Tak si dáme Citron.
0: Tak jo, tak si dáme Citron.
1: A cukr na osvěžení.
0: No tak to je super.
1: S kostkama ledu a dáme si skupiny Citron na osvěžení do uší.
0: Tak jo, tak já vám je posílám. Tak děkujeme, jo, za zavolání.
1: Díky, díky, díky vám taky, díky, naschle.

0: Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

Do studia nám volal pan Stanislav, který si přál písničku Tata od Buty. Bohužel asi mu spadl signál třeba tím vedrem, tak už ho na drátě nemáme, ale vůbec nic se neděje. Co si pamatuju, tak si přál zahrát tuto píseň pro všechny chataře a chalupáře, kteří stejně jako on právě teď sedí ve stínu. Sice nám spojení spadlo, ale to vůbec nevadí. Pane Stanislave, tady je vámi objednaná písnička.

0: Pokračují naše písničky od srdce. Krásné odpoledne, kdo pak se dovolal?
1: Krásný podvečer, Marku, vám a vaší celý vysílací směně a samozřejmě všem posluchačům. Dovolala se paní Růžena z Rychnovska. Všechny moc zdravím. Zdravím všude tam, kde je teďka dobře. To znamená na koupalištích, na procházce, v lese, v autě, pod pergolou, prostě všude tam. A písničku, co jsme spolu vybrali, tak bych, Marku, moc ráda

0: poslala paní Olince Macákové a jejímu manželovi do Hradce Králové Pouchova. Moc vás, Olinko, zdravím. Tak bude pro paní Haničku do Nového Města nad Metují. Pro moc milého pána Toníčka a milou Evičku do Lánova, Luboše do Dvora Králové a prostě zkrátka pro všechny milé lidi a pro všechny posluchače.
1: Tak děkujeme za zavolání a posílám teda slíbenou letní písničku. Děkujeme, naschledanou.
0: Mějte se hezky, naschledanou.

Po 18. hodině otevřeme román Jana Štiftra Paví hody. Připravena je třetí část pětidílné četby na pokračování, kterou pro Český rozhlas připravila dramaturgyně Tereza Mičiaková s herci Martinem Mejzlíkem a Josefem Pejchalem, natočil také režisér Jaroslav Pokorný.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: 5 lidí se zranilo při dopravní nehodě na Jičínsku. Hradecká radnice chce zachovat semafory na Moravském předměstí. Prezident Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb, které můžou vést ke konfliktům. A zítra bude polojasno až skoro jasno na horách místy přehánky. U zpráv vás vítá a krásný podvečer přeje Tomáš Mysleveček. 5 zraněných, včetně 2 dětí, si vyžádala dopravní nehoda 2 osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil vrtulník zdravotnických záchranářů ve vážném stavu do nemocnice. Vyplynulo to z informací hasičů a zdravotnických záchranářů. K nehodě 3 aut došlo krátce po 13. hodině. Provizorní semafory na 2 křižovatkách na Moravském předměstí v Hradci Králové zůstanou dál v provozu. Silničáři je v roce 2024 nainstalovali kvůli objížďkám při přestavbě křižovatky Mileta. Světelná signalizace podle náměstka primátorky Lukáše Řádka Stop 09 zlepšila bezpečnost i plynulost dopravy na největším hradeckém sídlišti, kde žije okolo 30 tisíc lidí.
3: Myslím si, že je jako korektní a že je správné je tam zatím ponechat. Mimochodem na obou křižovatkách se plánuje jejich rekonstrukce, která počítá potom s trvalým signalizačním zařízením a nepřipadá nám ideální, abychom ho teď odstranili, pak ho tam zase trvale vrátíme. To znamená, ten pronájem ještě bude prolongován až do té doby, než dojde k rekonstrukci obou křižovatek.
2: Základní škola Školní ve Vrchlabích chce zvýšit počty dívek ve sportovních třídách, kde zatím převažují chlapci. Upravila proto talentové zkoušky. Dosud zájemci absolvovali 4 silové disciplíny a dívky byly podle ředitele Jaroslava Plevy v nevýhodě.
4: Přidali jsme tam třeba překážkovou dráhu, přidali jsme tam výdrž ve schybu, což holkám šlo taky perfektně, a přidali jsme tam předklon, aby jsme věděli výdrž v předklonu, aby jsme věděli flexi, protože ty děti jsou hodně zkrácený, takže to taky holkám hodně pomohlo.
2: Společnost by podle prezidenta Petra Pavla neměla zapomínat na události, které dřív vedly ke konfliktům a neměla by podceňovat hrozby. Řekl to dnes v Ležákách na Chrudimsku na vzpomínkové akci k 84. výročí vyhlazení obce nacisty.
5: Historie má tendenci se neustále opakovat, i když je trochu v obměnách, a my máme takový pocit, že to, co se stalo v minulosti, se už nikdy vracet nemůže, a když vidíme kolem sebe, jak se ten svět vyvíjí, tak možná právě ten prožíváme období, které k nějakému takovému zlovému okamžiku může vést.
2: Špatné počasí odpoledne přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo přistát bez problémů. 4 kvůli větru dopadly na jiné než stanovené místo. Policistům a hasičům se podařilo všechny najít. Někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Sport. Tenistka Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu. Ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Bousková slaví svůj druhý letošní titul na okruhu WTA a celkově 4. v kariéře. Počasí. Čeká nás teplá noc, zpočátku s přehánkami hlavně na severu kraje a na horách ještě budou doznívat bouřky. Teploty klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy, přes den bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti hlavně na horách místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V obci Hustířany na Náchodsku se střetlo osobní auto s cyklistou. Na místě jsou záchranáři. Počítejte tam s možným stržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I po 18. hodině ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví a krásný podvečer přeje Marek Šinkora. Dnešní den úplně vybízel ke koupání, ale pozor, ne všude je to možné. Třeba na Stříbrňáku v Hradci Králové skončila koupací sezóna dřív, než vlastně mohla pořádně začít. Hygienici už kvalitu vody nebudou sledovat a koupání je už jen na vlastní nebezpečí. V boji se sinicimi měli pomoct sandáti, teď to ale spíš vypadá, že budou mít rybník sami pro sebe.

I když by se mohlo zdát, že román Jana Štiftra Paví hody, který vám v rozhlasovém zpracování Terezy Mičiakové a Jaroslava Pokorného za chvíli nabídneme k poslechu, je příběhem především mužů, jejich přízraky, svody a toužení své místo tady ale mají i ženy. Konečně jsou to právě ony, kdo tomu mužskému světu určuje tempo a směr. A tak zatímco se podivná sešlost v Horním jelení téměř prostopášně oddává pavým hodům, naši hrdinové na pozadí velkých dějných událostí tančí s dívkami, poznávají barvy lásky, objevují svá poprvé. Zkrátka žijí tady, teď a pro teď. Dnešní v pořadí třetí část má podtitul Kdo vidí za roh?

září 1938, Horní Jelení. Drhnu stůl od vosku, aby sokolové neremcali, že si něco půjčíme a neumíme to v pořádku vrátit. Večer hodně foukalo. Společnost nakonec rozehnal déšť a menší kroupy. Ta pohroma přišla v pravý čas, maso už bylo snědené. I když piva by se ještě dost vypilo a tatínek na něm má marži. Hlavní je, že jsme se masa zbavili. Lidé sice domů utíkali, ale na jezení. Deštníky si dělali z prázdných talířů. Měli jsme sfouknout svíčky předtím, než vítr roztahal horký vosk po stolech i židlích. Na kraji deště zabalil otec porci do novin a poslal mě s ní pryč. Mašluj, řekl. Švihej, ať nezmokneš. Nálada je divná. U všech stolů se čepovalo jedno téma. Bude nebo nebude válka? Ani muzika tentokrát nehrála. Netancovalo se. Mluvilo se. Všichni vidí za roh. Jen nevím, za jaký se koukají, protože to může dopadnout na tisíc způsobů. I Máňa s Pepčou řeší, jestli nám Němci seberou pohraničí. Sudety jsou od nás sice celkem daleko, ale holky jezdí s kytkami kolikrát až do Trutnova. Dostanou se tam ještě vůbec. Němci požadují nezávislost na tak velkém území, že si to nedovedu představit. Československo dál buduje obranou linii. Zadarmo jim to nedáme. Sledujeme to bedlivě i s Otou Švejcarem. Kvůli německé hrozbě budou prodlužovat vojnu na 3 roky. To nás trochu děsí, ale bereme to s pokorou. Poprvé v životě cítím, že něco drkne s námi se všemi a naraz. Tatínek i maminka jsou zvyklí pracovat. Každou korunu mají vydřenou. Když nebylo co do huby, šel tatínek po okolních vsích a opravoval boty. A tak tatínek domů nosil nejen peníze, ale i králíka nebo vajíčka. Teď navíc začal zase organizovat chmelařské výpravy k Žatci. Jezdím s nimi, abych si přivydělal. Obdivuju ho, že vždycky něco najde. A když nenajde, vymyslí. Jaruna je přízrak. Jako kluk jsem se jí bál. Pochyboval jsem, jestli je skutečně živá, jestli to není bubák, kterým se straší děti. Pěkně jes, Jaruna to vidí. Jestli budeš zlobit, půjdeš k Jaruně, ta už si tě vycvičí. Povídá se, že jí umřelo dítě a je pohřbené v osamoceném hrobě na Jelenském hřbitově. Slyšel jsem taky, že jí vlak rozdrtil rodiče, když na ně čekala v zámrzku. Vyrůstala jako sirotek. Od té doby pluje jelením jako přízrak. Tatínek jí znal, když byla ještě celkem normální. Drží nad ní ochranou ruku. Vídám ji na zápraží před jejím schátralým domkem nebo na náměstí na lavičce před pomníkem padlých. Tatínek povídá, že nikdy nebyla jako ostatní, ale ještě to s ní tak nějak šlo. Je apatická. Vůči světu uzavřená, zalezlá do své hlavy a když mluví, většinou jí nikdo nerozumí, protože nejspíš odpovídá na hlasy, které jiný neslyší. Běžel jsem k ní s pozdravem od tatínka a přetiskl se na dveře jejího domku, kde ještě zaháněl i pod střechu. Vzal jsem za kliku a vešel dovnitř. Jaruna seděla u jídelního stolu a krájela jablka. Nevím, jestli mě čekala. Nevyplašil jsem jí. Ani nepřekvapil. Tatínek se poroučí a posílá pozornost z pavých hodů, řekl jsem a otřel si mokré vlasy do mokrého rukávu od košile. Kývla a ukázala na košík v rohu u kamen. Dříví, najdu deku. Jaruna roztopila v kamnech a požádala mě, abych se vysvlékl. Nastydneš, počkáš, než se přežene. Uschne to. Udělám čaj. Svíce na stole připomínala paškál z kostela. Plamen byl klidný. Hleděl jsem do něj a bylo mi teplo jen z toho pohledu. Jaruna měla v kuchyni naklizeno. Ve dvou hrncích stála voda, na zdi byly rozvěšené byliny. Po čichu jsem rozpoznal šalvěj a černý bez. Na polici vedle svátečních hrnků měla vyskládané knížky. Zahlédl jsem ošuntělé vydání Tarzana. Jaruna dál krájela jablka, nejdřív na čtvrtiny a pak každý kousek na tenké plátky. Vytušil jsem, že bude dělat křížaly.
Sáhl jsem pro Tarzanův příběh. Všimla si toho a přikývla. Bylo to první americké vydání z roku 1914. Vy čtete anglicky? Zeptal jsem se. Byla jste někdy v Americe? Dost lidí tam bylo. Krájela dál jablka, už takhle tenké plátky prořezávala a dělala z nich průsvitné kousky. Jádra vkládala rovnou do úst a rozkousávala je. Viděla jste ten souboj? Tenkrát, jak se tatínek stal Tarzanem. Tenké plátky vložila do vody, vymačkala do ní citron. Můžu si tu knížku půjčit domů? Zase vrátím, nebojte se. Vypij čaj, řekla po chvíli. Je horkej, studenej nepomůže. Venku je zima, šaty máš ještě vlhký. Půjčím ti plášť, nemusíš mi ho vracet. Knížku zpátky chci. Když jablka vykoupala, rozložila je po stole. Měsíček za měsíčkem, v dlouhých pravidelných řádcích. Každý hotový řádek přepočítala. Svoukla svíčku. Seděli jsme spolu u kamen, přes špatně těsnící dvířka pokoj ozařovaly plameny. Děkuju za pomoc, řekl jsem a zachumlal se do deky. Kousala a moc nehřála. Cítil jsem se v ní zatuchlý, jako bych se stal součástí tohohle nevětraného starého baráku. V kuchyni už bylo příjemné horko a vlhko, jak se voda vypařovala z mých vlasů, kalhot a košile. Jaruna na plotně ohřívala čaj, usrkávala z něj a pak dlouze hleděla do svých dlaní. Tak upřeně, jako by v nich četla Májovku, Verneovku nebo Cliftonku. Nedokázala se odtrhnout. Hleděl jsem do jejich rukou a zahlédl drobná zranění, zahojená i čerstvá. Viděl jsem ruce, jaké mívají řezbáři. Třeba čte v každém tom narušení kůže. Třeba k ní promlouvá zmizelý okamžik. Třeba i v tom je nějaký vyšší smysl. Lichá, sudá, převaha na levé nebo na pravé ruce, hloubka poranění, míra bolesti, hodnota okamžiku. Když promnula ruce, zašustilo to. Pohladila se po tváři. Spatřil jsem klid. Nevím, jestli je špatné být jako Jaruna, pokud člověk přehlédne, že se mu ostatní smějí. Voda je chrání. Koupou se a nezhnědnou. Budou dobrý. Přijdu pak s tou knížkou. Odpověděl jsem a současně odpovídali i její ruce. Jedna laskala druhou a na zem se sypal skoro neviditelný prach a odpovídal i déšť. Bubnoval do oken a vzkazoval, že bude pršet až do rána. Tatínek se smál, když mě viděl přijít domů ve starém vojenském kabátu. Říkal, že Jaruna je dobrá ženská. Jenom prostě na hlavu.

0: Říjen 1938, Horní Jelení. Prepáč, prepáč, prepáč. Nečekám dlouho, ale ten film už asi nestihneme. Tak prepáč. Políbí mě na tvář. Šliapala som na bicykli ako splašená a predsa som to nestihla. Třeba nás tam ešte pustí. Nechaj to na mňa, Janík. Nabídne Alžběta a běží k pokladně. Volá na paní Vaňkovou, ať ešte nestahuje roletu. Vaňková kroutí hlavou a Alžběta ukazuje na mne a na sebe. Vaňková zase na veľké nástěné hodiny. Ale Alžběta pak drží v ruce dvě vstupenky a Vaňková nás vede do kinosálu. Rozhrnuje těžký závěs a ukazuje, ať se posadíme hned z kraje. Si podivuhodná, šeptám jí do ucha a přivoním k vlasům. Cítím z nich kopřivy. Políbím ji na krk a stisknu ruku. Filmový týdeník. Zabrání hranic. Mapu okleštěného Československa vidím přes její hnědé lokny. Sahám jí do vlasů a zacláním si ve výhledu. Hitler má pejzy v Alžbětině hnědé barvě. Poté, co republika přišla o Sudety, stala se pohraničím v celém svém prostoru. Skoro bych řekl, že Německo začíná na předměstí Prahy. Vojáci ukousli skoro půlku Moravy. Čekám, kolik lidí se zvedne a odplivne si, aby ostatní viděli. Rozlížím se po sále a promýšlím, kdo to konečně vysloví a pojmenuje. Kdo s odvahou řekne, co to všechno znamená? Kdo najde ta nejostřejší slova a nebude se za ně pro dnešek stydět? V černobílé tmě myslím na otrhané pentle, které visí na zdi v předsíni a které si maminka zamotávala do vlasů, když jsem byl malý. Při každé oslavě vzniku republiky nebo narozenin prezidenta Masaryka. S Alžbětou jsme pátečníci. Scházíme se od léta každý pátek večer. Pracuje v chodcní v nádražní jídelně. Bydlí tam ve sklepním pokojíčku s dalšími dvěma děvčaty. Přivandrovala za prací ze slovenského Trenčína. Říká, že vlak právě stál v chodcni, když zahlédla nápis, že restaurace hledá pomocnou sílu. Sáhla po kufru a vyskočila. Od pondělí do neděle myje nádobí, škrábe brambory a staví židle na stoly. Pátky patří mně. Nasedne na kolo a šlape 20 kilometrů na Jelení. Nocujeme u Oty. Pátky nejsem doma. Alžběta je elegantní slečinka s dlouhými kaštanovými vlasy, dívka s protáhlýma nohama v krátkých šatech. Má už jen bratra z otcova prvního manželství. Zdenko je důstojník československé armády. Seznámila nás Otova přítelkyně. Sdílejí chocenský pokojíček. Stejné kolo pak vozí Hanku na Jelení každou sobotu. Až se kolo rozbije, rozlomí se čtyři srdce. Nebo se složíme na nové. Pojď, vybídne mě Jaruna, když jí podávám knížku a těžký kabát. Dívá se vedle mě, jako bychom přišli dva. A naklání se dopředu, dozadu, jako židé při modlitbě. V zahradě jsou vyskládané talíře, příbory i hrnce a pokličky. Zdá se, že se pustila do velkého úklidu. Pronikám zase do té pohádkové kuchyně. Jablka jsou úplně všude. V otevřené kredenci, na každé polici, na židlích, v okenních špaletách i na kamnech, v pravidelných řadách jsou vyskládaná na schodech na půdu a na prknech mezi židlemi. Čaj, řekne Jaruna. Čaj někdy jindy, doplní hned. Chtěla jsem Tarzan, ukazuje na knížku a vůbec ji nerozumím. Je zmatenější než jindy. Rozhlíží se po své několikadenní práci. Vytvořila jablečnou říši a doufám, že nezačne všechny kousky přepočítávat. Byla jsem tam. Tenkrát, jak tvůj táta měl strach. Kdy měl táta strach? Když byl ten souboj s medvědem. Byla jste tam? Opravdu? Jo. Kdo by se nebál? Ale vyhrál.
1: Vyhrál. Hodně peněz to bylo. Tvůj táta se ale bál. Bál se s medvědem. Bylo po válce.
0: Možná zase bude válka s Německem.
2: Řeknu a Jaruna hluboce vydechne.
0: Trvá to tak dlouho, že už se obávám, jestli to nebyl poslední výdech. Mám dojem, že se někam ztratila, že mi chce něco vyprávět, ale nedokáže poskládat slova, myšlenky se do sebe zamotávají.
2: Němci si vzali pohraničí. Jsou jako zbláznění, řeknu. Vyhrne si sukni a otře si do ní obličej.
1: Válka je tady,
2: opakuje a očima šmejdí v rohu. Něco hledá. Zaklekne a vytáhne balík fotografií. Ukazuje na vojáka v uniformě. Hladí ho po tváři a nedělá to poprvé. Fotka je ohmataná a tvář už skoro nečitelná.
1: Válka bude nebo nebude. Bude nebude válka.
2: Je mi Jaruny líto. Ale stejně tak je mi líto i mě samotného, že tu trávím čas s nemocnou ženskou. Dívám se s ní na fotky dávno mrtvých lidí a snad jí bráním ve výhledu. Hledí přeze mě nebo mimo mě. Ani nevím, jestli mě to k tomu vyprávění nutně vyžaduje. Jestli by příběh nepokračoval stejně i beze mě. Chtěl bych ze zdvořilosti říct, že kdyby něco potřebovala, ať se ozve, ale samozřejmě to neřeknu, protože nechci, aby mě někde zastavovala a tahala domů. Podává mi fotku ze svatby. Chňapne po ní a přitiskne ji k sobě.
0: Vašek je Tarzan.
1: Tondo, vyhrál!
2: Vykřikne Jaruna a ukazuje za mě. Třesou se jí ruce. Fotky letí k zemi.
0: Vašek je Tarzan.
2: V těch očích vidím úžas.
0: Nadšení.
2: Takovou jsem ji ještě nezažil a snad už nikdy neuvidím.
0: Snad skutečně vidí nějakého Tondu.
2: Pohledne přímo na mě, v těch očích je náhlé uvědomění nynějšího okamžiku.
0: Snad přemýšlí, kdo jsem, ale z úsměvu vyčtu, že mě ráda vidí.
2: Nadzvedne sukni a zakryje si tvář jako malá holka, když potřebuje být neviditelná. Udělá krok a přitiskne se ke mně. Je to rychlé a zbytečné.
0: Nedokážu uskočit. Rozechvělé ruce se dotýkají mých. Táhne si je pod sukni. Odstrčí mi tak prudce, že zavrávorá.
2: Je mi na zvracení.
0: Budu muset jít,
2: skoro vykřiknu.
0: Neodcházej,
2: žadoní.

Květen 1941, Horní Jelení. Tatínek se ptá, jestli se už nebudu ženit. Říkám, že po válce. Všechno bude po válce. Připravuje výpravu na chmel. Dává dohromady party česáčů. Přihlásil jsem sebe a Otu, ale nakonec jsme odřekli. Využijeme těch 2 týdnů, kdy budou rodiny pryč. Alžběta odjela do Trenčína. Domlouvá tam podrobnosti. Na vycestování z protektorátu potřebovala zvláštní povolení, i když jede jen domů na Slovensko. Půjčil jsem si její kolo a navštívil tetu a strýce v Dašicích. Hovořil jsem jen se strýcem, teta byla s Jitkou na procházce. Bylo to tak lepší. Snažím se tvářit, že se nic neděje. Zima nechtěla vůbec odejít. Na polích stály 2 metry sněhu. Pod jeho tíhou nám spadla bouda na zahradě. Na uvolnění silnic jsme pracovali ještě v dubnu. Obec to nařídila jako pracovní povinnost. Když roztáhly ledy, vytáhli Jarunu z rybníka. Ani doktor nedokázal odhadnout, jak dlouho tam byla. Někdo říkal, že byl domek zabedněný od léta. Jiní, že na půlnoční mši na Vánoce ještě seděla v kostelní lavici. Ať je to, jak chce, skoro půl roku ji nikdo nescháněl. Pohřbili ji do starého hrobu v rohu hřbitova, stranou ostatních. Prý o to místo léta pečovala. Domek bude na prodej i s veškerým vybavením. Nakoukli jsme do něj tuhle s Alžbětou. Dveře byly do kořán, zmizely stoly, židle i stará kredenc. Na stěnách zůstaly vyšisované obrysy po talířích a obrazech. Všude byla cítit Jaruna. I když si její věci lidi dávno roznosili a rozvěsili do svých domků, jako by bylo o co stát. Koupila by som to až po vojně, řekla Alžběta. Plánujeme v době, která plánům vůbec nepřeje. Mluvíme o svatbě a domku, možná na Jelení, možná v Chocni, třeba v Trenčíně, a možná na sebe budeme muset počkat déle, než si kdokoliv z nás teď umí představit. Všechno bude. Jednou. Po válce. Často s Alžbětou mluvíme o jejím bratrovi. Zdenko se Němců nebojí. Myslím, že lidé, kteří se o něco pokoušejí a sbírají k sobě další takové, zasluhují obdiv, už proto, že řada vlastenců za spolupráci s odbojem zaplatila životem. Zdenko je pro mě fantomem, nepolapitelným hrdinou. Někdy si říkám, jestli on není tím pérákem, o kterém jdou zvěsti po celém protektorátu. Na Jelení o politice skoro nevím. Jsme schovaní v ústraní, zalezlí v lese. Zdá se mi, že moc hluboko a příliš dlouho. Tváříme se, že je svět normální, ale není. Snad jsme si za 2 roky už mohli zvyknout, ale když člověk otevře oči a rozhlédne se kolem sebe, vidí, že takhle to být nemá. Vmašírovali jsme do temnoty. Tyhle roky jsou slepá ulička. Strach zatím vítězí. A z něj se odlupuje bezmoc. Nějak to přetrpět, v klidu si počkat. S Alžbětou jsem pochopil, že člověk může chtít něco víc. Když to má v sobě její bratr, proč bych nemohl taky? Srpen 1941, Horní Jelení. S každým rokem zavazadla rostou. Doma to zase vypadá jako při velkém stěhování. Maminka balí do kufrů oblečení pro celou rodinu. Musí něco vydržet. Natahujeme látky v kolenou a loktech. Šponujeme a zjišťujeme, jestli se svršky ještě nesypou. Poslal jsem Alžbětě vzkaz, ať dnes nejezdí. Budeme spolu už za 3 dny. A tenhle pátek si chci pamatovat jako den, který jsem strávil doma. Protože každý další jen tak nebude. V pondělí pomůžu naložit kufry a neopustím poprvé chalupu, když vypukne chmelová výprava. Cítím, že se mi nervozitou chvějí ruce. Zeptám se tatínka, jestli se něčeho nenapijeme. Přinese hruškovici a rozdělí do 3 sklenic. Mamince jen podně. Nikdy jsem jí neviděl opilou.
Prvního frťana do sebe hodím a druhého piji pomaleji. Dva panáky mě zahřejí, trochu spraví nervy. V pondělí přijede Alžběta a přespíme poprvé u nás. Druhý den v 10 dopoledne musíme být s Otou v Pardubicích. Bude nás tam čekat strýc se svým vozem. Slíbil, že nás převeze. Je to špatně zařízené, když je nejstarší v rodině kluk a ještě k tomu jeden jediný a do toho je válka. Takový kluk by neměl nikdy odejít z domu. Tatínek mu předá živnost. Nebo aspoň domek. Holky se budou vdávat. Máňa si už myslí na svatební šaty, jen zatím nemá hezké látky. Prý ji někdo viděl s Frantou Brožem z cihelny. Maminka s tatínkem roztočí tři veselky a pak zůstanou v chalupě. Dostanou postel v kuchyni a pomohou s vnoučaty, jak to tak bývá. Jsem jejich investice do budoucna. Pojistka na stáří. Jistota, že všechno dobře dopadne, že všechno bude. Kluk se postará. Nekoupíme domek po Jaruně, zůstaneme tady. Postavíme stodolu tak, aby se tam dala jednou vytvořit komůrka pro rodiče, aby měli něco svého, až tu budeme hospodařit s Alžbětou. Budou bydlet tam, co měl ateliér Tonda Marek, mistr barev. Kdo to byl ten Tonda Marek? Zeptám se tatínka, ale odpoví maminka. Proč se ptáš? Přemýšlím o boudě, že jsme ještě nestihli postavit novou. Chceš to stavět, než přijedeme? Ještě to celé můžeme s Otou odpískat. Počkej s tím na mě, řekne tatínek. Nepodnikej nic beze mě. Počkám, uděláme to spolu. Vlastně si odmala představuju malíře, který tady v zahradě sedí se štětcem a barvama. Ten nápis tam byl, co pamatuju. Maminka svazuje drobné kytice tenkou bílou nitkou. Božena je ukládá do nůše, Pepča jednotlivá patra prokládá papírem. Tatínek nám doleje hruškovici. Dej mi nějaký kytky, budeme to mít rychlejší. Nabízím mamince a odmotávám kus provázku. My jsme to tady koupili, když Tonda umřel, řekne tatínek. Ale znal si ho, ne? Jestli byl z Jelení? Znal, to víš, že znal. Všichni ho tady znali. Maminka mi nahrne kakosty. Vázej je po pěti, jen stonky a jeden lístek dozadu. Moc neutahuji, mašličky si dodělám sama. Blízký jste si teda nebyli? Raz, dva, tři, čtyři, pět, lístek dozadu. Znal jsem ho líp než kohokoliv jinýho na Jelení, ale je to dávno. Byli jste teda kamarádi? Tonda byl hrozně horká hlava. V hlavě je hotová divočina, s málo kým vyšel. Udržoval spíš takový povrchnější, krátkodobější vztahy, říká tatínek a maminka si položí ruce do klína. Takže jste byli krátkodobí, povrchní známí. Jak si to mám představit? Tvořím na stole hromádky. Pět kvítků a lístky zvlášť. Svážu je pak nakonec. Vlastně už nevím. Chvíli jsem s ním bydlel, když tu stála ještě ta stará chalupa. V té boudě míchal barvy. Tonda nebyl malíř, spíš barvíř, natěrač. Pracovali jsme spolu. Tvrdil, že kolik je lidí na světě, tolik musí být i barev. To je pěkná myšlenka přece. Asi je. Podle mě to platí i u kytek. Tati, všim jsi někdy, že i stejný kytky z jedné louky mají docela jiný odstíny? Myslím, že byste si rozuměli, odpoví tatínek a prohlíží si maminku. Je stichlá, sklání se nad květinami, urovnává kytičky hvozdíků. Tatínek sahá po láhvi. Maminka naznačuje, že už pít nebude. Zvedá se od stolu a říká, že už je hodně unavená, že už na tu práci skoro nevidí. Budeme s tím za chvíli hotoví, uklidňuji ji. Klidně si běž lehnout, já to už dovážu. Ty jsi ho taky znala, toho Tondu Marka? Maminka kývne a rozloučí se. Omluví se, jde spát. Tonda Marek, mistr barev.
Zní to jako dětská říkanka. Až mě mrzí, že jsem se s ním nepotkal. Nepotkal jsem nikoho, kdo by se mu podobal, pronese tatínek. Tatínek dolije hruškovici, prázdná lahev dutě narazí o podlahu. Maminka stojí ve dveřích a ustaraně na nás kouká. Usměju se na ní. Myslím, že si taky dost po něm. Co můžu mít společného já a mistr barev? Co můžu...

Skončila třetí část pětidílné četby na pokračování, kterou podle knihy Jana Štiftra Paví hody pro Český rozhlas připravila Tereza Mičiaková. Hudební spolupráce mistr zvuku Leoš Sedláček. V režii Jaroslava Pokorného účinkoval Josef Pejchal. Tento, stejně jako předchozí dva díly, si už teď můžete znovu přehrát na webu hradec.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.cz.

0: I 12 minut před 19. hodinou ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, pak asi víte, že tento pátek se dveře rozhlasové radiokavárny před prázdninami otevřely naposledy. A kdo byl naším hostem? Zpěvačka, ale také herečka, textařka, tanečnice, módní návrhářka i autorka knížek Jana Fabiánová, od které jsme se dozvěděli například i to, že se ráda vrací nejen do Kalifornie, kde strávila 9 let života, ale i do Hradce Králové. I o tom si s ní povídala Lada Klokočníková.
1: No, pojďme k tomu Hradci. Vy jste se už zmínila v našem dotazníčku, že jste tady studovala na gymnáziu. Ano. Tak jak jste se dostala do Hradce? Vy nejste rodilá Hradečana.
2: Ne, já jsem rodilá Smíchovanda ze Smíchova z Prahy 5, ale já jsem chtěla studovat gymnázium, které bude zaměřené na jazyky. A tady bylo první soukromé jazykové gymnázium.
1: Je stále.
2: A to byla prostě správná volba. Já jsem teda tady byla potom jenom snad 3 roky nebo 2,5 a pak jsem se odstěhovala do Prahy zpátky a tam jsem dostudovala.
1: Kde jste bydlela tady v Hradci?
2: Já jsem bydlela na sídlišti.
1: Moravské předměstí.
2: Moravské předměstí v takovém strašně dlouhém paneláku v malinký garzonce, kam strašně pralo sluníčko. Takže i v lednu tam bylo vedro.
1: Když se řeknete, že ten Hradec, je tady nějaké místo, kam jste ráda chodila, nebo možná s partou přátel ze školy?
2: Kolem vody, určitě. Potom na náměstí.
1: Velké náměstí.
2: Kolem náměstí. Tam v těch uličkách, tam byla taková prodejna zdravé výživy a já jsem lehce šáhla a mám ráda strašně zdravou stravu. Až s tím některý lidi jako otravuju.
1: Vy jste o tom napsala také knížku, to je jedna z těch dvou, které jste nám tady přinesla. Krásně zdravá.
2: Já jsem, to už je teda stará knížka trošku, ta vyšla na začátku roku 2019. Jmenuje se Krásně zdravá a je to takzvaná kompletní příručka pro vyrovnaný život. Mám v ní předmluvu od paní doktorky Marie Kiralové z FTVS. Mě tohle téma prostě celoživotně zajímá.
1: Jak jste se k němu dostala? Jen tak?
2: Já myslím, že tu rovnováhu mezi zdravou stravou a takovou vnitřní rovnováhou jsem hledala vždycky, jako od puberty. Myslím si, že moje generace žen byla hodně pod tlakem za nás, když my jsme byli v pubertě, všechno muselo být light, musela jste být prostě hubená za každou cenu. Prostě ten tlak byl hrozně nepříjemný. A potom, když člověk začal zpívat, tak samozřejmě pořád vám někdo cpal, že nejste dost hezká, nejste dost hubená, prostě pořád někdo si něco prostě vymýšlel. A já jsem potřebovala najít vůči tomu nějakou jakoby rovnováhu, nějakou hranici, kdy jsem si řekla, tohle pro mě funguje, tady já se cítím dobře. A potom po letech, kdy jsem to praktikovala, tak protože se mě na to lidi během let ptali, jak to dělám,
1: tak
2: jsem to napsala.
1: A ta druhá knížka, to je něco podobného?
2: Ta druhá knížka, ta vyšla před tuším rokem a půl, jmenuje se Velký vztahový restart a tu jsem napsala ve spolupráci s terapeutkou Renatou Ješkovou. Inspirací mě byl můj život a životy lidí, které jsem potkávala a potkávám, protože jsem zjistila, že byla taková díra na trhu, že hodně se povídá o toxických vztazích, o tom, jaké to je, když je člověk v toxickém vztahu, ale vlastně málo se řeší to, co může člověk udělat, když z toho toxického vztahu odešel a jak sám sebe v podstatě srovnat, aby už ty stejné chyby neopakoval, aby si nevybíral toxického partnera, nebo aby se nedostal do toxické situace třeba v práci. Mm-hmm. Je to spíš o takový jakoby práci sama na sobě a paní terapeutka Renata Ješková k tomu psala skvělé odborné komentáře, takže...
1: Takže to jsou asi vaše radosti, tyhle ty dvě knížky, protože dělají

0: Radost tak druhým.
1: Knížky se píšou pro radost, peníze v tom nejsou.
0: Ano.
1: No, pojďme se vrátit k tomu, jak vás lidé nejvíc znaví, a to je ta zpěvačka, protože všichni asi tady vědí, že vlastně vaše maminka také byla slavná zpěvačka, takže jak na ní vzpomínáte?
2: Já teda
1: Urbánkovou.
2: Ano. Já teda ještě, jestli můžu, já se nepovažuji moc za zpěvačku, já jsem spíš herečka. Mm-hmm. Já jsem většinu mojí kariéry strávila v divadle. Takže muzikálová herečka.
1: Mm-hmm.
2: Já tu solovou kariéru jsem neměla takovou jako výraznou. Ale maminka, no prostě. Maminka strašně chybí. Mm. Co, jako to je prostě...
1: Pouštíte si někdy její písničky? My určitě, je tady máme na playlistu určitě. Každý den. A stále jsou krásné, stále vlastně nás vracejí také možná pár let zpátky.
2: Já jsem si uvědomila vlastně, když jsme ji ztratili všichni, takže já mám vlastně jedno velké štěstí, a to je, že já mám tu maminku prostě nahranou na tolika záběrech, tolika snímcích, tolika záznamech, že já ten její hlas prostě můžu slyšet kdykoliv. A že je prostě tímhle způsobem se mnou, a za to jsem strašně vděčná. Hmm. A pořád teda musím říct, že na YouTube objevuju nové a nové věci, které jsem ještě nikdy neviděla.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pomalu nám končí naše odpolední vysílání. Děkuji, že jste s námi byli celé letní odpoledne. Dnes jsme si připomněli svátek všech tatínků, kteří dneska oslavovali. Také jsme si zmínili to, že na dnešek připadá první letní den, takže děkujeme, že jste byli s námi a poslouchejte dál Český rozhlas. Loučí se s vámi Marek Šinkora.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé u sídla České televize protestovali proti změně financování médií veřejné služby. Hradec Králové rozšiřuje síť kontejnerů na tříděný odpad. Mark Marquez v Brně vyhrál MotoGP a teploty zítra vystoupají na 30 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
2: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
3: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
2: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Hradec Králové navyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. Odpadová společnost Hradecké služby už začala přidávat nové barevné popelnice na veřejné stanoviště na sídlišti Moravské předměstí a postupně je rozmístí i do dalších částí města. Radnice reaguje na to, že lidé do běžného směsného odpadu stále vyhazují recyklovatelné suroviny. Ty tvoří až 60% obsahu černých popelnic.
5: Město už loni na podzim rozmístilo na veřejná stanoviště hnědé nádoby na kuchyňský bioodpad a teď k ním přidává i zelené kontejnery na sklo. Pokud by Hradec množství recyklovaného odpadu nezvýšil, hrozí mu v budoucnu výrazné zdražení celého systému. Nové popelnice dostanou po Moravském předměstí taky obyvatelé Farářství, Slezského předměstí, Malšovic a Věkoš. Příští rok navíc radnice nabídne vlastní nádoby na sklo i lidem v rodinných domech. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Hořice si dnes připomněli 100 let od položení základního kamene Masarykovy věže samostatnosti. Jeden z nejvýraznějších symbolů města navrhl architekt František Blažek a stavba věže trvala 12 let. V budově teď sídlí muzeum a památník válečným obětem. Sport. České derby vyhrál ve velké chuchli favorizovaný Kuň Portál s žokejem Petrem Foretem. V cíli nejprestižnějšího českého rovinového dostihu porazil druhou Miu Sali i třetího Clermona. A motocyklový jezdec Marc Marquez ze Španělska obhájil vítězství ve velké ceně České republiky v královské třídě MotoGP. V kategorii Moto2 skončil třetí jediný český reprezentant Filip Salač, triumfoval Španěl Ivan Ortolá. Soutěž Moto3 ovládl Hakim Daniš z Malajzie. Počasí. Čeká nás teplá noc, během které teploty klesnou na 17 a na horách na 15 stupňů. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy, přes den bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dvě osobní auta se srazila u Červeného kostelce na Náchodsku na silnici mezi obcemi Červená hora a Olešnice. Nehoda je bez zranění na místě, ale zasahuje policie. Projíždíte tam s opatrností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať. Ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. od 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci o nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy příklad Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti. Odlučněné je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta na shledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhletu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle to funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhle tom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se taglitu účastní,

0: účastníci na taglitu natchnou a pak jsou aktivnější?
1: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
0: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje Stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
1: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah s Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi. A mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů z celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
0: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků Taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
1: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na Taglitu a dnes jsou manželé.
0: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
1: Také děkuji a hezký večer. Naschledanou.
0: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem

0: útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAME, která je slovenským partnerem projektu Trace.
2: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všech vyšegrádských krajín a najdete jich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
2: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovorí o svojom příběhu velakrát vlastně právě mladým lidem, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí lidé mohli hovoriť lidmi zo židovskej komunity a počuť ich příběhy a mohli se s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětě Tím se rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
0: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
3: Mojde ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder Zmirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích, dívám se tady na 32 tenisových kurtů, je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis, ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj, abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné, já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jarita Uber třeba, Kate Mato a další, je tady také je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12. A hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12. v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho vyprodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento

0: Dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná. A před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co? Co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně si toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Premiéra zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To, nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku tu, která šla na té hitparádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou Liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské Liry a až ta 11. konečně, takže jsme si nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu Liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech, v té době normalizační, tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, že bychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás. Krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že je cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let jsem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají vždycky se posilují, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na 6. místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Jen co

0: jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou 12. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu. Zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jetplane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmomoravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi. U Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 32. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perníčky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovar a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu, jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu... Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, bychom byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se

vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou, takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí. Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu. Před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to nevšel.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, taky

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy si se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Teď to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klíkem a drobil si je do kafe.
3: A likér jsem mu dávala, slavný soude. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
3: Ty můj.
4: Děkuji, že jsem řekl, krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím. Kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky?
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo
6: jindy. Plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

vlítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkne, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s ním vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ono je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No je to.
4: Madonna, má kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhár, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá.
7: to, jak se srdci zdá.
8: No, to už je lepší.

0: srdce mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchýlá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbytá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda. Vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal. Divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratová, no to, já měl tady takový veliký a tajná, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci. Nebo všetně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tajná, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, já mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ty ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to? Ne, já nechci, aby umřel. Ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, pořád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
5: No jen jestli,
4: Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špohasovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirašvili. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně... Vou sair a

0: Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já mám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každej do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Máš klukovu košili na sobě?
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Zatracená.

0: Russia, give him jeton, let's look. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
1: Zapni mi to.
0: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehejdej.
1: Já čekám, podělám. Au. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
0: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
0: No, no podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Sedni si. Teď máme klid. Kariku, teď. Je pár hodin. Podívej se, vám se prášek.
0: Prášek?
1: No jo,
0: na co to je?
1: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
2: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
1: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
0: No, co?
1: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
0: Tak dost, jo?
1: No.
0: Klid, do publikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
1: Ano.
0: Podívej se. Pojď sebou.
1: Já jsem.
0: Už je skoro.
1: Jo.
0: Osmý, rozumíš?
1: Ne, počkej.
0: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
1: Kariku, podívej se, já jsem hotová, vy to jde. Hele, Kariku, kolik je hodin?
0: No.
1: Kolik je hodin?
0: No, jsem ti říkal.
1: Co?
0: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, no, ty jdou napřed.
0: No, aha, taky se mi zdá.
1: No, jdou
0: napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
1: Hele.
0: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
1: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
0: jo?
1: Legrý bac máš?
0: Jo, mám.
1: Tohle peníze máš?
0: No samozřejmě.
1: Máš, lístky máš?
0: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
0: Jistě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
0: No to bych je...
1: Do ruky?
0: No to bych je v té ruce musel mít.
1: Tak si jsi z ty ruky dal někam jinam.
0: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě skarotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
1: To nepotřebuju dělat.
0: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
0: neděje?
1: Je sem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
0: Půl osmi a pět minut.
1: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
0: Jo,
1: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
0: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
0: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
3: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
4: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud jde o zábavu.
3: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který fetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no. Zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním. S tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na ně hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter Noční linky Českého rozhlasu.
1: Moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi s ňou do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal Noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám taky něco říct.
0: Tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku učitky, jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být, a teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nebudu stát a vezmu vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů, tak a nebudu stát s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nebudu stát a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah chápu. Tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, i když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No, ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický. A dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo. A teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Tím, že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a zhodou náhod už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let, necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svůj životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete? Měl nějaký zvláštní zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky. Já mám strašně ráda zahrádku. Teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady sama pořád, i když není. Mm-hmm.
0: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak jsem mi rozhodil organismu, všechno naopak. Z vysokýho tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude jít, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: Takže my jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že? No a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze. A jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Hás. Je to největší je výstava těch hispaných psů a mezi nimi je poní, protože tatínek, když se dostáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poní vypopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vítovském zámku je ten poník vystavený. Takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, s těmi krásnými chvilky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je v opáce pyšná princezna. To dneška nevím. Myslí, jestli to zašlo tak z něho, nebo jestli to snad slyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stalo. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dostem, takové různé bonmoty mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Slabý,
1: že?
0: Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No.
1: Takže
0: máte
1: prostě,
0: krásné vzpomínky na ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, to, že mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí. A měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít tu sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého
1: rozhlasu. Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc
1: přeju takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Ludmila z Brna je s námi. Vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško. Přeji vám všem. A já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala. A on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roku, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme. My ho vyšetříme a dáme vám ho dom. Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer. A přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to právě proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, pane Ništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku. A říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková stará, starší sestra. Už

0: 60. bylo. Ne, mladá holka, to by si to třeba nedovolila.
1: No. Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
0: Maminka už je taky mrtvá a ta se rodila 92 let.
1: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
0: no mám dětičky.
1: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
0: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
1: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
0: Ano, děkuji vám moc. Jíte se krásně, nashledanou.
1: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím, po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, jak jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu tak jako jinak a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mě nadepisoval. On je takový opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co taky. Ve škole, jako já jsem tak mývala jedničky dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všechno se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Tak on všechno dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď v věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všechno telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak tam to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotních sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu za tu práci si stál. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a Takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak, to No tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako po Ostravě, on z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, i na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme, ještě, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji, sledu každý, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a vzdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný teda večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, jak to nedělá zpětnou vazbu. Uh-huh. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali i brácha, tam byl auto a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je co, no.
0: Mm-hmm. No. A co jste po něm zdědil? Povahu, gesta.
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma. No. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Asi víte, jak to myslím, jako.
0: Mhm. Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle, potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát i do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazí vytryskne, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní a moc si ji vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala a jestli se dovolám do písničky jinak přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát a moc si vás vážím, víte, já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobourat, takže všetky moc pozdravuju a mám vás všetky moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říct si nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům, ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura, byl to vinař, měl jsem vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako ne, spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to je jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli
1: třeba... Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený, měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový... A on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala. Řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař.
0: Včelař, tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dal asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené s, i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku vinného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavěl a dost a bylo to vyřešené. To bylo takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrdí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jiný. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vníká.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt, já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skládáte, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako? Ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak. Jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: s životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle i Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, jo, jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale.
4: No.
7: On je šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám ji snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Z přítku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha, je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo.
2: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak se adresoval? Který pes?
0: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

Tam, kam patří za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není. Ne.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano. Někdy v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí, ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

las bachilleras. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá zloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám

jsem měl dnes k oběru. Představte si, co jsem měl dnes k oběru. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jeseter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Ha, ha, já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prej není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete zaslyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Píšel, do Píšel.
1: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
0: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Píšel, v Píšelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na...
1: to šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, za to, co už má, ne hravost v sobě,
1: no,
2: ale...
1: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
1: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, si říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Máler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválivé. Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla, se jmenuje ta písnička. Je to...
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Ty si, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

Už babadada parou, von chum, tak netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš? A autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Ne, až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, a dojdeme k nějakým písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, pozor. Prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je,

nezachmuřil. Přestože kolem padnul

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.